hlavou i obočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem jmenuji?

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Trojníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písni bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím.

Vyhrávala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské Tempody, Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houl.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Hradci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si,

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát. Usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil Listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahleta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je vítr.

stará ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček naslyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
4: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
3: Výborně, taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1, tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit, a k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhu tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. Jo?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdá, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Po té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli, Ivo?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno?
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že je jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a další na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáh, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho,
4: teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu kánoj jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hittner má náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, a nebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
2: Ano.
5: A já bych si ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.

je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo. Půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni, a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli

0: můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně, docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriara.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Elna Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat. Dál je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase.

0: hlavně ta Šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak... no. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dá.
3: Krásně jsem si užil Lohačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, jmenuje. Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A
4: my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčí, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: Uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to bude?
3: Nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátralá, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Možní koaliční partneři v Brně jednali o programu, věnovali se bydlení i dopravě. Lidé můžou k soudům podávat stížnosti týkající se komunálních a senátních voleb. Dopravu v Bučovicích na 2 měsíce omezí částečná uzavírka Komenského ulice. Dnes bude po ránu převážně zataženo se slabým deštěm, postupně polojasno až oblačno, teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Jednání možných koaličních partnerů v Brně včera pokračovala debatou o programu. Věnovali se například dopravě nebo bydlení. O koalici na brněnském magistrátu jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Zalužánky. Lídr vítězů Jakub Hruška novinářům spolu s ostatními zástupci stran řekl, že programy jednotlivých stran jsou si blízké. Jednání mají pokračovat ve čtvrtek. Dnes začíná běžet 10denní lhůta, během níž můžou lidé podávat ke správním soudům stížnosti na průběh voleb do obecních zastupitelstev. Nejzazší termín pro podání podnětu je pátek 23. října do 16 hodin. Krajský soud v Brně přitom řeší i stížnosti z části sousedních krajů, upřesňuje jeho mluvčí Klára Belkovová.
2: Krajský soud v Brně je příslušný k přijetí volebních stížností kromě Jihomoravského kraje, rovněž za kraj Vysočina a za Zlínský kraj. Desetidenní lhůta končí v pátek 23.10. a soud o přijatých návrzích rozhoduje do 20 dnů od jejich podání.
0: Od dneška je možné také podávat k Nejvyššímu správnímu soudu podněty týkající se senátních voleb, ale pouze v těch obvodech, kde lidé zvolili senátora už v prvním kole. V Jihomoravském kraji by se to mohlo týkat volebního obvodu, kde v prvním kole zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Kvůli opravě vodovodu je ode dneška částečně uzavřená Komenského ulice v Bučovicích. Jde o silnici vedoucí do místní části Kloboučky a dál do Ždánic a Kyjova. Pro auta do 12 tun bude možný průjezd pouze jedním směrem, a to ke světelné křižovatce se silnicí 1/50. V opačném směru opravovaný úsek objedou po Mírové ulici. Těžší nákladní vozy ale čeká obousměrně dlouhá objížďka.
3: Pro kamiony těžší než 12 tun je stanovená objízdná trasa přes Slavkov u Brna, Žarošice a Ždánice. Měří asi 40 kilometrů. Opravy si vyžádají posun autobusové zastávky v Mírové ulici a zkomplikují i parkování. Parkoviště u budovy městského úřadu mezi ulicemi Jiráskova a Smetanova sice zůstane přístupné, řidiči by ale měli hlavně v dopravních špičkách počítat s tvorbou kolon a potížemi při výjezdu. Uzavírka potrvá do poloviny prosince. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Slovenský reprezentační útočník Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s Kometou Brno na další 3 sezóny. 30-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu 2022 působí v klubu od ledna 2023 a v sezóně 24-25 se podílel na zisku mistrovského titulu. Klub o prodloužení spolupráce informoval na svém webu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě ráno převážně zataženo se slabším občasným deštěm. Dopoledne srážky ustanou, kolem poledne může být i polojasno, odpoledne bude převažovat oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů na severu a východě kolem 14. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně dobré až velmi dobré. Biozátěž je střední, a to kvůli očekávanému přechodu okluzní fronty a také výraznému oteplení ve vyšších hladinách během rána.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, i když provoz už začíná houstnout na dálnici D1 a D2 na příjezdu do Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. 5 minut po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili 14. října roku 2026. Dnešek je 287. dnem letošního roku, do Silvestra chybí 78 dnů. A ještě jedna zajímavost, 14. říjen 1584 je datum, kdy na Moravě začal platit gregoriánský kalendář. Svátek dnes slaví Agáta, všem Agátám zahrajeme tradičně po 8. hodině. No ale teď od rána už pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Toulám se zaspívají Brontosauři a Dál jen vejdi, to už bude pozvánka od Věry Martinové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a ať se vám dnes daří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Zpívala vám Věra Martinová, je 5 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno. Je 14. října 2026. Jak už jsme zmínili na začátku, v roce 1584, tedy před 442 lety, začal na Moravě platit takzvaný gregoriánský kalendář. Dny se tak z původního juliánského posunuli asi o 10 měsíců později než v Čechách. Po sobotě 3. října následovala neděle 14. V roce 1848 se právě 14. října císařský dvůr Ferdinanda I. přesunul do Olomouce. Důvodem byly obavy před revolucí. Právě v Olomouci pak císař abdikoval. Před 165 lety se v Jimramově na Vysočině narodil spisovatel Alois Mrštík, autor románové kroniky Slovácké vesnice nazvané Rok na vsi. K jednomu z vrcholů jeho tvorby patří samozřejmě také drama Maryša, které vzniklo ve spolupráci s bratrem Vilémem. Před 106 lety se narodila herečka Nina Popelíková, kterou výrazně proslavila role vrchní sestry Jáchymové v Nemocnici na kraji města. Před 132 lety se narodil Karel Plicka, fotograf, filmový dokumentarista, etnograf a muzikolog. Nejčastěji zachycoval krásu lidových zvyků. Před 77 lety byl v Olomouci tajně vysvěcen na biskupa František Tomášek, pozdější známý kardinál, pražský arcibiskup a výrazný odpůrce komunistického režimu. Se tehdy do rezidence musel dostat tajně a vysvětil ho pak arcibiskup Josef Matocha. Před 24 lety zemřela herečka Gabriela Wilhelmová. Pocházela z Prostějova a po absolvování brněnské jamu se věnovala divadlu, televizi i filmu. Objevovala se spíše v menších rolích. Hrála třeba v komediích Jak utopit doktora Mráčka, zdravotní sestru, kterou tam tehdy balil Vladimír Menšík, což takhle dáci špenát, nebo v seriálu Bylo nás pět. 5:14, dáme si smouky, chystáme počasí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na 14. říjen je tady, ta první raní. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují v rozpětí od 3 do 7 stupňů Celsia. Dnešní ráno je tedy malinko teplejší ve srovnání s tím včerejším. A předpověď pro dnešek. Ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť. Dopoledne srážky ustanou, kolem poledne může být i polojasno a odpoledne bude oblačno, ale beze srážek. Večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na severu a východě bude kolem 14 stupňů. Slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr. Povane rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky postupně dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 7 hodin a 12 minut, zapadne 8 minut po 18. hodině. Dobré ráno.
2: Páteční chovatelskou poradnu 16. října po 11. hodině věnujeme drobným hlodavcům. Veterinářka Hana Černochová poradí, jak už při koupi poznat zdravé zvíře, co křečci, morčata a další drobní hlodavci potřebují ke svému životu a co by jim naopak mohlo ublížit. Probereme zdravotní problémy a také správnou výživu. A prostor bude samozřejmě i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnu moderuje Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut. 8 let vězení má strávit ve vězení matka z Brna za týrání své novorozené dcery. Rozhodl o tom včera krajský soud v Brně. Otec holčičky dostal o 2 roky méně. Zdravotní problémy miminka neřešili několik dní a záchranku přivolali, až když krčelo a modralo. Lékaři už ale holčičce nedokázali pomoci. Rodiče odmítli před soudem vypovídat. Rozsudek zatím není pravomocný. Včera vlak na trati mezi Hrušovany u Brna Modřicemi srazil a zabil člověka. Provoz na trati byl přerušený. Na místě byla i záchranná služba. Její mluvčí Michála Botová uvedla, že osoba zemřela ještě před příjezdem záchranářů a nemohli jí pomoci. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. Majitel Škodovky z Brna si v úterý časně ráno vyžádal příjezd hlídky městské policie do městské části Komín. Spatřil totiž muže, který mu prý v neděli i v pondělí brzy ráno popsal autofixem. Strážníci 61-letého muže odpovídajícího popisu zastavili nedaleko a chtěli od něj vyjádření, zda vozidlo parkující ve vedlejší ulici pomaloval. Zároveň mu vysvětlili, že mají k dispozici kamerové záběry. Starší muž tedy nezapíral a připustil, že to zřejmě udělal. Důvod jeho počínání se od něj však nedozvěděli. Vzhledem k okolnostem ale strážníci pojali podezření ze spáchání trestného činu a vyrozuměli státní policii. O případu informovali na svých webových stránkách. 5 hodin a 24 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Zprávy s Věrou Šenbekovou za 6 minut. Dobré ráno.

Zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na spolupráci v Brně středu se domluvili vítězní lidovci se zelenými, ODS, Stop 09 a Piráty. Budou mít 37 mandátů z 45. Starostou má být lidovec Filip Chvátal. V Blansku se rýsuje nová koalice, vítězný tým Crha z ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 se zatím dohodl na spolupráci s lidovci, Fórem Blansko a Volbou pro Blansko. V 25 členém zastupitelstvu by měli mít 20 hlasů. Starostou by měl být dál Jiří Crha z ODS. Na železničním koridoru u Přerova byl včera kvůli možnému poškození trakčního vedení zhruba 3/4 hodiny zastavený provoz. Stav trolejí prověřovali technici správy železnic. Okolo 22. hodiny byl provoz plně obnovený, informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Správa Národního parku Podyjí hledá dobrovolníky na brigádu na Havranickém vřesovišti. Lidé se můžou přihlásit pomocí rezervačního systému. Do práce se zapojí o víkendu na přelomu října a listopadu, informoval Zdeněk Mačát ze správy parku. Ze zámku Lešná u Zlína pracovníci odvezli část historického mobiliáře na státní zámky Janovice u Rýmařova, Baltice a Vranov nad Dyjí. Jde především o nábytek, obrazy, grafické listy, fotografie a užitkové předměty, které původně patřily šlechtickému rodu Zajlern a Špank. Podle Dagmar Schneiderové z Národního památkového ústavu by se tyto předměty mohly v budoucnu stát součástí prohlídkových tras dalších státních zámků. Na jižní Moravě dnes bude po ránu nejprve zataženo se slabším deštěm. Dopoledne srážky ustanou a může být i polojasno. Odpoledne čekáme oblačno. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Vítr bude slabý, postupně mírný, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynule. Z aktuálních informací na webu Dopravní info vyplývá, že musíte teď počítat s uzavírkou Královopolského tunelu. Týká se obou směrů. Skončit má v 6 hodin. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Ivone Přenosilová na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 40 minut. Netradičně derniérou opery Osud začal večer jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech moravské metropole až do 17. listopadu a nabídne kompletní Janáčkovo operní dílo. Do Brna zároveň přijedou hostovat nejprestižnější evropské operní domy.
1: Máme rádi operu a Janáčka.
2: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává, snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
3: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
4: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobní. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
3: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
4: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
3: Na jubilejním 10. ročníku festivalu zazní všechny Janáčkovy opery a s některými z nich, včetně Osudu, se brněnská operní scéna rozloučí, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
5: Začnou vznikat nové verze jejich pastorky, věcí Makropulo, z výletu páně Broučkových a aby tomu tak mohlo být, tak se musíme s některými inscenacemi rozloučit.
3: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.
5: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější. Ale samozřejmě to, že se nám do Brna podařilo kromě bamberských symfoniků získat letos Mnichovskou státní operu, je samozřejmě jako další takový zářez do historie toho festivalu, na který jsme nesmírně pyšní.
3: Dodává Martin Glázer. Kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45 minuta k tomu. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují dnes po ránu v rozpětí od 3 do 7 stupňů Celsia. Nejnižší teploty 3 stupně v tuto chvíli v Kobylí, 7 stupňů třeba v Brně, Tuřanech, ve Znojmě, Kuchařovicích nebo v Nemochovicích. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť. Dopoledne srážky ustanou a kolem poledne i polojasno. Odpoledne oblačno beze srážek, večer začne oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů na severu a východě bude jen kolem 14. Slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou postupně dobré. Bio dnes na dvojce a slunce to vyjde v 7 hodin a 12 minut a zapadne 8 minut po 18. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: V Ránách zpívala kapela Buty, je 5 hodin 49 minut, tady je Český rozhlas Brno. Ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Koaliční vyjednávání v Brně pokročí ve čtvrtek. Politici chtějí dokončit debaty o programu. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes znovu vzrostly. V Brně začal 10. ročník festivalu Janáček Brno, nabídne všechny skladatelovy opery. Dnes bude po ránu zataženo, na mnoha místech s deštěm, odpoledne oblačno, teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Politici v Brně přerušili povolební vyjednávání o složení nové rady města Brna. Na celodenní úterní debatu o programu navážou zítra. Na koalici se domlouvají vítězní lidovci a starostové z ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a Hnutím za Lužánky. Primátorem se má podle jejich dohody stát Jakub Hruška z KDU ČSL. Pro něj je teď nejdůležitější sestavit programové priority.
6: Ty nejpalčivější témata, jako je bydlení, jako je doprava, tak těm jsme se věnovali skutečně velmi intenzivně a můžu říct, že jsme nenašli zatím žádnou zásadní věc, kde bychom se nepotkávali.
4: Cenové stropy na benzin a naftu dnes opět vzrostly. Nejvyšší přípustná cena za litr nafty stoupla o 25 haléřů na 48 korun a 61 haléř. Benzin zdražil o 36 haléřů na čerpací a čerpací stanice ho můžou prodávat maximálně za 47 korun a 21 haléřů. Vláda bude maximální ceny určovat do konce října. Papež Lev XIV. Včera podstoupil operaci. Lékaři mu odstranili malý plicní uzel. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a pontifik se bude zotavovat asi týden. Plicní uzel objevili lékaři při zdravotní prohlídce. Pro 71-letého Lva XIV. Šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Kompletní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začala včera derniérou brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena. Potrvá dalších 5 týdnů.
7: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
8: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, kde zazní Janáčkova předehra Žárlivost nebo Dvořákův holoubek.
7: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Dnes ráno bude na jižní Moravě převážně zataženo, na mnoha místech slabší občasný déšť, dopoledne srážky ustanou a může být krátce i polojasno, odpoledne ale bude převážně oblačno, srážky nečekáme. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na severu a východě bude kolem 15. Vítr nejprve slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní. Rozptylové podmínky nejprve mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž je střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: S kolonou, silným provozem a komplikacemi počítejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Na 11. kilometru je zablokovaný levý jízdní pruh. Je to kvůli rozházenému dopravnímu značení na začátku dopravního omezení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve středu 14. října 2026. Svátek neslaví Agáta, ale možná nevíte, že 14. říjen, a to si myslím, že potěší všechny mlsouny, je také dnem skutečného cukru, navíc dnem kuřete tandory a národním dnem desertů, takže dnes se opravdu vyplatí mlsat od prvního okamžiku. Dnešek je také vtipný tím, že oslavuje všechny ty z vás, milí pánové, kteří máte na hlavě pleš. Buď plešatý a svobodný, tak se jmenuje 14. říjen ve znamení tohoto svátku. Rád vám budeme písničky, které nestárnou, Bosanova od Báry Basíkové, Perpetuum mobile Michala Davida budou ty první dvě, které vám nabídneme. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přeji vám dobrou chuť ke snídani, vonavou kávu a šťastnou cestu.
5: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dříve, než se to stane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Haleluja, je tu předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 4 do 7 stupňů Celsia. 4 stupně stále nejnižší teplota v Kobylí, 7 stupňů v Brodě nad Dyjí, v Ivanovicích na Hané, v Nemochovicích nebo také v Brně Žabovřeskách. A předpověď pro dnešek, ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť. Dopoledne srážky ustanou, kolem poledne i polojasno, odpoledne oblačno beze srážek. Večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na severu a východě bude jen kolem 14 stupňů. Slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky postupně dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyjde v 7 hodin a 12 minut, zapadne 8 minut po 18. hodině. Dobré ráno.
2: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 25 minut. Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Bořího lesa u Břeclavi desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici ji tam posledních 11 let hledali a likvidovali. Teď jejich práce končí, les je od munice čistý a lidé tam mohou bez obav chodit. Detektor se pomalinku ozývá při prvních střepinách a když se ozve silnější signál, znamená to, že máme něco většího, říká pyrotechnik Pavel Kupec, který s detektorem prochází poslední neprozkoumané části Bořího lesa. Více si přečtěte v zajímavém článku Anežky Hlávkové na webu irozhlas.cz a nechybí ani zajímavá reportáž. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli s čerstvými zprávami také Věra Šenbeková. Přejeme vám hezký den, ať se vám příjemně vstává, snídá i poslouchá. Je s vámi Český rozhlas Brno středeční s datem 14. října.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jednání možných koaličních partnerů v Brně včera pokračovala debatou o programu. O koalici na brněnském magistrátu jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Jednání mají pokračovat ve čtvrtek. Dnes začíná běžet desetidenní lhůta, během níž můžou lidé podávat ke správním soudům stížnosti na průběh voleb do obecních zastupitelstev. Nejzazší termín pro podání podnětu je pátek 23. října do 16 hodin. Ode dneška je možné také podávat k nejvyššímu správnímu soudu podněty týkající se senátních voleb, ale pouze v těch obvodech, kde lidé zvolili senátora už v prvním kole. Kvůli opravě vodovodu je ode dneška částečně uzavřená Komenského ulice v Bučovicích. Jde o silnici vedoucí do místní části Kloboučky a dál do Ždánic a Kyjova. Pro auta do 12 tun bude možný průjezd pouze jedním směrem, a to ke světelné křižovatce se silnicí 1/50. V opačném směru opravovaný úsek objedou po Mírové ulici. Těžší nákladní auta ale čeká obousměrně objížďka přes Slavkov u Brna, Žarošice a Ždánice, která měří zhruba 40 kilometrů. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit také finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. Slovenský reprezentační útočník Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s Kometou Brno na další tři sezóny. Klub o prodloužení spolupráce informoval na svém webu. Dnes ráno bude na jižní Moravě převážně zataženo se slabším deštěm, dopoledne srážky ustanou a může být krátce i polojasno. Odpoledne převážně oblačno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný a biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova v koloně mezi 211. a 203. a 0,5 kilometrem se zdržíte okolo 10 minut. Komplikace jsou také na objížďce uzavřeného nájezdu a výjezdu z D52 na 16. kilometru. Podle aktuálních informací auta, která jedou přes Syrovice a Rajhrad, stojí v dlouhé koloně, zdrží se tam až jednu hodinu. A v Brně připomínám, že Královopolský tunel je dnes průjezdný pouze jedním tubusem, a to v obousměrném provozu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 41 minut. Naladili jste si nás ve středu 14. října. Na věži renesančního zámku v Dřevohosticích na Přerovsku jsou po téměř 120 letech funkční hodiny. Původní poškodil v roce 1907 požár a od té doby čas neukazovali. Nový hodinový stroj samospráva městy se pořídila s pomocí sbírky v rámci postupných oprav zámku.
1: To bylo úmyslné zapálení a vlastně tehdy tady bylo zařízení ochranované pro mládež mravně spustlou a tehdejší mistr Kotas chodil právě natahovat hodiny. No a ti chovanci tehdy ho neměli rádi, on je prý tloukl velice, tak tu věž pod ním zapálili.
2: Popisuje mi kastelán zámku Jiří Kasperlík. Historku zná z kroniky Dřevohostic.
1: Zachránili ho naši hasiči, kteří na poslední chvíli, když byl značně popálený, tak přivedli s žebřem a on musel skočit na ten žebř. Dle toho zápisu si roztrhl u toho skoku paží po celé délce, ale přežil to.
2: Právě hasiči uspořádali sbírku na nákup nového stroje. Zaplatili za něj 50 tisíc korun. Jiří Kasperlík s hodinářským mistrem Antonínem Lasovským ho umístil pod střechu 26 metrů vysoké věže.
3: A ty si prodloužíš tu hřídel?
4: Tady já prodloužím hřídel, bude to na druhou stranu.
5: Stroj je z roku 1930, jo, vyrobené ve Vyškově. Tady je značka, když se podíváte zpředu, jo, vyrobil to Alois Dvořák, Vyškov.
2: Bylo to náročné přizpůsobit tenhle stroj právě hodinám na věži?
5: No, náročné, muselo se to tady, jo, nadstavit, jo, převodovka tu. Jo, byla, měli závaží, měli, jo, dodávali se řetězy a zprovoznil se stroj.
2: Dívám se, ten stroj je vlastně posazený na speciální stolici, to je nějaká dubová asi,
5: no,
2: pevná.
5: Dubová, je prostě pevná stolice, aby to nespadlo, protože jenom ten stroj váží kolem 100 kg, plus ty závaží, ty mají každý taky ze 30 kg, možná víc.
3: Krásný,
1: to znám teďka vlastně to. Jedno závaží pohání přímo hodinový stroj a to druhý závaží slouží k pohánění bití. My tady nemáme zvony, ale je to tam potřeba, aby to tam bylo. Tak ten zvuk, který se slyšel, tak to by nám teďka odbilo vlastně čtvrt nebo půl nebo tři čtvrtě.
2: Nový hodinový stroj si můžou návštěvníci zámku prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek. První slavnostní představení veřejnosti se uskuteční v neděli v rámci Dřevohostických hodů. Z Dřevohostic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Pořad se lásky k nám připlula aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 3 do 7 stupňů Celsia. Takové jsou aktuální hodnoty. No a jaké počasí čekáme? Ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť, dopolední srážky ustanou a kolem poledne by mohlo být i polojasno. Odpoledne čekáme oblačno beze srážek a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Na severu a východě bude kolem 14 stupňů. Slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky postupně dobré, bio je na dvojce, čekáme střední zátěž a slunce to dnes teprve vyjde v 7 hodin a 12 minut a zapadne 8 minut po 18. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno ve středu 14. října. Přejeme dobré ráno.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrála a zpívala vám kapela Narvan 6 hodin a 52 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Krajský soud v Brně se bude zabývat odvoláním v případu smrtelné nehody na Znojemsku v roce 2024. Tehdy řidič nákladního vozu kvůli zdravotním potížím přijel do protisměru, kde se střetl s osobním vozem a jeho řidič zemřel. Obžalovanému prvoinstanční soud uložil podmíněný trest. Jsou tady očekávané události dnešního dne a tohle je jedna z nich. Kvůli opravě vodovodu je ode dneška částečně uzavřená Komenského ulice v Bučovicích. Jde o silnici vedoucí do místní části Kloboučky a dál do Kyjova. Dnešek přineste také krajské finále podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku Jihomoravského kraje. Dnes také začíná festival krátkých filmů Brněnská 16. Potrvá do 18. října a my se jí v našem ranním vysílání ještě budeme zabývat podrobněji. Zprávy pro vás připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Břeclav má sestavené vedení města. Novým starostou má být Milan Marták z hnutí ANO. Brno dnes naposledy v tomto roce proplácí lidem jízdy na sdílených kolech. Dnes je to 100 let, co vyšla první kniha o Medvídkovi Pů. Bude po ránu zataženo se slabým deštěm, postupně oblačno a beze srážek, teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
3: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
1: K tématu se s dalšími podrobnostmi vrátíme krátce před 8 hodinou a přidáme informace o vývoji povolebních vyjednávání i jinde na Břeclavsku. Objem hypoték v září vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z nejnovějšího hypomonitoru České bankovní asociace. Vzrostla i průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Dnes naposledy můžou lidé v Brně jezdit na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony a 800 tisíc korun, které už lidé projezdili, tentokrát zhruba o 2 týdny dříve než loni.
4: Uživatelé sdílených kol letos vyrazili na téměř 180 tisíc jízd s podporou města. Loni jich bylo zhruba 170 tisíc. Nejvytíženější stanicí byla ta u hlavního vlakového nádraží. Sdílená kola firem Nextbike a Rekola ještě v ulicích zůstanou. Pro jejich výpůjčky ale už platí standardní ceník. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pů od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě medvídka zobrazují i zbylá zvířátka z příběhů a Krištůvka Robina. K příležitosti jubilea také vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernsta Howarda Shepherda. Český překlad Hany Zkoumalové poprvé vyšel v roce 1938.
2: Počasí.
1: Dnes ráno bude na jižní Moravě převážně zataženo se slabším občasným deštěm, dopoledne srážky ustanou a může být krátce i polojasno, odpoledne převážně oblačno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů na severu a východě kolem 15. Vítr zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 na 11. kilometru ve směru na Brno už je úsek bez komplikací, ale počítejte stále se zdržením na příjezdu. Kolona se tvoří od 0,5 kilometru, zdržení je do 5 minut. Zhruba 15 minut se zdržíte na D1 od Vyškova na příjezdu do Brna mezi 213. a 203. a 5. kilometrem. Zdržení a silný provoz je také na tahu Svitavy Brno, a to kvůli silnému provozu a dopravním nehodám. První je mezi odbočkami na Voděrady a Drnovice, v koloně se tam zdržíte do 5 minut. Další nehoda je v Lipůvce, tam je kolona na asi 10 minut. A dejte pozor také na dopravní nehodu na jedné z objízdných tras na jihu od Brna. Stala se dopravní nehoda u obce Kobelnice. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05. Posloucháte Český rozhlas Brno, je středa 14. října a hrát a zpívat vám už teď bude na začátku hodiny Karel Zich, Není všechno paráda, a Láska umí víc, to bude další písnička, kterou pro vás chystáme, zpívat bude Lucie Vondráčková. No a po tomto tradičním hudebním úvodu je to také soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Brna, pro výherce dnes máme CDčko Jošky Šmůkaře, které se jmenuje Meziřád. A na lince 726465200 se budeme těšit na vaše tipy na odpovědi, nebo můžete vybrat některou z našich variant. Soutěžní slovo prozradíme už za malou chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak hlavně dneska šťastnou cestu, ať už vyrážíte kamkoliv.
6: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Každý den po 7 hodině, každý všední den, abychom byli úplně přesní, pro vás chystáme vždy jedno záludné nářeční slovo. Vaším úkolem je poznat, zavolat a buď správně odpovědět, nebo vybrat některou z našich možností. Držíme vám palce. Dnešní soutěžní slovo je z Brna a schválně tušíte, co v místní mluvě znamená spojení být kronkavý, co to tak asi bude. 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte a zkuste si tipnout, těšíme se. 726465200, linka sem k nám do studia. No a dnešní soutěžní slovo zní, co to je, když je někdo kronkavý. Zavolejte, zkuste to. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Hezké ráno vám do rozhlasu a samozřejmě i všem posluchačům přeji Laďa Zlohovce.
0: Laďo, krásné ráno vám přeju, vítejte.
1: Děkuju.
0: Tak, co byste řekl, že znamená v Brně, když se řekne být kronkavý? Co to asi bude?
1: Ještě prosím jednou to slovo být.
0: Ano, být kronkavý. Co to znamená být kronkavý?
1: No, to teda ta brněnská.
0: Ano, ano, Hantec dokáže být velmi nevyspytatelný. Tak dáme možnosti. Dobře, tak tři možnosti pro vás máme. Znamená to buď za A kulhat, nebo za B být nemocný, anebo za C vymýšlet si. Co to tady bude, Laďo, podle vás?
1: Já bych dal to Ačko.
0: Typoval byste Ačko. Aj, škoda. Bylo to těsně vedle. Být nemocný to je, představte si.
1: Nemocný?
0: No.
1: Vidíte to.
0: Nevadí, zkusíme
1: takže
0: příště.
1: Třeba se mě podaří ještě někdy jindy.
0: Určitě. Laďo, držím palce, do příště, mějte se pěkně a děkujeme za dnešní zavolání. Krásné ráno do Hlohovce, naslyšenou.
1: Děkuji, také.
0: 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Po písničce na vás čeká počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra krátce po 7 hodině. No a perfect day přejeme i my vám. Dobré ráno. Just a perfect day. Drinks and grill.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 5 do 8 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek slibuje ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť, dopoledne srážky ustanou a kolem poledne bude i polojasno. Odpoledne oblačno beze srážek, večer začne oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Na severu a východě bude kolem 14 stupňů. Slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky postupně dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 7 hodin a 12 minut, zapadne 8 minut po 18. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Davida Matáskovi a s nimi příjemné povídání o vespách, včelách a jiné havěti. A začíná se v 19 hodin. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dnes zve na první večer 15. ročníku autorských čtení a besed. Hostem bude Pavel Kolmačka, básník, prozaik, překladatel a držitel státní ceny za literaturu a ceny Jaroslava Seiferta za román Canto Ostinato. Začíná se v 18 hodin v budově školy na Poříčí 9. Zprávy chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Přejeme dobré ráno.

0: Číte na zimu?
1: Sedm lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jednání možných koaličních partnerů v Brně včera pokračovala debatou o programu. O koalice na brněnském magistrátu jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Jednání mají pokračovat zítra. V Blansku se rýsuje nová koalice, vítězný tým CRHA ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 se zatím dohodl na spolupráci s lidovci, Fórem Blansko a Volbou pro Blansko. 25 členem zastupitelstvu by měli 20 hlasů, starostou by měl být dál Jiří Crha z ODS. Krajský soud v Brně včera poslal na 8 a 6 let do vězení rodiče kvůli smrti jejich novorozené dcery. Podle zatím nepravomocného rozsudku šlo o týrání. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. V Brně včera začal 10. ročník festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech moravské metropole až do 17. listopadu a nabídne kompletní Janáčkovo operní dílo. Podrobnosti vám nabídneme za chvíli. Dnes ráno bude na jižní Moravě převážně zataženo, slabší občasný déšť, dopoledne beze srážek a může být krátce i polojasno. Odpoledne převážně oblačno, teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Počítejte se zdržením na příjezdu do Brna po dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Je kolona od 213. po 205. kilometr na asi 20 minut. Počítejte ale se zdržením také na příjezdu do Brna po D2 od 0,5. kilometru se zdržíte do 5 minut. Kolony a dopravní omezení můžou také za zdržení na ostatních příjezdových silnicích do Brna. Zdržíte se také v Brně. Podle dopravního podniku jsou zdržení spojů okolo 10 až 15 minut, a to jak ve Slatině, Horních Heršpicích, Tuřanech, Kohoutovicích, v Jihlavské ulici, tak i v Ořešíně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Netradičně derniérou opery Osud začal včera jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech moravské metropole do 17. listopadu a nabídne kompletní Janáčkovo operní dílo. Do Brna zároveň přijedou hostovat nejprestižnější evropské operní domy.
1: Máme rádi operu a Janáčka.
2: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává, snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
3: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
4: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobnit. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
3: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
4: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
3: Na jubilejním 10. ročníku festivalu zazní všechny Janáčkovy opery a s některými z nich, včetně Osudu, se brněnská operní scéna rozloučí, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
5: Začnou vznikat nové verze jejich pastorky, věcí Makroplo, z výletu páně Broučkových a aby tomu tak mohlo být, tak se musíme s některými inscenacemi rozloučit.
3: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.
5: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější, ale samozřejmě to, že se nám do Brna podařilo kromě bamberských symfoniků získat letos Mnichovskou státní operu, je samozřejmě jako další takový zářez do historie toho festivalu, na který jsme nesmírně pyšní.
3: Dodává Martin Glázer, kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomu čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 5 do 8 stupňů Celsia a předpověď ta dnes slibuje ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť, dopoledne srážky ustanou a kolem poledne i polojasno. Odpoledne oblačno beze srážek a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů Celsia, na severu a východě bude kolem 14 stupňů. Slabý proměnlivý postupně mírný severozápadní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky postupně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 7 hodin 12 minut, zapadne 8 minut po 18. hodině. Dobré ráno.
0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Já se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut. Břeclav povede další 4 roky koalice ANO a Mladých a neklidných. Obě uskupení už podepsala koaliční smlouvu. Novým starostou se má stát Martin Marták z hnutí ANO, který vystřídá dosavadního starostu ze stejného hnutí. 57-letý Svatopluk Pěček už post starosty letos obhajovat nechtěl. Další podrobnosti k povolebnímu vyjednávání na Břeclavsku teď probereme s reportérkou Anežkou Hlávkovou, která už je se mnou ve studiu. Anežko, víte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co bude pro nové vedení Břeclavy v příštích 4 letech nejdůležitější?
1: Obě uskupení už byla ve vedení Břeclavy i v předešlém volebním období, takže jejich spolupráce by měla navázat na dosavadní společnou práci. Obě uskupení dohromady získala 16 z celkových 27 mandátů a tak jim stačí jejich spolupráce. ANO má 9 zastupitelů a Mladí a neklidní 7. Nový starosta Martin Marták z hnutí ANO chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
2: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud. Ale za velmi důležitou považuji otevřenou komunikaci a naslouchání potřebám. A mojí ambicí samozřejmě je, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
1: Martin Marták taky řekl, že v souvislosti s novou funkcí starosty města do budoucna nadále nepočítá s řídící funkcí v městské společnosti Teplo Břeclav. Tam je teď jednatelem.
0: Změní se kromě starosty i další vedení města?
1: Město bude mít nadále 3 místostarosty. Prvním místostarostou bude stejně jako v předchozích 4 letech Jakub Matuška z uskupení Mladí a neklidní Břeclav. Další místostarostou bude Petr Vlasák z Pirátů, který byl na kandidáce Mladých a neklidných a který byl místostarostou i v minulých 4 letech. A nově bude mít post místostarosty taky Petr Dlouhý z hnutí ANO.
0: Víme, jak to vypadá s povolebním vyjednáváním dál v regionu?
1: V Hustopečích výrazně posílili nezávislí, kteří byli dosud v opozici. Ti oproti minulým volbám, kde dostali 4 mandáty, teď dostali 10. Většinu ale sami nemají. V Hustopečích je totiž 21 zastupitelů a tak potřebují koaličního partnera. Dohodnutí ale zatím nejsou. Jisté je jen to, že se do čela města dostane nový člověk, protože dosavadní nezávislá starostka Hana Potměšilová už funkci obhajovat nechtěla. No a v Mikulově zvítězilo hnutí Pro Mikulov se 6 mandáty. Výrazně tam oproti minulým volbám oslabilo hnutí ANO, které mělo dosud starostku Jitku Sobotkovou. Ze 7 mandátů mu zůstaly 3 a sama Jitka Sobotková se do zastupitelstva nedostala. Mandát neobhájil ani dosavadní místostarosta Ivo Hrdlička z Pirátů. Ani tady zatím není jasné, kdo město v dalších 4 letech povede.
0: Říká k povolebnímu vyjednávání na Břeclavsku reportérka Anežka Hlávková. Anežko, díky za informace a brzy naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Koaliční vyjednávání v Brně pokročí ve čtvrtek. Politici chtějí dokončit debaty o programu. Dopravu v Bučovicích na 2 měsíce omezí částečná uzavírka Komenského ulice. Dnes začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. Po ránu máme zataženo, slabý déšť, postupně bude oblačno a bez srážek, teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Politici v Brně přerušili povolební vyjednávání o složení nové rady města Brna. Na celodenní úterní debatu o programu navážou zítra. Na koalici se domlouvají vítězní lidovci a starostové z ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a Hnutím za Lužánky. Primátorem se má podle jejich dohody stát Jakub Hruška z KDU-ČSL. Pro něj je teď nejdůležitější sestavit programové priority.
5: Ty nejpalčivější témata, jako je bydlení, jako je doprava, tak těm jsme se věnovali skutečně velmi intenzivně. A můžu říct, že jsme nenašli zatím žádnou zásadní věc, kde bychom se nepotkávali.
3: Dnes začíná běžet 10denní lhůta pro podání stížnosti na průběh voleb do obecních zastupitelstev. Nejzazší termín podání podnětu je pátek 23. října do 16 hodin. Krajský soud v Brně řeší i stížnosti z části sousedních krajů, uvedla jeho mluvčí Klára Belkovová. Ode dneška je možné také podávat k Nejvyššímu správnímu soudu podněty týkající se senátních voleb, ale pouze v těch obvodech, kde lidé zvolili senátora už v prvním kole. V Jihomoravském kraji by se to mohlo týkat volebního obvodu, kde v prvním kole zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Kvůli opravě vodovodu je ode dneška částečně uzavřená Komenského ulice v Bučovicích. Jde o silnici vedoucí do místní části Kloboučky a dál do Ždánic a Kyjova. Pro auta do 12 tun bude možný průjezd pouze jedním směrem, a to ke světelné křižovatce se silnicí 1/50. V opačném směru opravovaný úsek objedou po Mírové ulici. Těžší nákladní auta ale čeká obousměrně dlouhá objížďka.
6: Pro kamiony těžší než 12 tun je stanovená objízdná trasa přes Slavkov u Brna, Žarošice a Ždánice. Měří asi 40 kilometrů. Opravy si vyžádají posun autobusové zastávky v Mírové ulici a zkomplikují i parkování. Parkoviště u budovy městského úřadu mezi ulicemi Jiráskova a Smetanova sice zůstane přístupné, řidiči by ale měli hlavně v dopravních špičkách počítat s tvorbou kolon a potížemi při výjezdu. Uzavírka potrvá do poloviny prosince. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Dnes začíná Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16. 67. ročník do neděle nabídne 50 krátkých snímků českých i zahraničních autorů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Hlasovat můžou i návštěvníci po skončení projekcí, upozornil ředitel festivalu Milan Šimánek. Festival podrobně přiblížíme v následující půlhodině.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě je převážně zataženo se slabším občasným deštěm. Dopoledne srážky ustanou a může být krátce i polojasno. Odpoledne čekáme oblačno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, vítr zpočátku slabý, postupně mírný a biozátěž střední. Podrobnou předpověď nabídneme za chvíli přímo od brněnských meteorologů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 stále počítejte se zdržením na příjezdu do Brna od Vyškova mezi 213. a 205. kilometrem až 15 minut a poměrně dlouhé zdržení je také na příjezdu po silnici 52 do Brna, a to v úseku v Horních Heršpicích zhruba 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je středa 14. října, podle kalendáře dnes svůj svátek slaví Agáta. Je to jméno, které je u nás poměrně oblíbené, nicméně těch nositelek zase není nějaké závratně velké množství, zhruba asi 4000 podle posledních statistik. Všem Agátám přejeme, ať jsou zdravé, šťastné a spokojené, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. A posíláme vám hned třeba k přiťu a přípitku živou vodu v podání Anety Langerové. Přidáme také lásku v housce, no panečku, tak to bude celá snídaně. Živá voda a láska v housce, pochutnejte si, zatančete si, večírek může začít. Za chvíli jsou tu brněnští meteorologové s počasím. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli, jaká je situace?
2: Oblačnost okludujícího frontálního systému je zatím ještě stále velká, ale už se od severozápadu začíná oblačnost protrhávat, takže nějakou modrou barvu na obloze i vidíme. Srážky ty se teď v Jihomoravském kraji nevyskytují, i ty, co padaly, tak byly velice slabé, zanechali sem tam nějakou desetinku srážek. No a teď ty teploty, protože v průběhu noci padaly i k nule, od 5 do -1 bylo v Kobylí, tak v průběhu rána se sice oteplovalo, teď máme kolem 5-6 stupňů, nicméně ta teplota bude růst poměrně vysoko, protože ta atmosféra bude dobře promíchaná a sem tam se objeví také slunce. Maxima očekáváme mezi 16-19 stupni. O něco chladněji bude na severu nebo i na úplném východě kraje. Tam to bude kolem 15 stupňů. Vítr se rozfouká severozápadní do 20 km za hodinu. Zatím je ještě slabý proměnlivý. No a ta oblačnost v průběhu dne bude také částečně průsvitná, takže sice nejméně jí bude zhruba kolem poledne, ale potom se ještě další nasune, tentokrát už ale beze srážek.
1: Jaké počasí přinese 14. říjen?
2: Tak 14. říjen, zmiňoval jsem to přechodné polojasno zhruba kolem těch poledních hodin. Ta oblačnost, která potom bude v průběhu noci ubývat, tak také bude znamenat, že se bude snižovat docela rychle teplota na zítřejší ráno. 6 až 3 stupně, v některých údolích to můžou být stupně ještě nižší, kolem 2 stupňů a přízemní mrazíky, a také se začnou vytvářet v průběhu druhé poloviny noci mlhy, případně nízká oblačnost. No a zítřek ten bude částečně slunečný, té oblačnosti bude docela hodně, bude spíše bílá obloha než modrá, ale přesto ta oblačnost bude částečně průsvitná, takže ten den bude docela takový pohodový, hezký a navíc i teplý, teploty 14 až 17 stupňů, vítr slabý severozápadní nebo proměnlivý.
1: Jak bude, Petře, aspoň zhruba vypadat čtvrtek a pátek?
2: Tak v průběhu pátku nás čeká zase oteplení, protože tam bude docela slunečno, ale budeme se ráno potýkat s mlhami v údolích a také bude ráno chladno, zase na některých místech až nula. Nicméně ten den, protože bude zase slabý proměnlivý vítr, tak sluníčko bude poměrně hřát. No a následující dny, tedy víkend, budou zase v podobném duchu docela teplého podzimu, přes 15 stupňů, oblačnost spíše průsvitná, i když jí bude docela hodně.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 14. říjen.
2: Rok 2023 byl nejteplejší, hodnotu 24,7 jsme naměřili jak ve Strážnici, tak v Lednici, zatímco nejnižší hodnotu minus 6 stupňů v minimech naměřili ve Žďárné na Blanensku v roce 1943.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster. Krásné dny přejeme, Petře, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut. Krátké filmy od českých i zahraničních tvůrců nabídne divákům ode dneška Mezinárodní filmový festival Brno 16. Kromě soutěžních snímků pořadatelé připravili doprovodnou sekci, kterou tematicky spojuje jídlo a tvorba Jana Švankmajera. Více už nám o 67. ročníku poví redaktorka Aneška Hlávková. Aneško, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Proč festival nese jméno právě Brno 16?
1: Název odkazuje k začátkům filmové tvorby. Festival patří k nejstarším filmovým přehlídkám u nás. Funguje bez jediného přerušení od roku 1960 a je dokonce jedním z nejstarších festivalů krátkého filmu na světě. Prezentuje krátké filmy různého druhu. Číslo 16 v názvu odkazuje na typ filmového formátu, na kterém byla v minulosti většina filmů uváděná, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
2: Původně to bylo založené jako festival pro podporu lokální, vlastně amatérské tvorby. Hromada amatérských filmařů je díky tomu, že tady byla blízko továrna. Dělala mimo jiné právě projektory 16 mm. Jmenuje se to proto, protože ten pás je fyzicky široký 16 mm.
1: V roce 1960, kdy festival vznikl, dodávali velkou část soutěžního obsahu filmoví amatéři, protože i odborná výuka filmového řemesla byla v tehdejší době stále v počátcích. Dnes už soutěží hlavně filmy natáčené i promítané převážně z digitálních formátů, ale název si festival ponechal.
0: Kolik filmů diváci letos uvidí?
1: Celkem se na festivalu objeví 33 filmů v mezinárodní sekci a 17 v československé. Celkem se ale snímků přihlásilo asi 1500, z těch tedy pořadatelé vybírali. Tvůrci na festivalu soutěží celkem o 4 hlavní ceny. O vítězí

0: bude zaměřená na možnosti výroby masa v laboratoři. A hororové stvárnění jídla pak představí i tvůrci videoher ve čtvrtek.
1: Aneško, kam lidé za festivalovými aktivitami zamíří?
0: Dějištěm festivalu bude tradičně Kino Art. Promítat bude ve velkém i malém sále, v přilehlém foaje a kavárně, filmy doplní i diskuze s tvůrci. Diváci s nimi budou debatovat o jejich profesi a zkušenostech. Letos festival zažijí i návštěvníci kostnice u svatého Jakuba. Od čtvrtka se i tady bude promítat, a to na mimořádných nočních prohlídkách. Zájemci si kostnici projdou bez průvodce za svitu svíček a v doprovodu krátkého filmu právě od Jana Švankmajera.
1: O festivalu krátkých filmů Brno 16 jsme si povídali se redaktorkou Aneškou Hlávkovou. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27členném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO. Dnes naposledy můžou lidé jezdit v Brně na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Sdílená kola ještě v ulicích zůstanou pro jejich výpůjčky, ale už platí standardní ceník. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo týká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana o tom informovala na webu. Správa Národního parku Podyjí hledá dobrovolníky na brigádu v Havranickém Vřesovišti. Lidé se můžou přihlásit pomocí rezervačního systému. Do práce se zapojí o víkendu na přelomu října a listopadu. Obnova pomůže vytvořit vhodné podmínky pro výskyt sisla obecného, uvedl Zdeněk Mačát ze správy parku. Ze zámku Ležičné u Zlína pracovníci odvezli část historického mobiliáře na státní zámky Valtice, Vranov nad Dýji a Janovice u Rýmařova. Jde především o nábytek, obrazy, grafické listy, fotografie a užitkové předměty, které původně patřily šlechtickému rodu Zajlern a Špang. Podle Dagmar Schneiderové z Národního památkového ústavu by se tyto předměty mohly v budoucnu stát součástí prohlídkových tras dalších státních zámků. Na jižní Moravě dnes bude nejprve zataženo, slabší občasný déšť, dopoledne srážky ustanou, může být krátce i polojasno, odpoledne pak oblačno a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, vítr zpočátku slabý, postupně mírný a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona je na dálnici D1 od Vyškova na Brno mezi 213 a 215 kilometrem, zdržení stále okolo 15 minut a komplikace jsou také na souběžné silnici číslo 430 u Holubic. Se stala dopravní nehoda. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich právě teď děje, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: V Brně jsme zahájili opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Mukhlinky. Oba tunely jsou na 40 dní, to je do 20. listopadu, zcela uzavřené. Kvůli společnému řídícímu systému je nutné opravovat je současně. Práce zahrnují výměnu osvětlení, napájení a dalších technologií, opravy betonových konstrukcí i úpravy technologického zázemí. Řidiče prosíme o trpělivost a respektování značených objízdných tras.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 41 minut. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dříve, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně skoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin 46 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují stále dnes v poměrně úzkém rozpětí mezi 5 a 7 stupni Celsia. A předpověď, ráno převážně zataženo, na mnoha místech slabší déšť. Dopoledne srážky ustanou, kolem poledne i polojasno. Odpoledne oblačno beze srážek, večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na severu a východě bude kolem 14 stupňů. Slabý, proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky postupně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 7 hodin a 12 minut, zapadne 8 minut po 18. hodině. Dobré ráno.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
2: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 51 minut. Jednou ze složek policie České republiky je oddělení služební kynologie. V Brně hned několik útvarů s různou specializací psů pro konkrétní typy nasazení. Služební psy prochází náročným výcvikem a v akci jsou nenahraditelnými parťáky. Nejen při pátrání, mohou také pomoci v záchraně osob. Další díl Modrých majáků natáčel Zdeněk Truhlář s policejní kynoložkou Ivou Trejtnerovou.
1: Nedávno mě operační důstojník poslal na pátrání po pohřešované osobě, která vyhrožovala spácháním sebevraždy. Muž se měl pokusit o sebevraždu oběšením v nedalekém lesíku v Brně Bystrici. Na základě zjištěných skutečností jsem použila svého služebního psa k průzkumu terénu za účelem vyhledání této osoby. Po ujití asi 500 metrů mě služební pes avizoval přítomnost lidského pachu a následně osobu dohledal a označil štěkotem. Osoba byla v pořádku, muž se probudil ze spánku, komunikoval se mnou, osobu jsme doprovodili a předali kolegům k provedení dalších služebních úkonů.
2: Popisuje policejní psovodka Iva Trejtnerová jeden z případů, kdy se podařilo zachránit lidský život. Vaši psi jsou speciálně cvičeni pouze na vyhledávání osob?
1: Naši psi jsou všestranní, jsou cvičeni na vyhledávání nejen osob, ale i předmětů, nábojnic nebo například problematika vyhledávání různých látek.
2: Spolupracujete také třeba s hasiči při vyhledávání ohnisek požáru?
1: Ano, v Brně máme speciální psy na vyhledávání akcelerantů hoření.
2: My jsme teď ve výcvikovém areálu v Brně Řečkovicích. Tady máte u sebe jednoho z pejsků. Co teď budeme cvičit?
1: Tak já vám teďka ukážu, jak služební fena Sherahartis bohemia vyhledává návykovou látku, konkrétně kokain. Sherry, sedni. Otevřu si dveře do místnosti, v které bude služební fena vyhledávat návykovou látku. Hledej. Tak, Šerinka mě teďka hledá v místnosti, prohledává jednotlivé skříně. Slyšíte, jak krásně sumuje, jak vyhledává. Teď našla.
2: Teď vidím, že fenka zalehla čenichem k rohu.
1: Ano, tím, že si k tomu lehla a čumákem mi značí přesně místo, kde je droga uložená. Tam je pro ní připravený vzorek kokainu, kdy ho vyhledala a tímto způsobem mi ho označila.
2: To znamená, že neštěká?
1: Ne, neštěká, ona ho značí zamrznutím, zaujítí konkrétní polohy.
2: Fenka vyhledala drogu poměrně rychle. Jak dlouho to trvalo, než se naučila právě vyhledávat drogy?
1: Šerinku na tuto specializaci, na tuto problematiku připravuji asi rok a teď nás čeká kurz, kde výsledkem bude splnění atestu, abychom mohli jít do ostrého nasazení.
0: Říká policejní kynoložka Iva Trejtnerová. I tuto reportáž najdete v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na našem webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám zpíval Jaroslav Vikrent. Je 8 hodin 56 minut. Dobré ráno, s datem 14. října se chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou už je středečně naladěný Zdeněk Junák. Srdcovky jsou tady už za malou chvíli. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, dneska ráno bylo teda poněkud pošmourné, bylo temné, moc tedy jako se nám to nerozbřeskuje, ale nedá se nic dělat, prej čas si posuneme až koncem října. Včerejšek jsem měl výborný, protože jsme hráli opět po dlouhé době krásné představení až na ten konec dobrý. Už jsme to hráli předevčírem, včera bylo to výborný, fakt dobrá nálada a diváci s tím jdou, všechny srdečně zvu. No a dneska mám takový jako volnější den, až večer mám opět představení, takže dneska budeme s mojí ženou dělat pořádek v mém šatníku, protože se mi podařilo sundat nějaké to kilečko, tak zkusím kalhoty a možná se dostanu do kalhot, které jsem si koupil před 15 lety a teď se budou hodit. Takže tak, ty máš dnešek volnější?
0: Jo.
1: Tak si ho užij, zítra čtvrtek, člověče. Toto letí, ale budu se na tebe těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám. Vše bylí posluchači, na závěr trocha poezie dnes pera básníka Roberta Woodyho. Dnes se cítím výjimečně dobře naložený. Můj formaldehyd má v sobě něco z jara. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Starostou městské části Brno Střed se má stát lidovec Filip Chvátal. Ve Stupavě na Uhersko-Hradišsku otevřou obchod s non-stop provozem. Dnes je papučový den, lidé můžou podpořit hospice po celém Česku. Bude oblačno a teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Lidovec Filip Chvátal se má stát novým starostou centrální městské části Brno-Střed. Po 8 letech vystřídá Vojtěch Mencla z ODS. Chvátal zvítězil jako lídr kandidátky KDU-ČSL a Hnutí STAN. Do koalice přibere Zelené s Hnutím Žít Brno. K nim také ODS, Stop 09 a Piráty. Vyjednávají teď spolu o programu. Chvátal chce klást důraz hlavně na zeleň, školství nebo správu obchodních prostor a tržišť.
2: Řešíme nyní teďka programovou shodu a budeme mít další jednání o programu ve čtvrtek odpoledne. Tam bychom to měli už nějakým způsobem snad docizelovat a myslím si, že už se všechno chýlí k tomu, abychom se blížili k svolání ustavujícího zastupitelstva.
0: Stupava na Uhersko-Hradišsku zřídí obecní obchod. Obyvatelé vesnice v Chřibech totiž už více než rok musí za nákupy dojíždět do okolních obcí. Nová prodejna bude mít nepřetržitý provoz. Zákazníci se dovnitř dostanou s mobilní aplikací nebo speciální kartičkou. Od 7 do 11 hodin bude v obchodě prodavačka, uvedl nezávislý starosta Stupavy Zdeněk Havlíček. Prodejna by měla otevřít v průběhu listopadu. Náklady na její vybudování přesáhnou 1,25 milionu korun. Vedení obce bude spokojené, pokud zisk pokryje provozní náklady. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevylečitelně nemocného blízkého je důležité říci o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
3: Rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes máme zataženo se slabším deštěm, dopoledne srážky ustanou a může být i polojasno, odpoledne převážně oblačno. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, vítr zpočátku slabý, postupně mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonami stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Mezi 211. a 205. kilometrem se ale zdržíte už maximálně 10 minut. Silný provoz je také stále v Brně, a to kvůli dopravním omezením. A na Vinohradech dejte aktuálně pozor na dopravní nehodu v Žarošické ulici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ani dnes se neubráním tomu začít malým přáním. Éterem či po drátě přeju k svátku Agátě. Dárek sladký jako med, k tomu vinši dodám hned. Dva polibky na líčka a navrch i písnička. Snad vám po mém projevu bude teď i do zpěvu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 14. října roku 2026, no a Brno se nám pomalinku rozsvětluje. Já když jsem ráno v 6 hodin vykoukl, tak bylo tak temno, jako by byla ještě noc v podstatě. Ale teď už se trošinku to tady ukazuje, to sluníčko možná vykoukne. Díval jsem se na takovou domácí meteorologickou stanici a tam svítilo jasné sluníčko, symbol, že by vlastně dneska mělo být jasno. Ale nakonec si meteorologové říkají, že hol, ten podzim už je tady, babí léto máme za námi, dneska bylo jako chladněji, ale tak v podstatě chladněji asi stejně jako včera. Když jsem se díval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dnes slaví děvčata, ženy, dámy, honosící se křestním jménem Agáta. Takže všem Agátkám vinšuji všecko nejlepší. A já mám v jednom dohledu jednu Agátku, mladou slečnu, Agátku Ziegelbauerovou, takže milá Agátko, pokud mě slyšíš, vinšuji ti k tvému dnešnímu svátku taky všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Milý pane Zdeňku, zahrajte prosím pěknou písničku paní Mařence Havlínové z obce Sentice. Tato paní z duší mladé holky si zaslouží poděkování za její starostlivost o širokou rodinu, za kamarádství, za upřímnost, ochotu vždy pomoci, laskavost a tak dále a dále. Děkujeme, že ji máme a věříme, že tu společně ještě dlouho posedíme u skleničky dobrého vína v plné síle. Poděkování letí od skupiny 70+, jmenovitě Josefa Ondrouška a jeho ženy Jiřinky a Květy Ondrouškové. Tož, moji milí Ondrouškovi, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno, které mě dorazilo na poslední chvíli a to zní takto. Píše mi paní Aneška. Zdravím do Čejkovic u Znojma manžele Hodulíkovi. Zahrajte jim prosím, pane Junáku, písničku od Michala Tučného Když si báječnou ženskou. Posílám jim vaším prostřednictvím velké poděkování za vše. Jsou více než přítel na telefonu. Přeju vám hlavně zdraví a spokojenosti dosti. Vaše Aneška. Milá paní Aneško, rád plním vaše přáníčko, ale bohužel toho Michala Tučného vám nepustím. Přání přišlo na poslední chvíli, takže jsem nestačil to všechno, jak se říká, zprodukovat. Takže doufám, že potěší píseň Mně sílu dáš.

To byl Josef Wagner, Mě sílu dáš, doufám, že vás písnička potěšila. A já už opět listuji úplně novotou vonící knize autorů pánu Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře, to jsou moji kolegové, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A jak tak listuji, tak jsem si našel stranu 32 a tady je kapitola s názvem Brno, město, kde vznikají noci i září posvátný oheň. Petrohrad proslavili bílé noci. Brno mimořádné živé noci. Právě moravská metropole se stala místem, odkud se po Moravě šířila řada tradic. Například Noc kostelů se v tuzemsku poprvé uskutečnila v roce 2009 a dorazila sem z Rakouska. Drtivá většina chrámů zapojených do tohoto ročníku leží v brněnské diecézi. S muzejní nocí Brno začalo ve stejném roce jako Praha, ale tehdy zůstalo jen u počtu v desítkách a počet vstupů v 10 000. A nutno dodat ještě jedno prvenství. Brno je tradiční tuzemskou centrálou v šíření betlemského světla. V roce 1989 oddíl bratří Reviových, součást exilového skautu, přivezl poprvé tohleto světlo do Československa v roce 1989. Bylo to do Českých Budějovic a Prahy. Už o rok později začala tradice. Brněnští skauti oheň od roku 1990 tradičně vozí vlakem z Rakouska, kam doráží letecky, a pak jej z Brna stovky dobrovolníků šíří dál jako symbol míru a pokoje. Tož tak.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: To byla Věra Špinarová a její kouzlo bílejch čar. A já už tady mám další přáníčko, tentokrát z webového formuláře, a to zní takto. Dne 14. října roku 2026 oslaví manželé pan Miloslav Kučera a paní Rozálie Kučerová z Hulína 65 let společného života. K tomuto významnému jubileu jim přejí vše nejlepší a hodně zdraví synové Miloslav, Roman a Petr s rodinou. Zahrajte jim prosím písničku Srdéčko, případně Ave Maria. Oba jsou vaši dlouhodobí posluchači. Tož, moji milí, rád splním vaše přáníčko a řadím se do dlouhého zástupu gratulantů a přeji manželům Kučerovým ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Dali jste mi na výběr, ale protože ta písnička Srdéčko je psána s větším písmem a takzvaně proloženě, tak jsem vám vybral Srdéčko. Vroln a Srdéčko.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

to byla skupina Aha a skladba Take on Me. No a já už pro vás mám středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, středeční indicie zní takto. Tohle pouto herečkám Zlatě Adamovské a Evě Holubové nikdo neodpáře. Opakuji středeční indicii. Tohle pouto herečkám Zlatě Adamovské a Evě Holubové nikdo neodpáře. Tak to byla středeční indicie a už vám posílám Petru Janů. Když

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Jojo Band, písnička Někdy příště, tak já vám řeknu, kdy to bude příště. To nebude někdy, to už bude zítra, nebojte se. Hned po 9. hodině. Ale já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ráda bych vaším prostřednictvím udělala radost Lidušce Knotkové, která má velmi ráda písničku Vyznání. Proto vás chci poprosit, pokud to bude možné, zahrát v podání skupiny Argema, která má o jednu sloku víc než vámi častěji hraná verze v podání Bobra a Motýla. Celé redakci srdcovek přeju spoustu spokojených posluchačů. S pozdravem Vlasta. Milá paní Vlasto, splním vám to přáníčko rád, ale s tou Argemou to hrají i Bobr a Motýl. Oni to hrají dohromady. No, jo, jo, jo. Takže tady je Bobr a Motýl a skupina Argema a Vyznání.
1: Český rozhlas Brno.

0: No tak, to byla nádhera. Tož, moji milí, John Lennon zdárně dovedl dnešní srdcovky s datem 14. října do svého cíle. Ale jak mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Tohle pouto herečkám Zlatě Adamovské a Evě Holubové nikdo neodpáře. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a pak, pokud vám to už není teď jasné, tak tam vám to bude 100% jasné. No a ještě vám chci vyřídit takový krásný svůj osobní vzkaz. Pokud chcete, abych vám hrál na přání vaše písničky, abych vám plnil vaše přání a věřte, že plním vaše přání opravdu rád, musíte mi to dát vědět hezky takhle dopředu. Máte tyto možnosti, pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to můžete dát vědět e-mailem srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete k tomu taky vaši oblíbenou písničku, prosím, volejte mi v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, dramaturgicky stačili připravit a taky zařadit do denního scénáře. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9:00 se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Blansku nejspíš vznikne koalice uskupení Tým Crha, Lidovců, Fóra Blansko a Volby pro Blansko. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot, navrhují to ústavnímu soudu. Brno dnes naposledy v tomto roce proplácí lidem jízdy na sdílených kolech. Bude oblačno a teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V Blansku se rýsuje nová koalice. Vítězný tým Crha, ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 se zatím dohodl na spolupráci s Lidovci, Fórem Blansko a Volbou pro Blansko. V 25členném zastupitelstvu by měli mít 20 hlasů. V podobném složení spolupracovala uskupení i v končícím volebním období. Starostou by měl být dál Jiří Crha z ODS.
4: Nešli jsme úplně do detailu, to ještě budeme precizovat, ale prakticky jsme domluveni na té spolupráci. Za KDU ČSL bude pan Hasan místostarosta, druhý místostarosta zatím není znám.
2: Hnutí ANO by tak skončilo v opozici. Dnes bude Jiří Crha jednat o případné koaliční spolupráci ještě s Piráty, kteří získali jeden mandát. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Nemocnice v Uherském Hradišti a Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají výrazný nedostatek zásob krve a urgentně hledají dárce. Ve Zlíně potřebují doplnit zásoby krevních skupin 0-, B- a A-. V Uherském Hradišti je největší nedostatek krve 0- a B-, ale uvítají i dárce skupin A+, i minus a 0+. Dárci, kteří mají některou z uvedených skupin, můžou přijít darovat krev bez předchozího objednání mezi 6 a 9 hodinou. Raní. Dnes naposledy můžou jezdit lidé v Brně na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony a 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dříve než loni.
5: Uživatelé sdílených kol letos vyrazili na téměř 180 tisíc jízd s podporou města. Loni jich bylo zhruba 170 tisíc. Nejvytíženější stanicí byla ta u hlavního vlakového nádraží. Sdílená kola firem Nextbike a Recola ještě v ulicích zůstanou. Pro jejich výpůjčky ale už platí standardní ceník. Z Brna Tomáš Krmr, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě máme zataženo se slabším deštěm, dopoledne srážky ustanou a může být krátce i polojasno, odpoledne pak převážně oblačno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na severu a východě kolem 15. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a biozátěž je střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Podle webu Dopravní info se většina kolon už na dálnici D1 na D2 ve směru do Brna rozjela stále, ale počítejte se silnějším provozem a kratším zdržením přímo u Brna. Silný provoz ale stále přetrvává v Brně. Podle informací dopravního podniku jeho spoje nabírají zpoždění 15 až 20 minut. V Jihlavské ulici, Lány, také ve Slatině a Horních Heršpicích nebo Komárově, stejně tak jako v Tuřanech nebo Kohoutovicích a Novém Lískovci. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ve středu 14. října v 10 hodin a téměř 5 minut máte naladěný Český rozhlas Brno, kde právě začíná dopolední vysílání, u kterého vás dnes vítá jako obvykle Sandra Silná. Budeme společně až do 12. hodiny. Už za chvíli mě tady u mikrofonu doplní, tak jako také každou středu, Julie Kalodová. Přinese dnešní recept. Podíváme se do Olomouce a nebude to jen tak náhodou, protože ten recept je spojený i s jednou soutěží, kterou pro vás máme nachystanou, a jsou to vstupenky na Olmerku. Je to pořád neviditelný herec Olmerka a budete moct volat, a to už za chvíli, ale volejte prosím pouze v případě, že můžete v neděli 18. října dojet do Olomouce, do Červeného kostela. Ty vstupenky budou právě na tohle představení. Máme pro vás taky samozřejmě kulturní pozvánku i rubriku Jak nenaletět. To vše v první hodině dopoledního vysílání a po 11. potom také poradna pro zdraví. Hudebně teď Javory, Hana a Petr Ulrichovi a také Petr Novák. Příjemný poslech a krásné dopoledne.

0: Petr Novák v 10 hodin a 12 minut Hvězdičko blízkavá v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. No a teď už tady vítám u druhého mikrofonu také Julii Kalodovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jako každou středu máme tady připravený recept, ale ten recept dnes není, jako ostatně nikdy jindy, vybraný úplně náhodně. Dnes to bude recept, kde využijeme olomoucké tvarůžky, a to ne náhodou, protože v Olomouci také začíná v neděli tradiční festival, už 42. ročník festivalu Prý Bohemia Rádio. A my pro vás máme připravenou i soutěž, která se týká právě tohoto festivalu. A pokud můžete a máte čas zajet do Olomouce nebo přijít v Olomouci v neděli 18. října mezi 16. a 17. hodinou na představení Olmerka, neviditelný herec Olmerka, tak můžete už teď volat k nám do studia, pokud máte zájem o dvě vstupenky. Soutěžíme o dvakrát dvě vstupenky a v telefonní číslo k nám sem do studia je 726 465200. A ptát se vás budu, jestli mají olomoucké tvarůžky u vás doma fanoušky anebo odpůrce. A cenou v této soutěži, mini soutěži, voňavé soutěži, jsou tedy dvakrát dvě vstupenky na představení Olmerka. Já vám ještě řeknu krátce, abyste věděli taky, o co soutěžíte, protože to představení je takovým, řekněme, kompilátem, uvedením do toho, co to vlastně znamená rozhlasové herectví, a právě v tomhle představení Olmerka to tajemství bude odhaleno. Hlavním hostem podvečera bude herečka a zpěvačka Lucie Polišenská, která byla oceněna za stvárnění role Evy Olmerové rozhlasovou Tálí. Do tajů režie rozhlasových her a seriálů nahlédnete společně s šéfrežisérem Českého rozhlasu Alešem Vrzákem. Průvodcem večera bude herec a moderátor Vasil Fridrich a hudební doprovod zajistí Natálie Tichánková, co by zpěvačka, a Jaroslav Novák na kytaru. Takže pokud máte čas v neděli 18. října mezi 4. a 5. odpoledne zajít či zajet do Olomouce, volejte právě teď o vstupenky. No a já poprosím také Julii Kalodovou tedy o ten recept.
1: V Olomouci zůstaneme,
0: ano,
1: ve voňavé
0: Olomouci. A pak si vezmeme někoho z volajících.
1: Já jsem ten recept dnes vybrala právě proto, že to téma je dnes olomoucké a je to náš oblíbený rodinný recept. Je to úplně jednoduché, je to vlastně tvarů tvarůžková pomazánka, která se hodí, když potřebujete něco rychlého, a má samozřejmě zvláštní vůni, zvláštní chuť. Mně to nevadí, moje děti se k tomu musí teprve dozrát, takzvaně.
0: Myslím, že nejenom vaše děti.
1: Ano, a ta zralost bude důležitá, protože na ten recept potřebujete zralé tvarůžky. Víte dobře, někdy je koupíme v obchodě a mají ještě takovou tu tvarohovitou konzistenci, tak vydržte, počkejte, až zvláční. Já jsem jednou, vy posluchači víte, že já chodím často pěšky i na rozhlasovou pouť, sem vydávám každý rok pěšky, a jeden ročník jsem sebou v batohu nesla právě jedno balení tvarůžků, protože mají hodně bílkovin, tak to jsem právě chtěla, aby to posílilo mé tělo, a zapomněla jsem na ně a týden jsem je nosila, a pak teda na konci to bylo opravdu výživné. Tak toto přesně potřebujeme. Ano, týden je noste někam na pouť a pak z nich uděláme pomazánku. Takže jedny zralé tvarůžky, najemno nakrájejte cibulku, můžete přidat i takovou tu čerstvou zelenou, ale opravdu hodně najemno a nedávejte jí tam moc. A pak už budete potřebovat jenom jednu malou majonézu a dochutíte solí a pepřem. A to je všechno. Ty tvarůžky vidličkou rozdžoubáte, rozmělníte na takovou drť. Nejde to právě, když to jsou ty tvarohovité, když jsou to ty tvrdé. Jde to, když jsou hezky krémové, a trvá to docela dlouho, protože je to takové houževnaté, ale nebojte, budete odměněni výbornou pochutinou. Můžete to potom dát. No, úplně se mi zbíhají sliny. Opět, jako každou středu, můžete to dát potom na čerstvý chleba.
0: Tak a zkusíme tady, protože už nám tady bliká telefon, tak já vezmu prvního volajícího. Dobré dopoledne, kdo se dovolal? Český rozhlas Brno.
2: Dobrý den, Mila Přizová, Zistemberka. Dobrý
0: den. Já vás
2: den.
0: Moc zdravím. Dobrý den. Julie Kalodová vás taky moc zdraví. Voláte tedy na naši soutěž, tak se zeptám, máte v neděli 18. října čas zajet do Olomouce?
2: Mám čas. To
0: je máte kousek, ano, ano. Tak nám prosím ještě řekněte, protože tady máme takovou, řekněme, soutěžní anketní otázku, jestli mají olomoucké tvarůžky u vás doma fanoušky anebo odpůrce?
2: Určitě fanoušky, určitě. Mm. Máme rádi Olmerovou i tvarušky.
0: No tak to je dobrá kombinace.
2: Děláme pomazánky, všechno, to milujeme od dětství.
1: A já se vás ještě zeptám, já jsem, když jsem byla v Loštici, kde samozřejmě tradiční výroba tvarušků, tak jsem tam ochutnala tvarůškovou pomazánku na sladko, bylo to vlastně tam ve zdejší cukrárně, tak děláte něco doma takového podobného?
2: Na sladko ne, i ty zmrzliny, ne, tvarušky jsou tvarušky s kmínem, ze zeleninou, s česnekem, s kořením, ale tady ty sladké věci, to je trošku takový, místní to nemají moc rádi, to je spíš pro turisty.
0: Dobře, dobře. Já vás moc poprosím, tedy zůstaňte ještě na telefonu. My uslyšíme, tady pustíme písničku a já si vezmu od vás kontaktní údaje, abychom věděli, jak ty vstupenky tedy doručit nebo jak si je převezmete. A tímto vyzývám ještě další volající nebo volajícího, protože máme připraveny ještě další dvě vstupenky, takže i teď během následující písničky můžete, milí posluchači, volat 726465200, protože další dvě vstupenky jsou ještě ve hře a vám tedy do Štemberka teď gratuluju a prosím, zůstaňte
2: děkuji.
0: Na telefonu.
2: Mějte se hezky a děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Stále je se mnou u druhého mikrofonu Julie Kalodová, která nám také řekne teď něco více k festivalu Prý Bohemia Radio, ale ještě jednou tady mám tu výzvu. Pokud chcete dvě vstupenky na nedělní představení Neviditelný herec Olmerka do Červeného kostela v Olomouci, které se koná mezi 4. a 5. hodinou odpolední, tak stále máte šanci vyhrát nebo respektive zavolat si o dvě vstupenky 726 465 200, je to telefonní číslo. A já teď je možná vezmu tedy napřímo telefonát, protože někdo se dovolal. Dobré dopoledne, Český rozhlas Brno.
2: Dobrý den, já se vás jenom chci zeptat, prosím vás, já nevím, co se mně děje, jestli teda je to vaše chyba nebo naše.
1: Ano.
2: Mě si tam teďkom normálně na rádiu odzvalo Český rozhlas Brno 9 hodin ráno.
1: Ne, tak to je asi u vás, na vaší straně, nevím, ale voláte nám o ty vstupenky nebo ne?
2: Ne.
1: Dobře, tak děkujeme.
2: Já se moc oblouvám, protože to dneska po třetí.
1: Tak to mě mrzí. Dobře, naslyšenou. V tom případě má ještě někdo další šanci. 726 465 200. Můžete volat o vstupenky na nedělní představení Olmerka v Olomouci. Já poprosím Julii Kalodovou, jestli nám tedy více řekne k festivalu Prý Bohemia Radio, který právě v neděli v Olomouci začíná.
3: Jedná se o náš rozhlasový festival, je to mezinárodní festival, takže budou tam i zahraniční hosté a je to tradiční soutěžní přehlídka toho nejlepšího, co rozhlas vyrábí a z audiotvorby veřejnoprávního média. My kolegové nebo rozhlasáci tam jezdíme právě prezentovat nějaké své úplně nejlepší dílo, které za ten rok vzniklo, takže jsou tam poslechové hodiny, kolegové sedí se sluchátky a dlouhé hodiny zodpovědně poslouchají, protože je to soutěžní festival, potom je tam v tom závěru festivalu velké vyhlašování a je to taková pro nás, kteří pracujeme v rádiu, je to taková prestižní soutěž, protože vlastně ten tvůrce obstojí mezi kolegy. Takže ten festival je zajímavý, ale i pro veřejnost, protože je tam řada programů zajímavého, moc hezký program. Můžete se tam setkat s hlasy, které slýcháte možná i na jiných stanicích. Doporučuju, podívejte se na webové stránky prybohemiaradio.cz, psáno prix.
1: Ano.
3: Tak abyste tu správnou adresu našli. Koná se

0: No nevím, jestli je to úplně recept, většinou to dáváme jakoby na ty talíře ze slaninou, ze zeleninou, takhle jakoby na solo.
1: A zmizí jako první, nebo tam zůstávají poslední na talíři?
0: Většinou se doplňují tvarůžky.
2: Výborně, tak já vám moc gratuluji. Já vás jenom poprosím, zůstaňte teď ještě chvíli na telefonu, abychom se domluvili na převzetí těch vstupenek a čekají na vás a v neděli věřím, že budete mít krásný kulturní zážitek na představení Olmerka v Červeném kostele v Olomouci. Tak vydržte na telefonu. Děkujeme za zavolání.
0: Děkuji.
2: Naslyšenou. A my teď pokračujeme v dopoledním vysílání. Já se rozloučím s Julií Kalodovou. Děkuji za takovou delší společnost tady u mikrofonu dnes.
1: Mějte se a pěkně a dobrou chuť.
2: Čeká vás taky kulturní pozvánka už za chvíli a rubrika Jak nenaletět.
3: Páteční chovatelskou poradnu 16. října po 11. hodině věnujeme drobným hlodavcům. Veterinářka Hana Černochová poradí, jak už při koupi poznat zdravé zvíře, co křečci, morčata a další drobní hlodavci potřebují ke svému životu a co by jim naopak mohlo ublížit. Probereme zdravotní problémy a také správnou výživu. A prostor bude samozřejmě i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnu moderuje Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Čas skutečně chvátá, máme téměř 5 minut po 10:30 a to je ten nejlepší čas na to, abychom taky pro vás připravili kulturní pozvánku. Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá v sobotu 17. října 2026 minikurzy tradičních lidových řemesel a to u příležitosti Mezinárodního dne nemateriálního kulturního dědictví. Více nám k programu nyní řekne pracovnice muzea Iva Kopaničová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co všechno spadá pod připomínku Mezinárodního dne nemateriálního kulturního dědictví? Co si v sobotu vlastně připomeneme? Jsou to zvyky a tradice?
1: Jsou to hlavně zvyky a tradice, ale je to vlastně veškeré nemateriální kulturní dědictví, které definuje úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví a patří tam jazykové projevy. My máme v Jihomoravském kraji nově zapsaný hantec třeba. Patří tam i tradiční řemesla a vlastně vědomosti s tím spojené. Zároveň tam patří i vědomosti z oblasti přírody a vesmíru, což se vztahuje třeba k chovu kladrubských koní, který mají zapsaný ve vedlejším kraji v Pardubicích, nebo například myslivost, která je zapsaná i na národním seznamu. Takže je toho opravdu hodně a budeme si určitě připomínat a řekneme si význam a důležitost, proč si tento den připomínat a proč se zamýšlet nad tím, co je naše kulturní dědictví pro nás samotné.
0: Vy jste v Hodoníně v Masarykově muzeu připravili minikurzy tradičních lidových řemesel. Co tedy zájemci u vás v sobotu mohou zažít, co si mohou vyrobit?
1: Ano, my jsme připravili kurzy Krása zimy na Slovácku, protože otvíráme výstavu Zima na Slovácku a se zimou se tradičně pojí spousta krásných řemesel. Jedním z nich je zpracování kukuřičného šustí a to bude jedno z řemesel, které si budou moct vyzkoušet. Vyrobí si s naší lektorkou andílky a naučí se základy vyrábění figurek ze šustí. A druhým takovým podobným řemeslem je zpracování slámy. A s další naší lektorkou, paní Zatloukalovou, si budou moct vyzkoušet, jak na ozdoby ze slámy, pletení ozdob ze slámy.
0: Tenhle program, tyhle kurzy jsou vhodné třeba i pro děti, může na ně vlastně kdokoliv přijít, jak je to otevřené a řekněte ještě, jestli je potřeba se taky zaregistrovat, nebo jestli mohou lidé přijít jen tak prostě, když zrovna budou mít čas.
1: Tak určitě je potřeba na kurzy se zaregistrovat, protože celkem máme vlastně jenom 40 míst. Máme bloky vždycky po 10 lidech, protože chceme, aby se to ty lidi s tím opravdu seznámili a naučili se to a výrobek si vyrobili. Je to vhodné v podstatě pro všechny věkové kategorie. Když s dítětem přijde někdo dospělý, určitě to zvládnou společně. Ale cílené je to primárně na dospělé a na starší generaci.
0: O minikurzu tradičních lidových řemesel u příležitosti Mezinárodního dne nemateriálního kulturního dědictví, který se koná v sobotu 17. října mezi 9:30 dopoledne a 15:45 odpoledne v Masarykově muzeu v Hodoníně jsme si povídali s Ivou Kopaničovou a já jenom připomínám, že pokud se chcete kurzu zúčastnit, je potřeba se předem zaregistrovat a to nejlépe přes webové stránky muzea. Moc děkuji za pozvánku, krásný den a naslyšenou.
1: Také moc děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, je 10 hodin 39 minut a my pro vás budeme mít ještě do konce této hodiny také rubriku Jak nenaletět a podíváme se do autoservisu, protože návštěva takového autoservisu se může prodražit. Jak nenaletět, to si povíme právě už za chvíli.

0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
1: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Blíží se 11. hodina, zprávy připravuje Věra Šembeková a po ní už také pravidelná poradna pro zdraví. Dnes si s gynekoložkou Martinou Šipulovou budeme povídat o problematice spojené s pánevním dnem. Věřím, že s námi zůstanete. Příjemné dopoledne.
5: Co tě zná?

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclav má sestavené vedení města. Novým starostou má být Martin Marták z hnutí ANO. Dopravu v Bučovicích na 2 měsíce omezí částečná uzavírka Komenského ulice. Dnes začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. Bude oblačno a teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šendeková. Dobré dopoledne. Břeclav povede další 4 roky koalice hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
2: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
0: Dnes začala běžet 10denní lhůta, během níž můžou lidé podávat ke správním soudům stížnosti na průběh voleb do obecních zastupitelstev. Nejzazší termín pro podání podnětu je pátek 23. října do 16 hodin. Krajský soud v Brně přitom řeší i stížnosti z části sousedních krajů. Konkrétně jde o Vysočinu a Zlínský kraj, upřesnila jeho mluvčí Klára Belkovová. Ode dneška je možné také podávat k nejvyššímu správnímu soudu podněty týkající se senátních voleb, ale pouze v těch obvodech, kde lidé zvolili senátora už v prvním kole. V Jihomoravském kraji by se to mohlo týkat volebního obvodu, kde v prvním kole zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Kvůli opravě vodovodu je od dneška částečně uzavřená Komenského ulice v Bučovicích. Jde o silnici vedoucí do místní části Kloboučky a dál do Ždánic a Kyjova. Pro auta do 12 tun bude možný průjezd pouze jedním směrem, a to ke světelné křižovatce se silnicí 1/50. V opačném směru opravovaný úsek objedou po Mírové ulici. Těžší nákladní auta ale čeká obousměrně dlouhá objížďka.
3: Pro kamiony těžší než 12 tun je stanovená objízdná trasa přes Slavkov u Brna, Žarošice a Ždánice. Měří asi 40 kilometrů. Opravy si vyžádají posun autobusové zastávky v Mírové ulici a zkomplikují i parkování. Parkoviště u budovy městského úřadu mezi ulicemi Jiráskova a Smetanova sice zůstane přístupné, řidiči by ale měli hlavně v dopravních špičkách počítat s tvorbou kolon a potížemi při výjezdu. Uzavírka potrvá do poloviny prosince. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Dnes začíná Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16. 67. ročník do neděle nabídne 50 krátkých snímků českých i zahraničních autorů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Hlasovat můžou i návštěvníci po skončení projekcí, upozornil ředitel festivalu Milan Šimánek.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne převážně oblačno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na severu a východě kolem 15. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na odstavené porouchané auto dejte pozor na dálnici D52 ve směru na Brno mezi 20. a 18. kilometrem. Na místě už je policie. V Břeclavi Poštorné je ode dneška uzavřená nádražní ulice. Objížďka vede ulicemi Hájová a informuje o tom Městský úřad Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ve středečním dopoledním vysílání nemůže hodinu před polednem chybět poradna pro zdraví. A tak i dnes probereme s naším hostem jedno zdravotní téma. Zaměříme se konkrétně na problematiku pánevního dna. Věřím, že vás téma bude zajímat, že s námi zůstanete. Každopádně vám přeji příjemný poslech. Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Je s vámi Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Gynekoložka Martina Šipulová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je dnes se mnou ve studiu a hostem poradny pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Povídat si dnes budeme o ženském tématu a to je problematika spojená s oblastí pánevního dna. Probereme otázky kolem inkontinence, poklesu orgánů a obtíží s tím souvisejících. A prostor dostanou samozřejmě i vaše telefonické posluchačské dotazy. Volat můžete na číslo 726 46 52. 00. Paní doktorko, pojďme začít úplně od začátku. Co si můžeme a máme představit pod pojmem pánevní dno? A jakou úlohu v našem těle vlastně tato oblast plní?
2: Pánevní dno vlastně nám vystýlá tu spodní část té kostěné malé pánve. Jedná se vlastně o vrstvu, která je poměrně dost komplexní. Jedná se o vrstvu, která je zdvojená. Ta hluboká vrstva toho pánevního dna je tvořená vlastně příčně pruhovanými svaly. Jsou tam ale i hladké svaly. Je tam důležité i to, že tam je taková speciální povázka, tomu se říká endopelvická fascie. A je to vrstva, která vlastně nám zpevňuje ty naše gynekologické orgány, které tam jsou. To pánevní dno vlastně má v sobě ty otvory pro močovou trubici u ženy, pochvu a konečník. Díky vlastně té pevnosti, která je vlastně vytvořena celou tou vrstvou komplexu, jak těch svalů, tak a je důležité vlastně vědět i to, že má nějakou funkci a ta funkce je vlastně udržovací. Udržení moči, udržení stolice a samozřejmě i pochva je v nějaké pozici a ta se udržuje i tímto pánevním dnem. Nicméně je důležité vědět, že tam jsou i cévy, nervy a proto vlastně jakoby celý komplex toho pánevního dna funguje. Je připojené na kostěnou malou pánev a pro tu funkci je samozřejmě důležitá i celková kvalita toho pánevního dna.
1: Když si tedy dnes povídáme o problematice spojené s různými problémy týkající se pánevního dna, dá se říct, v jakém věku třeba se objevují nejčastěji problémy spojené právě s oblastí pánevního dna?
2: Jistě ta problematika je trošinečku komplexnější, protože neznamená to, že problémy s pánevním dnem jsou jenom u starších žen, ale myslím si, že je to na vrub celého průběhu života ženy, protože setkáváme se i s mladými ženami, u kterých trošinečku ty příčiny jsou jinde, ale také k nám přichází i mladé ženy, i které nerodili s problematikou a to projevů, ke kterým se potom dostaneme, jak jste říkala, i s únikem moči. A tam jistě musíme vyloučit právě tím správným vyšetřením a tou diagnostikou ty příčiny, které samozřejmě je nutné vždycky stanovit předtím, než vůbec začneme léčit, protože únik moči není jenom, je to jenom projev a my musíme zjistit, jaká je ta příčina, pokud je zjistitelná.
1: Jaké problémy, tedy pokud bychom takhle na začátku si měli říct, jsou nejčastěji spojovány s oblastí pánevního dna, nebo co nejčastěji ženy, nás ženy potkává v této oblasti?
2: Myslím si, že nejčastěji jsou to projevy právě úniku, úniku udržitelnosti, vlastně kvality udržení té funkčnosti. To znamená, že udržení moči, udržení stolice, to je asi, bych řekla, nejzásadnější, protože ženy se často stydí, nemluví o svých potížích a myslím si, že i ta problematika úniku stolice je potřeba velmi dobře rozebrat a zviditelnit, protože často ženy s touhle problematikou se nesvěřují, nesvěřují se svému okolí a nesvěřují se ani třeba svému lékaři a myslím si, že je teď prostor to trošinečku zviditelnit tenhle projev, krom protože únik moči je sice také nepříjemný, ale rozhodně ne tak sociálně znevažovaný, tak jak třeba i ten únik stolice. Ale setkáváme se s nejrůznějšími potížemi, se kterými ženy se k nám přicházejí do ambulancí a nemusí to být třeba jenom projev úniku moči, ale cítí takovou volnost, laxitu toho pánevního dna, jak kdyby je tam něco tlačilo, jak kdyby to bylo povolené, mohou cítit i pánevní bolesti třeba, různě se propagující, ale důležité je, že my ty projevy musíme nejdříve pořádně rozebrat, odkud jsou, jak to vypadá, to samozřejmě potom se k tomu dostaneme, jak probíhá to vyšetření u nás, ale právě ta diagnostika a potom ta léčba je důležitá.
1: Právě k diagnostice problému s pánevním dnem se dostaneme za chvíli po písničce. Povídám si dnes s gynekoložkou Martinou Šipulovou, povídat si budeme až téměř do 12. hodiny. Posloucháte Poradnu pro zdraví a připomínám ještě i telefonní číslo do studia 726 46 52 00.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s gynekoložkou Martinou Šipolovou povídáme o problematice spojené s pánevním dnem. A před písničkou jsme tady naťukli tedy diagnostiku, kdy žena tedy má nějaké problémy, únik moči, únik stolice, ale nemusí to být jenom tohle a nemusí to být zdaleka jenom po porodu, že ano. Jak se tedy diagnostikují problémy s pánevním dnem?
2: Nejdůležitější je určitě, aby žena přišla, protože nemusí mít žádnou žádanku od svého gynekologa, ale většinou třeba jako za mě by ten správný její registrující gynekolog nebo třeba u starších pacientek, bavíme se, nebo u starších žen, které třeba už nemusí úplně akceptovat pravidelné prohlídky u registrujícího gynekologa, bavíme se třeba ženy nad 70, 80, tak tam si myslím, že velkou roli hraje i praktický lékař, který by se cíleně měl těch žen určitě ptát na její potíže a určitě odeslat do specializované urogynekologické ambulance. V případě toho, že žena k nám přijde, tak jak jsem říkala, nemusí mít ani žádanku, je k dispozici, jsme k dispozici, to znamená, že přijde i na nezávaznou konzultaci. A prvotní, co je velmi důležité, je vlastně nejprve se seznámit se s její anamnézou a ty anamnestické faktory vlastně v nich vždycky jako hledáme i ty možné souvislosti. Anamnéza se skládá vlastně z osobní anamnézy, takže i její interní onemocnění nebo i rodinná anamnéza ve smyslu třeba i nějakých genetických vad nebo jestli maminka třeba měla sestup pánevních orgánů, tak je také velmi důležité kritérium. Také samozřejmě i operace v její anamnéze, alergie a i ta gynekologická anamnéza. Z té gynekologické anamnézy určitě nás zajímají i vaginální porody, protože ten vaginální porod je obrovský vlastně skok do života a velký krok k i možným rizikovým faktorům, které se mohou právě v tom pánevním dnu nějakým způsobem změnit a to, že se může to pánevní dno rozvolnit, nemusí být už tak pevné, jsou tam velké rizikové faktory stran i potom toho odtržení těch svalových vrstev a jak jsem zmiňovala tu endopelvickou fascii, ta výstelka, tak ta často může být poraněná a to je potom i tím rizikovým faktorem. Mm-hmm. Důležitá je i váha těch miminek, jestli právě neměli i nějaké velké porodní poranění, třeba i ve smyslu poškození toho svěrače, jestli se rekonstruoval nebo nerekonstruoval. Takže ta anamnéza je důležitá. Teprve až vlastně se trošičku s tou paní seznámím, tak pak teprve přicházíme na to, že co vlastně jí přivádí. A myslím si, že důležité je ne proč mě třeba někdo posílá, ale vždycky se ptám na její příznaky. Co jí trápí a co jí přivádí. A to je to nejdůležitější, protože v té urogynekologii neřešíme to, co někdo řekl, nebo to, co někdo napsal, nebo to, co někdo viděl a popsal nám to v tom objektivním vyšetření, ale to, co tu paní trápí, protože pak se nám to krásně spojuje, ty jednotlivé pucliky se dávají do té mozaiky a vytváří nám potom ten obraz spolu i s tím s objektivním vyšetřením.
1: Vy jste teď popsala část tedy té diagnostiky. Jak velkou roli třeba hrají i hormonální změny potom po 40, po 50, jaký vliv mají hormony vlastně na problematiku pánevního dna?
2: Hormony nás provází. Žena vlastně kolem toho 13. roku začíná menstruace, všechno se vyvíjí, všechno bují a vlastně období, tomu říkáme takový ten fertilní věk, kdy žena plánuje děti, chce mít děti, odrodí, ať už jakýmkoliv způsobem, protože, jak jsem zmiňovala, ten rizikový faktor je ten vaginální porod. Málo kdy se to bývá po císařském řezu, ale to se samozřejmě netýká i jiných potíží. tíží. A ty hormony postupně samozřejmě vlivem těch našich, tomu říkáme fyziologické změny toho organismu, nám postupně vyhasínají. Klesá nám velké množství estrogenů i těch gestagenů a vlastně dostáváme se do období, kdy už potom ta žena třeba nemusí mít menstruaci a jde do období takzvané menopauzy a díky tomu nedostatku těch hormonů samozřejmě i vázne ta aktivita té udržitelnosti, protože ty naše tkáně a ženské pohlavní hormony jsou vlastně, nebo ty ženské pohlavní orgány jsou velmi závislé na té aktivitě a produkci těch hormonů, tak aby dobře fungovaly. Ty tkáně jsou dobře elastické, poddajné, měkké, ale bohužel i díky tomu, že to vázne, tak samozřejmě potom mohou vznikat i další potíže.
1: S gynekoložkou Martinou Šipulovou si dnes povídáme o problematice spojené s pánevním dnem. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat a připomínám telefonní číslo do studia 726 465 200. Prostor dostanou i vaše posluchačské dotazy.
3: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu dnes s gynekoložkou Martinou Šipulovou a já zkusím takhle napřímo rovnou vzít i první telefonát. Dobré dopoledne, Český rozhlas Brno.
2: Dobré dopoledne, tady posluchačka z Brna.
1: Ano, jste přímo ve vysílání, můžete se ptát.
2: Ano, byla jsem na vyšetření, je to už aspoň 5 roků. Pan doktor řekl, že mám v levé části pánve křečovou žílu. Může to být nějaký problém? Občas si cvrknu do textilu, ještě to není tak hrozný. Mm-hmm. Je mě 77 roku a mám 3 porody za sebou. Budu poslouchat. Děkujeme,
1: naslyšenou. Díky, vám také.
3: Dobrý den. Myslím si, že křečová žíla v levé straně pánve není asi příčinou vašich potíží s únikem moči. Samozřejmě křečové žíly v pánvi spíše obtěžují ženy trošičku mladšího věku, ale způsobují spíše ty chronické pánevní bolesti, tlaky a můžou samozřejmě způsobit i nějaké neuropatické bolesti, ale myslím si, že ten únik moči, jak jste říkala, že si cvrknete do textilu, je právě tím prvotním příznakem a určitě klidně můžete za náma přijít a podíváme se na to a vyřešíme. Ale nemyslím si, že křečová žíla v pánvi je příčinou potíží s únikem moči. Mm-hmm.
1: Děkuju, že jsme mohli zodpovědět tenhle dotaz a já se vás teď zeptám, abychom navázali i na to, co jsme si povídali před písničkou. Žena tedy přichází do ambulance, čeká jí tedy ta anamnéza, popis a povídání. A co se děje

0: potom, jak vypadá třeba i to vyšetření, aby se ženy neobávaly, abychom tady mohli popsat i to, co tady následuje.
1: Myslím si, že určitě se ženy nemají čeho obávat, protože tím, že se seznámíme a probereme ty příznaky, tak vlastně i ta žena se trošinečku otvírá a tím hlavním vlastně smyslem je i trošinečku z té mojí strany i ta důvěra, protože přece jenom je to intimní záležitost, intimní vyšetření, její potíže, se kterými ona přichází a svěřuje se. Takže i potom to vyšetření vlastně probíhá vlastně v té intimitě. Určitě je vhodné, kdy tam s náma je i ta zdravotní sestřička, aby mě eventuálně byla k ruce. A následuje vlastně to urogynekologické vyšetření v gynekologické poloze na gynekologickém křesle, kde nejprve vlastně zhodnotíme, jak vypadá vlastně stav toho genitálu, oblast břicha, díváme se vlastně, kde jsou jizvy, jestli něco vlastně není v okolí toho genitálu, jak vypadá oblast močové trubice, pochvy, vchodu do pochvy, oblast konečníku. Potom vlastně následuje vyšetření v gynekologických zrcátkách, kdy se koukáme do oblasti té pochvy. A velmi důležité jsou právě ty manévry, protože v urogynekologii v tom klidovém stavu mnohdy třeba nemusíme úplně vidět ty potíže, se kterými ta žena přichází, nebo které tam anatomicky jsou, protože to jsme se bavili o tom, že něco jiného je funkce, ale i ta anatomie hraje velmi výraznou roli. To znamená, že hodnotíme ten stav klidu a při vlastně manévru, kdy ta žena tlačí. Hmm. To znamená, že je potřeba opravdu, a to je i to, co probíráme před tím, jak to probíhá, kdy vlastně je potřeba ta relaxace, to uvolnění, tak abych opravdu já viděla, že ta pacientka tlačí a co zrovna se děje vlastně v oblasti toho pánevního dna. A následně, jak si to všechno zhodnotíme, tak vlastně si stanovujeme i takovou jakoby svalovou sílu v klidu a i při stažení, palpační vyšetření, to znamená, že vyšetření vlastně prsty v oblasti do pochvy a druhou rukou vlastně hmatáme oblast podbříšku, oblast bříška a potom následuje ultrazvukové vyšetření. To ultrazvukové vyšetření vlastně probíhá sondou, kterou dáváme pouze na hráz, na oblast vlastně zevně toho genitálu a zase je tam velmi důležité ty manévry v klidu, při zatlačení nebo eventuálně při stažení a hodnotíme tam a vidíme tam mnoho věcí. Hodnotíme tam přesně, co se děje, jaká je dynamika pohybu těch tkání, co nám třeba sestupuje, jestli sestupuje přední stěna, poševní, zadní stěna, nebo jestli to jde v jednom takovém komplexu. Hodnotíme právě i ty velké rizikové faktory, jak jsme se bavili úplně na začátku. To je důležité zase pro stanovení postupu operačních technik třeba. A samozřejmě i ultrazvukové zobrazení těch gynekologických orgánů a samozřejmě i zhodnocení svěrače konečníku. Pak většinou vlastně žena odchází, jde se převléknout a přichází potom zpátky za mnou a všechno ovšem si vlastně potom pohovoříme a provedeme takovou konzultaci s návrhem vlastně možných postupů toho terapeutického.
0: S gynekoložkou Martinou Šipulovou si dnes povídáme o problematice pánevního dna a po písničce se budeme věnovat právě i tomu, jakým způsobem můžeme tyhle problémy s pánevním dnem dnes v medicíně řešit. A připomínám ještě jednou i telefonní číslo k nám do studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S gynekoložkou Martinou Šipulovou si dnes povídáme o problematice pánevního dna a máme tady další posluchačský dotaz. Dobré dopoledne, Poradna pro zdraví, jste ve vysílání.
2: Dobrý den, telefon Iva, já vás obě zdravím ve studiu a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem při té inkontinenci, ať je to moče nebo stolice, pomáhá myofeedback. Děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme, naslyšenou.
3: Dobrý den, paní Ivo. Biofeedback vlastně neboli myofeedback je vlastně složka toho konzervativního postupu rehabilitace pánevního dna. To znamená, že jak jsem říkala na začátku, není únik moči jako únik moči, takže je to potřeba hodně rozdiagnostikovat, jaký typ úniku moči to je a zda ten konzervativní postup má v něm své místo. Biofeedback vlastně je zpětná vazba mechanismu učení. Pokud se už na to ptáte, tak asi víte, co je biofeedback, ale pro ostatní jedná se vlastně o typ cvičení, kdy vlastně cvičíme s takovým speciálním přístrojem, který nám ukazuje, jakým způsobem nám funguje to pánevní dno a zda zapojujeme ty správné svalové skupiny toho pánevního dna, zejména teda ty příčně pruhované svaly, které vůlí dokážeme ovládat. To znamená, že při tom biofeedbacku vy vidíte na obrazovce, jak to pánevní dno funguje při stažení, při výdrži a při povolení. A díky té mechanice toho zpětnovazebného učení, to, že my něco vidíme, tak si to dokážeme vlastně zafixovat, dokážeme si to uvědomit, jak vlastně to pánevní dno pracuje, co se tam vlastně děje. Protože ne vždy třeba ženy si vůbec uvědomí, jak, co to je to pánevní dno, jak to funguje, protože když si řekneme, nebo kdybychom se jenom podívali na nějaké video nebo přečetli si něco, tak to neznamená, že to každý vnímá. Takže nejenom ten biofeedback, ale potřebujete k tomu i toho fyzioterapeuta, toho rehabilitačního, který vám vlastně pomůže a eventuálně vás navede. Ten biofeedback potom je zase jenom další varianta toho, jak si to víc uvědomit, jak víc vlastně s tím pánevním dnem pracovat a jak vlastně vykonávat tu aktivitu. Hmm. Takže jistě to má své místo v tom konzervativním postupu.
1: Paní doktorko, co všechno může dnes medicína ženám nabídnout při oslabení pánevního dna? Jak tedy se řeší ty problémy, které jste popsala, které se diagnostikují při tom vyšetření? Je to cvičení, jsou to operace?
3: Určitě je to obojí. To znamená, že záleží na té ženě, jak moc ty její potíže jsou, protože jsou ženy, které již ten konzervativní postup a přicházejí k nám takové, které už mají za sebou, které léta cvičí, chodí za fyzioterapeutem, nepomáhá, přetrvává. Takže vlastně to je ten stimul, který je vlastně přivede k tomu, že ten konzervativní postup je něco, co vlastně potom už je za hranicí té snesitelnosti té ženy a je to o ní. To znamená, že pokud ona chce problém řešit a již třeba už nemá další možnosti, tak samozřejmě pak má své místo to operační řešení. Ale vždycky při té konzultaci to probereme a řekneme si, zda nabídneme samozřejmě veškeré portfolio toho konzervativního postupu, protože není tam jenom fyzioterapie, ale je tam potom i nejrůznější třeba vaginální pomůcky, které se využívají proti tomu úniku, které se je možno třeba zavést do pochvy, které ženy mohou využívat právě, jsou to ty lehké stupně úniku stresového. A stresový únik znamená, že je to únik moči právě při nějaké aktivitě. Ať už je to při kašli, při smíchu, kdy se nám zvýší ten vnitrobřišní tlak a vyvedeme vlastně nějaký jako stimul k tomu a ten problém v té udržitelnosti tam prostě je a dojde k úniku. Je to i třeba při skákání, kýchání, na trampolíně a tak dále. Takže existují i třeba vaginální pomůcky, které si žena zavede na tu danou aktivitu a může to omezit nebo minimalizovat ten únik. Určitě to nejsou pomůcky, které by zázrakem tam něco měnily, které by tam stimulovaly to pánevní dno nebo něco tam vyváděly, ale je to pouze jenom mechanická věc, kdy si vlastně trošinečku přizdvihnu tu oblast, podpořím tu oblast a nemusí vlastně dojít k tomu úniku. Takže to je super právě pro ty lehké formy.
1: Gynekoložka Martina Šipulová je dnes naším hostem v Poradně pro zdraví a ještě si po písničce budeme krátce k tématu pánevního dna povídat.

0: na prozdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S gynekoložkou Martinou Šipulovou dnes probíráme téma problematiky pánevního dna, problémy spojené s pánevním dnem. A dostáváme se už na závěr naší poradny a já bych se vás ráda zeptala ještě o něco k těm operacím. Jestli byste mohla říct našim posluchačkám, posluchačům, jaký druh třeba operací v téhle oblasti se provádí nebo co dnešní medicína nabízí?
2: Jistě záleží právě na té diagnóze, v úvozovkách říkám, protože operační řešení je poměrně dost jakoby široké téma, čili obecně v případě toho, že to ženě vadí ty příznaky, už jsme třeba využili konzervativní postup, nebo jsou ženy, které třeba nechtějí využít ten konzervativní postup, protože on je poměrně dost dlouhavý, ty efekty můžeme a třeba úplně nemusíme vidět až za nějakou dobu, uvádí se v literatuře asi 4 až 6 měsíců, takže to operační řešení mnohdy vlastně nám nabízí otevření té cesty pro zlepšení komfortu života těm ženám, protože my jsme obor, který neřeší úplně třeba akutní stavy, kromě samozřejmě rozsáhlých infektů, třeba zánětu močových, které je opravdu potřeba řešit akutně, to je samozřejmostí, ale máme vlastně zlepšit ten komfort života té ženy, takže to operační řešení vlastně rozebíráme, vykládáme si o různých možnostech. U stresového úniku moči využíváme standardní, zlatým standardem jsou páskové operace, ty se provádí z vaginálního přístupu, je to poměrně dost elegantní výkon v krátké celkové narkóze, ale musíme si také říct, že i u něj jsou nějaké možné komplikace nebo rizika, jistě na základě toho celkového pohledu na tu pacientku a na základě i těch vyšetření stanovíme právě i zevaluujeme vůbec tu operační techniku a poté vlastně teprve my můžeme doporučit, ale samotná ta paní se následně rozhodne. U sestupu pánevních orgánů zase je důležité vědět, jaký typ toho sestupu je, co nám všechno sestupuje, jaké ta pacientka má rizikové faktory v závislosti právě na takzvané avulzi levátoru a to je velký rizikový faktor právě pro selhání operačního řešení pouze s její vlastní tkání, protože máme operační řešení, které využívají jenom její vlastní tkáně, ale využíváme v urogynekologii i síťové implantáty, které se právě fixují na pochvu nebo na ty dané orgány a ty vlastně nám potom nahrazují tu, zpevňují tu vrstvu, jak jsem o ní mluvila, o tu endopalvickou fascii. Takže máme řadu technik, které jsou prováděny jak z vaginálního přístupu, tak ale i z břišního přístupu. Využíváme laparoskopii nebo robotickou operativu, takže je obrovské množství portfolia vlastně toho operačního řešení, ale vždy záleží na tom daném problému, na základě té pečlivé diagnostiky, rozvahy, vyloučení ostatních možných příčin a tom doporučení.
1: Co byste na závěr vzkázala ženám, které se za své problémy stydí, považují je za běžnou součást stárnutí a zatím o nich s nikým nemluvili?
2: Za mě je velmi důležité, abyste se dámy nestyděli, protože není to součástí vašeho života. Nemělo by se to stát vlastně jenom přijetím těch potíží, ale určitě přijďte, vyřešíme, probereme, zdiagnostikujeme. Samozřejmě i v rámci osvěty máme nejrůznější inkofórum nebo eventuálně i pacientskou organizaci Inkognito. Určitě veškeré informace se dozvíte i běžně na internetu, ale ne vše, co se píše, potom je pravdou. Takže určitě se neobávejte a přijďte a vyřešíme potíže.
1: Tolik gynekoložka Martina Šipulová z Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Ta byla dnes naším hostem v poradně pro zdraví. Já vám moc děkuji za váš čas a zodpovězení dotazů a věřím, že se opět na vlnách Českého rozhlasu Brno uslyšíme.
2: Také moc děkuji a děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Milí posluchači, připomínám ještě, že se k poslechu dnešní poradny můžete vrátit a to prostřednictvím aplikace Můj rozhlas anebo na internetových stránkách brno.rozhlas.cz. Pevné zdraví, krásný den a příjemný poslech následujících pořadů vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje a na brzkou slyšenou se těší Sandra Silná.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring. proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí, jak se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik nakupuje až 80 nových vozů. Každý desátý člověk v Česku podniká. V obnoveném velkém rybníku v Čechách pod Kosířem jsou první ryby a bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Až 40 obousměrných tramvají a 40 kloubových trolejbusů nakoupí brněnský dopravní podnik. Vypsal výběrové řízení na firmy, které mu 80 nových vozů dodají. Dopravní podnik chce v první fázi do roku 2029 pořídit 30 trolejbusů a 12 tramvají. Další případně dokoupí. Hodnota obou zakázek dosahuje skoro 4,5 miliardy korun. Nejdražší jsou tramvaje, dodává mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
2: Předpokládáme, že se nákup 40 nových obousměrných tramvají může s cenou pohybovat okolo částky 3,6 miliardy korun, tedy asi 90 milionů korun za kus. Novými tramvajemi nahradíme starší vozy typu T3, T6 a případně také KT8.
0: V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Do velkého rybníku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se vrátili po jeho revitalizaci první ryby. Jejich vysazení bránilo dlouhodobé sucho, kvůli kterému se rybník v zámeckém areálu nedařilo naplnit. Aktuálně je u hráze alespoň 1,5 metru vody, pokračuje kastelán zámku Martin Váňa.
3: Po rozsáhlé revitalizaci a navzdory stále trvajícímu suchu jsme se konečně dočkali okamžiku, kdy se rybník opět dočkal svých obyvatel. Na základě odborného návrhu jsme zvolili pečlivě naplánovanou rybí obsádku, která respektuje přirozený charakter rybníka a měla by přispět k udržení jeho kvality.
0: Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku se dnes poprvé zapojuje do Evropského dne konzervátorů. Pro návštěvníky nachystalo od 13 do 17 hodin program v prostorách hospodářského dvora. Příchozí uvidí zákulisí záchrany historických předmětů a uměleckých děl z muzejních sbírek, které je běžně veřejnosti skryté.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravou převážně oblačná obloha, k večeru postupně zůstane jen průsvitná oblačnost a i ta bude pomalu ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, foukat by měl mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 46. kilometru dálnice D2 zůstává ve směru na Břeclav nákladní auto s defektem. Pozor, kamiony tam vybočují. Opatrně projíždějte po Kyjevské ulici v Brně Starém Lískovci. U křižovatky s Jemelkovou tam uklízí rozlitou látku na vozovce. A pozor i v místě nehody v Brněnci. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Byla to brněnská moravěnka, která vás dnes pozvala k poslechu Moravy krásné země. No a pozvala vás pěkně zvesela polkou Vladimíra Fefra a Růženy Sipěnové, Moja milá. Pěkné chvíle při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má svátek, jsou to Agáty, Háty. Na Slovensku pak je to Boris. Přeji zdraví, aby sloužilo a měli se dobře. No zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 0 a už Moravanka.

0: Tak to byla Škádlivá, Jana Slabáka a Jaroslava Hájka. No a už tady mám první telefonáty. Pane Zdeňku, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych prosil zahrát krásnou písničku paní Věře Šembekové. Už jsem slyšel ráno, je 6 hodin. A jejím kolegům panu Hartmanovi a panu Chaloupkovi.
0: Ano, tak jo, to bude písnička pro Věrku taky. Tak já ji to hned od vás vyřídím, pane Zdeňku.
1: Děkuji.
0: Hezký den, nashledanou.
1: Krásný den, děkuji, nashledanou.
0: A teď už Mařatice a paní Chrástková. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za přivítání, paní Ostra. A pěkný, i když podmračený den, přeji i sem posluchačům. A včera měli svátek Grenaty, takže bych chtěla popřát nejenom já, ale celá naše rodina, naší snaše, paní Renace Chrástkové z Mařatic, hodně štěstí, zdraví a všeho nejlepšího. A další přání je pro Český rozhlas Brno, protože včera jsem obdržela knížku Temné letopisy moravské. Takže všem vydavatelům, kteří se na tom podílejí, zahrajte pěknou písničku jako poděkování.
0: Mm-hmm. A tak určitě vás to potěšilo, paní Chrástková. Já doufám,
2: já to nepřečtu, musí mě to někdo číst.
0: No ano, to vám někdo musí číst, protože kdybyste to četla sama, tak byste se třeba i bála, paní Chrástková.
2: Ne,
0: takže
2: to nejde, ale
0: to vás někdo musí držet za ruku. Ale abychom nezapomněli na Renatku Chrástkovou.
2: Ale já špatně vidím.
0: No to je mě jasné, to jsem pochopila. Takže nezapomeneme na Renatku Chrástkovou,
2: ano,
0: pro kterou zazní.
2: Děkuji i panu Kapitánčíkovi.
0: Tak jo.
2: Aby si lidi uvědomili.
0: Tak je ano, paní Chrástková. Je to smutné, tak musí se to připomínat i události, ale teď už se
2: ano,
0: rozloučíme, abychom
2: chvilička
0: si poslechli krásnou písničku. Nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Není zač. No a dnes 14. října slaví manželé Miloslav a Rozálie Kučerovi z Hulína 65 let společného života. K tomuto významnému jubileu jim přejí vše nejlepší, hodně zdraví, synové Miloslav, Roman a Petr s rodinou. No písničku, kterou tady mají napsanou, jsem si já napsala jako písničku ze srdce. Teď to bude jiná krásná písnička Zaleď sokol bělý vták.

0: Krásnou moravskou lidovou zaspívala za doprovodu cymbálové muziky Jaroslava Čecha i Vladislava Mikuláštíková. No a já tady mám teď telefonát z Bánova. U telefonu je paní Nováková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jednou. Dneska bych chtěla popřát paní Marii Motičkovej Zevnorov k jejím dnešním narozeninám. Přeju jí hodně štěstí, zdraví, ať se jí hlavně daří. To je všechno. Vám děkuju za prostor a taky vám přeju hodně zdraví.
0: A já vám také přeji hodně zdraví a také, ať se vám hodně daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Juračková z Černovic, tak teď už vím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Moravu krásnou zem. Včera jsem tam volala a přála jsem Jeničkovi Bílkovi, měl narozeniny. A že je Renaty, na to jsem úplně zapomněla. Je to jeho švagrová Renatka Jedličková. Taky jsem je dodatečně popřála. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Ve škole dětičky, ať ju poslouchají, mají ju rádi. A Jeničkovi, švagrovi, ať podá košteřek a sejde do sklípečka na poslední schodeček. Tam ať natáhne dobrého vínka, nalije do pohárku a připijou si na zdraví. To z celého srdce přeje Maruška a Luděk Juračkovi.
0: Krásné. Děkuji, přání, paní Juračková. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A už přichází Trnkovjanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak doufám, že vás Trnkov Janka skutečně potěšila touto pěknou polkou Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a koho pak asi potěší paní Zdenka z Jalubí? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku. Včera měla svátek naše vnučka Renatka Novotná z Jalubí. Taky přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a boží požehnání. Lásku od manžela, od tří dětí a samozřejmě od babičky s dědou. Mm-hmm. Potom Jarka Krsičková z Pepu, kromě 16. výročí zlatou svatbu, tak bychom jí chtěli, to jsou obětaví zahrádkaři a velice pracovití lidi hodní, tak bychom jí chtěli popřát také hodně zdraví do dalších společných let a hodně lásky od dětí a vnoučat. A třetí přání mám, prosím, Irence Velískové ze Sazovic, která se s manželem Milanem starají o nemohoucí maminku, tak bychom jí chtěli také popřát, aby se jim, aby to měli, aby to zvládali.
0: Tak hlavně jim to patří velké poděkování, že, paní?
1: Ano, ano.
0: Zdeno, za to, jak se příkladně starají o maminku, to je jasné,
1: ano,
0: úplně.
1: Že ji neodložili někde, ano, je to moje bývalá spolupracovnice Irena Ševčíková z
0: Tak, tak to odložení, takže to je takové, to se mně nelíbí moc, ten výraz, protože někdo skutečně nemá možnost se o ty rodiče postarat doma, i když by chtěl, že? Tak mnozí, víte co, paní Zdenko, pošleme teď tu písničku také do všech těch domovů pro seniory a do penzionu a tím také přineseme radost, jo?
1: Ano, děkuji
0: tak
1: vám
0: jo.
1: Moc a hodně zdraví a i vám také.
0: Vám také, nashledanou. No a mám tady aktiv zasloužilý hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně, protože dnes tam slaví zasloužilý to hasič Josef Vraj, bratr Josef Vraj z Hošťálkové, krásné narozeniny, 72. Takže právě aktiv těch zasloužilých hasičů a funkcionářů mu blahopřeje touto cestou, děkuje za veškerou činnost, kterou pro ně vykonal, vykonává a do let příštích přeje, no už jen to nejlepší a v tom je zahrnuto všechno. Je to zdraví, pohoda, síla, radost, mnoho úsměvů. No a také pěkná písnička a tu bude hrát malá česká dechovka.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě jednou vám všem přeji krásný den. Připomínám telefonní číslo 726465200. No a připomínat jsem ho vůbec nemusela paní Jaroslavě z Hodonic, která se právě nyní k nám dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den paní Ostrá vám i všem posluchačům tohoto hezkého pořadu. Já dneska chci poblahopřát našemu kamarádovi, kapelníkovi, vedoucímu souboru Sousedé, pěveckému souboru, panu Bohouškovi Minaříkovi z Dobšic. On se dneska dožívá, to slovo nemám ráda, dožívá, to jsem nechtěla, ale oslavuje. Oslavuje krásných 80 let. My mu za všechno děkujeme, co pro nás dělá, že nás každý týden navštíví v našem klubu seniorů, kde máme tento pěvecký kroužek. Přejeme mu hlavně hodně štěstí, štěstí, štěstí. Říká se, že když má štěstí, že má všechno. A také chci ještě poděkovat i jeho manželce Marušce, že mu každý týden dovolí odjet k nám do Hodonic, kdy máme zkoušky. Ještě jednou Bohoušku, za všechno ti moc děkujeme a přejeme hodně zdraví.
1: No tak Bohoušek ale tam k vám přináší určitě dobrou náladu, pěkně si zaspíváte. A má nějaký, má nějaký název, třeba ten váš zboreček?
2: No, jmenujeme se Sousedé z Hodonic.
1: Sousedé z Hodonic, aha, vy jste to říkala vlastně ze začátku.
2: No, ale to Sousedé to máme, protože tam nejsme jenom z Hodonic, ale i Tasovice, my jsme takové spojené vesnice.
1: Každopádně vás spojuje také zpěv, že jo, paní Jaroslavo?
2: To je to nejdůležitější, i když třeba nejdeme vystupovat, ale jsme rádi, že každý týden se sejdeme a zaspíváme, popovídáme, je to
1: prima,
2: v našem věku, ano, ano. A jestli paní Ostrá ještě můžu, sice dodatečně, ale letos právě v tomto roce oslavili ještě další tři členové klubu.

0: 80. A dodatečně je to teda ještě Jirka Adámek, Vlastík Polach a Milan Mejzlik. Samozřejmě, že jim taky hodně štěstí. Přeji všichni členové klubu Seniorů a hlavně všichni členové našeho pěveckého sboru.
1: No tak to je krásné, no. Za chviličku vám, paní Jaroslavo, Záhořané přinesou dokonce vzácnou bylinu. Za chvilinku bude a už se můžeme rozloučit. Naschledanou.
0: Děkuji pěkně, naschledanou.
1: Naschledanou. A teď ještě jeden telefonát, ale tam tedy nevím, kdo je na té druhé straně. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím. Marie Janušová ze Slopného. Já bych chtěla popřát paní Marii Štefanikové do Slavičína na Lukšín v narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, lásky od svých dětí, vnoučat i pravnoučat, a přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A já bych tuto písničku, ať potěší v Čajkovici Hunzmajma i naši tetu, paní Marii Šoráňovu a celou naši, nebo a moji velkou rodinu. Děkuji vám moc, mějte
1: není
2: se krásně a písnička, ať potěší taky vás.
1: Děkujeme i vás. No a není to obyčejná písnička, je to přímo vzácná bylina.

0: Tak to byla vzácná bylina a pro nás ji natrhali František Kohoutek s Antonínem Perničkou, no a předali nám ji Záhořané. Měla jsem tady milý telefonát ze Záhory, pan Bohumil nás poslouchá, tak vás zdravím, písničky samozřejmě i pro vás, ale teď už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, tak já zdravím všechny posluchače. Dnes má narozeniny moje snacha paní Marcela Šidlíková z Velehradu. A v neděli 6. října měl narozeniny můj vnuk Pavlík Šesták ze Sazovic a 18. to je taky v neděli, bude mít druhý vnuk Lukášek Šidlík z Lechotic. Tak já všem třem přeji hlavně zdraví, štěstí, vnukom přeju, ať jim to jde na vysokých školách, a to přeje manžel Pavel Bouškovi, Šidlíkovi, Šidlíkovi z Lechotic a babička taky z Lechotic. Mm-hmm. Děkuji moc krát.
0: No nemáte za co, paní Šidlíková, ale abychom náhodou někoho nepopletli. Já tuším, že 6. bylo úterý, že to nebyla neděle.
1: To je můj. Já jsem právě teď přiletěla zvenku, tam já musím zavolat.
0: Udělala jste dobře a já jsem tady na to, abych, když to zachytím, abych
1: ano,
0: to opravila. Tak nemáte za co, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A ještě jeden telefonát si vezmu. Dobrý den, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, tady je Honza z Brna.
0: Ano.
2: Já bych chtěl nechat zahrát našemu kamarádovi a sousedovi inženýru Ladislavu Randulovi, který dneska oslaví snad 85. narozeniny. Přáli bychom mu hlavně zdraví, protože už taky to není nejlepší. No a jak si přeji mladí kluci nebo malí děcka, hodně kamarádů.
0: No ano, to je důležité. To je důležité takže, pro život.
2: Přesně tak, a takže bych to chtěl jako za celý sousedy z celého baráku, protože on byl ve výboru domovníků, domovním výboru.
0: Důvěrník, no.
2: A už končí taky, takže bych mu chtěl poděkovat jimto za jeho prácu dosavadní a do toho dalšího zbytku života, který teda doufám, že ještě bude dost dlouhý, popřát hlavně to zdraví, těstí nějaký, no a pak ty kamarády.
0: Tak ty kamarády, no. Dobře. A já přidám písničku. Nashledanou, nashledanou. A už vinčování pro paní Marii Havlínovou ze Sentic. Milá Mařenko, čas běží tak rychle a narozeniny, které slavíš, se k tobě vůbec nehodí. Připadá mi to jako včera, když jsem ti byla jako družička na svatbě. Od té doby ses vůbec nezměnila. Pořád si tou hezkou holkou, co si brala strýčka Honzu. Zůstal ti mladiství úsměv a laskavost v očích. Nikdy nikomu neodmítneš pomoc, obětavě se staráš nejenom o rodinu, ale i o přátele. Co ti přát? Asi to nejdůležitější je mít pevné zdraví, jít životem co nejdéle společně s tvým Honzou a věk si nepřipouštět. Krásné narozeniny ti z celého srdce přeje Gábina. No a písničkou potěší mistřiňanka.
3: Český rozhlas Brno.

Dozněla pěkná polka Miroslava Kolstrunka, mladšího, a Josefa Baškoviče U Milockých sklepů. Hrála, jak už bylo řečeno, mistřiňanka. No, já jsem tady měla jeden milý telefonát. Volal pan Jindra, nechtěl jít do vysílání, jenom měl zájem o knížku, o které jsme mluvili spolu s paní Chrástkovou z Mařatic, o temných letopisech moravských autorů, našich kolegů Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře. No, pane Jindro, jak jsem vám říkala, radioservis to jistí, anebo také to můžete koupit v nějakém knihkupectví, třeba v Brně nebo kdekoliv se můžete zeptat. Stejně tak vy ostatní. No a já pokračuji v předávání blahopřání. Dnes se dožívá kulatého životního jubilea 80 let naše drahá maminka, babička a prababička paní Anna Dulová z Hroznové Lhoty. Syn René s rodinou přeje hodně štěstí, hlavně pak zdraví do dalších let. No a písnička, která je tady napsána, bude rovněž někdy večer jako písnička ze srdce. Ale na řadě je přání pro báječnou maminku Ludmilu Kocveldovou z Lipové, která dnes slaví 77. narozeniny. Milá maminko, s každým rokem více chápeme, kolik si pro nás s tátou udělala. Možná máš někdy pocit, že míň stíháš, že je toho moc, ale zvládáš toho víc, než si myslíš. Zvládáš dny, které nejsou dokonalé, zvládáš starosti, které nejsou vidět, zvládla si vychovávat s láskou, zvládáš být stále naší oporou, i když jsi unavená. Chceme ti moc poděkovat za vše, co pro nás děláš, a poblahopřát k dnešním narozeninám hodně elánu a zdravíčka do dalších let. Jsi ta nejlepší máma pod sluncem. Dcery Jitka, Martina a Simona s rodinami. No a hudební dárek, ten také nechybí, a ten tedy budou hrát Vlkošák.

Tak to byl maminčin valčík Štefana Veselého. No a zpozornět by určitě měla paní Anička Fialová z Boskovic. Pro ní následující. Milá Aničko, přeji ti tvým krásným 85. narozeninám. Především zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání, radost krásných pravnoučátek, prostě vše jen to dobré a ještě hodně našich setkávání u tebe. A také stálý úsměv a dobrou náladu. No a to přeje sestra Marie z Letovic. A ještě se podívám do studiových mailů, tak tady vidím, blahopřejeme našemu bratrovi Toníkovi Řehákovi k dnešním narozeninám. Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání. Sestry Marie a Ludmila s rodinami. A myslím, že to bude poslední. Dobrý den, rád bych nechal zahrát hezkou písničku mojí milé babičce, paní Mila Sislové z Častotic k dnešním 99. narozeninám. Všechno nejlepší, zdraví, mnoho radosti, pohody a máme tě moc rádi. No a to jsou milá slova, která posílá vnuk Marek a já pevně věřím, že příští rok této milé babičce paní Miladě Sislové z Častotic budeme přát i k těm jejím kulatinám k té rovné stovce. No ale teď písnička, ta bude moc pěkná při vínečku.

Tak to nám zahrála Šohajka, polku Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka. No a vidím, že zbývá ještě nějaká ta minutka, tak pro vás, pro všechny pak Moravská lidová.

Tak to byl Miroslav Blaha a Kunovian, no a je 12 hodin 56 minut, přátelé, tak Morava krásná zem končí, tedy její polední část. Ta druhá část pak začíná krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá, no a na závěr už zní dubanská Antonína Žváčka v podání Žadoviáků.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Spoje městské dopravy v Brně snížily zpoždění kvůli uzavírce pisáreckých tunelů zhruba o 10 minut. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Technici začali v centru Brna sestavovat vánoční vyhlídkové kolo a bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Uzavírka pisáreckých tunelů v Brně zpožďuje městskou hromadnou dopravu hlavně ve směru od Kohoutovic na Kamenného vrchu. Zdržení spojů se ale ve srovnání se začátkem týdne snížilo. Podle dopravního podniku pomohlo to, že policie v některých kritických křižovatkách řídí provoz.
3: Kláře Belzové a dalším cestujícím se nechtělo čekat v koloně při cestě z Kohoutovic do centra Brna.
4: Poprosili jsme řidiče a většina autobusu vystoupila vlastně úplně mimo zastávku ještě před Antonína Procházky a sešla dolů.
3: Spoje se na téhle trase i jinde zdrží až desítky minut, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Zatímco v pondělí na některých spojích bylo zpoždění i přes 40 minut, dnes se vejdeme do 30 minut, ale tady ta zpoždění se týkají daleko menšího počtu linek.
3: Uzavírka tunelů potrvá do 20. listopadu. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Dopravní situaci v Brně se budeme podrobněji věnovat během odpoledne. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé. V září také znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. V centru Brna začala příprava vánočních trhů. Technici na Moravském náměstí staví vyhlídkové kolo. Hotovo mají mít do neděle. Příští týden spustí instalaci kluziště na místě Kašny. Podle mluvčího radnice Brno-Střed Michala Šťastného obě atrakce zahájí provoz v listopadu.
6: Vyhlídkové kolo začne fungovat od 13. listopadu, kdy startují vánoční trhy, a kluzištěm počítáme, že začne fungovat v druhé polovině listopadu v návaznosti na počasí.
2: Počasí.
1: Dnes bude na jižní Moravě převážně oblačná obloha, k večeru postupně zůstane jen průsvitná oblačnost a i ta bude pomalu ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, k tomu bude foukat mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky tak budou dobré až velmi dobré a biozátěž zůstane střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor u nehody na 205. kilometru ve směru na Brno, tam při ní došlo k úniku paliva, blokuje jeden pruh. Na 46. a půltém kilometru D2 zůstává ve směru na Břeclav odstavené nákladní auto a opatrně i v místě nehody na Objízdné ulici v Otrokovicích. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, a s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku?
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. No, tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak
0: musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Teď ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velký čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby, kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, které, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že

0: obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle to se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
1: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
0: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
1: Je potřeba nějaká medikace?
0: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem. To znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce, než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
1: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
0: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
1: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
0: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
1: a bez toho jste to neskoušel?
0: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
1: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho se normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odškuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky. A tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve, odstředivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabidete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Blansku nejspíš vznikne koalice uskupení Tým Cerha, Lidovců, Fóra Blansko a Volby pro Blansko. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení Ministerstva kultury. Brno hostí 12. ročník podzimní školy elektronové mikroskopie a bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Blansku se rýsuje nová koalice. Vítězný tým Cerha, ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 se zatím dohodl na spolupráci s Lidovci, Fórem Blansko a Volbou pro Blansko. V 25 členem zastupitelstvu by měli 20 hlasů. V podobném složení spolupracovala uskupení i v končícím volebním období. Starostou by měl být dál Jiří Cerha z ODS.
2: Nešli jsme úplně do detailu, to ještě budeme precizovat, ale prakticky jsme domluveni na té spolupráci. Za KDU ČSL bude pan Hasan místostarosta, druhý místostarosta zatím není znám.
0: Hnutí ANO by tak skončilo v opozici. Dnes měl Jiří Cerha na programu jednání o případné koaliční spolupráci ještě s Piráty, kteří získali jeden mandát. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. V Brně se tento týden koná podzimní škola elektronové mikroskopie. Studenti i zkušení vědci se na ní seznamují s nejnovějšími přístroji a metodami výzkumu. Ty mohou pomoci například při vývoji nových materiálů nebo léčiv. Dnes od 18 hodin se na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně uskuteční také program pro veřejnost, říká hlavní organizátor školy Vilém Neděla.
3: Budou takové speciální přednášky lidí z praxe, kteří používají mikroskopy elektronové i světelné, a budou zde lidi, kteří používají matematicko-fyzikální simulace pro výpočty a bude zde například lékař, který léčí epilepsii v Praze.
0: Zlínský kraj věnoval 1 milion korun krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. Finance posloužily na nákup a doplnění zdravotnického materiálu pro prvosledové hlídky a velitele policie. Policisté tak mohou poskytovat účinnou první pomoc do doby, než si péči o zraněné převezmou zdravotničtí záchranáři.
1: Počasí.
0: Dnes bude nad jižní Moravou převážně oblačná obloha, k večeru postupně zůstane jen průsvitná oblačnost a i ta bude pomalu ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, více už za chvíli s brněnským meteorologem Petrem Münsterem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor, u nehody na 205. kilometru došlo při ní k úniku paliva. V opačném směru hlásí řidiči na 159. kilometru pneumatiku na vozovce. Opatrně projíždějte i místem nehody na Merhautově ulici v Brně a v Brně je hlášena také nehoda na Úzké. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po 14. hodině vám přeju dobré odpoledne, vážení přátelé. Ať už jste brněnští či mimo brněnští, vězte, že během následujících dvou hodin máte možnost seznámit se s tím, co se děje na jižní Moravě, ale dnes zejména z toho dopravního pohledu. Ano, jistě, že vás čekají informace o počasí, taky Eduv zvonek, pozvánka na výlet a nebo naše telefonická trefa, soutěž, ve které vám opět budu moci nabídnout hezkou cenu v podobě vstupenek do Valtic, mám takový pocit. Ale jak jsem říkal, dnes to bude spíše dopravní dobré odpoledne. Proč? Já se pokusím to říct trošku jinak, jako rodilý štatlař. Tunel Šrajbec hlásí stopku. tak se mrknem na tu zobku. Naše kobry, Vlasta z Hano, Durchstatlem štreku hrno, z Kéniku až do kampusu. Rychle švágnem nebo v busu? Jinými slovy, z jízdy Brnem pro vás chystáme ne jednu, ale myslím, že hned dvě reportáže do dobrého odpoledne. Tak jestli se v současném zašpuntovaném Brně, ano, tunel Pisárky je zavřený, dostane rychleji do cíle. Jedna nebo druhá naše kolegyně uslyšíte během našeho vysílání.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Jak velí tradice, v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno jsou ty příští minuty vyhrazeny informacím o počasí. S předpovědí a s informací o aktuálním stavu se hlásí Petr Minster, meteorolog brněnské pobočky ČMU. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Petře, jaké máme teploty právě teď na jižní Moravě?
2: No, teploty jsou velice příjemné, většinou 17 až 19 stupňů, o něco chladněji na Blanensku, tam k těm 15 v těch nižších údolích a nejchladněji máme na úplném východě Hodonínska, kde ještě kolem poledne byla velká oblačnost a zataženo, tam se teď teploty pohybují kolem 14 stupňů, nicméně ta oblačnost souvislá úplně není, nezatahuje oblohu, i když alespoň ta vysoká průsvítnost působí celoplošně, tak pořád ten sluneční svit nějaký je. Vítr ten pofukuje od severozápadu, většinou trochu výraznější je v té západní polovině Jihomoravského kraje.
1: My, uctívači slunečních paprsků, si užijeme i během odpoledne sem tam sluníčka?
2: Ano, ona ta vysoká průsvitná oblačnost sice bude až do večera, ale alespoň to nízké patro kupovité se bude postupně vytrácet, takže do toho západu si ještě to sluníčko nějakým způsobem užijeme. Teploty ty budou potom klesat k ránu zpočátku pomalej, ale jak se v průběhu noci bude vyjasňovat, tak přece jenom ty nejnižší teploty ráno nalezneme podobně jako dnes mezi 6 až 3 stupni v některých údolích, hlavně při bezvětří můžou být ještě o něco nižší a také se objeví přízemní mráz. Vítr totiž také utichne a bude slabý severozápadní.
1: V předpovědi počasí meteorolog Petr Minster už postoupil k zítřejšímu dni, tedy ke čtvrtku 15., kdy bude mít svátek Tereza. Tady si neodpustím jednu pranostiku. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. Jestli tomu tak bude i ve skutečnosti, to se hned dozvíme. Jen dodám to, že zítra ráno vyjde v Brně slunce v 7 hodin a 13 minut. Západ nastane v 18 hodin a 6 minut středoevropského letního času, a že po celý čtvrtek bude platit stupeň číslo 2 biometeorologické předpovědi, tedy zátěž střední. No Petře, jaký nás čeká zítřejší den z hlediska meteorologa? Jaké bude počasí?
2: No, kdybych se měl vyjádřit k té Tereze, tak nejenom ty střechy mohou být někde i namrzlé, protože pokud jsou to objekty nadzemní, které nemají to teplo ze spodu, tak při těch teplotách ranních, které očekáváme ještě v průběhu tohoto týdne, to vůbec nebude žádnou výjimkou. Ranní teploty jsem zmiňoval na čtvrtek někde kolem 2-3-4 stupňů, podobně tomu bude i v těch následujících dnech v pátek a v sobotu. Odpolední teploty ale budou příjemné. Ve čtvrtek 14 až 17, v pátek do 18 a v sobotu také do 17 stupňů. Co se týče počasí, tak ve čtvrtek bude dost vysoké oblačnosti, zase částečně průsvitné a ráno nějaké ty mlhy v údolí, jinak se to sluníčko objeví jenom výjimečně na delší dobu. V pátek tam už bude slunečno po celý den, opět kromě těch ranních mlh v údolích, no a v sobotu tam už ta oblačnost bude mít tendenci spíše přibývající, ráno skoro jasno, odpoledne oblačno až zataženo a dokonce se může objevit ještě večer i slabý déšť.
1: Máte-li už naplánován víkend? Nic proti tomu, ale teď jste možná změnili svoje plány, protože jste slyšeli, že v sobotu nás čeká i přibývání oblačnosti, večer možnost slabých srážek. A víte to díky meteorologovi Petru Minsterovi z brněnské pobočky ČMU a našemu dobrému odpoledni. Petře, děkuji a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a jako bych slyšel některé nářky, některé z vašich nářků, no dobré odpoledne a já tady stojím v koloně. Já už to říkal několikrát, i včera jsem si pohrával s tou možnou anketní otázkou, kde až vás zastihla kolona zapříčiněná uzavřenými pisáreckými tunely a taky jsem říkal, že dnešní Dobré odpoledne bude spíše dopravní. Dvě redaktorky, jedna trasa. Je v Brně po uzavření pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky rychlejší městská hromadná doprava nebo auto? Kdo bude v cíli v ranní špičce dřív? Tak to jsme pro vás zjišťovali. Uslyšíte o tom už za pár chvil. To byla vlastně ta úvodní část mé skoro hantecové básničky. Naše kobry Vlasta z Hano, Durch Stadtlem Strecku Hrno. Uslyšíte za malou chvilku, ale já bych pro vás měl vlastně ještě jednu pozvánku. Až se dostanete třeba do centra Brna, no tak byste možná mohli do Pražákova paláce v Brně zítra ve čtvrtek. Proč? No protože Pražák v palác v Brně bude hostit výstavu Dílna Mikulov. Možná by někdo řekl jedna třetina, ale no je to vlastně první ze tří výstav tohoto cyklu, který bude zahrnovat celkem tři výstavy. Tahle výstava, o které mluvím, představuje první část unikátního cyklu mapujícího historii a tvůrčí výsledky Mikulovského výtvarného sympozia Dílna. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční zítra, 15. října, v 18 hodin. První část výstavní trilogie se zaměřuje na rané období sympozia od roku 1994 do roku 2005. Pokud tam budete, budete mít možnost zhlédnout díla osobností české výtvarné scény. Mezi nimiž nechybí Petr Nikl, Otto Placht, Jaroslav Róna, Erika Bornová, Tomáš Císařovský, Eva Eisler, Ivana Lomová, Antonín Střížek nebo Jindřich Štrejt. Přeju vám, ať se vám tam líbí. A vám, kterým pořád ještě toho úsměvu na tváři moc nepřebývá, nabízím aspoň jeden malý zvonek kolegy Edy Štatlaře.
1: Edův zvonek.
2: No, sajt, no. Kdo je lakomý? Skotí, přecík. A já o nich jeden mám. To tak doklape skot k doktorovi a hlásí. Pane doktore, zadřela se mě tříska do jazyka. Do jazyka? A jak se vám to pro boha stalo? No, nalíval jsem si whisky a trošku ukáplo na podlahu.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Před chvílí bylo 14:30, přeju vám dobré odpoledne ze studia na Beethovenově ulici a na vlně Českého rozhlasu Brno. Začínám s rozplétáním. Ono, kdyby to šlo, tak bych tu zapeklitou dopravní situaci velmi rád rozpletl, ale začínám aspoň s informacemi o tom, jak to vypadá v Brně na silnicích. Uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky už několik dní komplikuje dopravu v Brně. V jeho západní části města se tvoří kolony, na některých místech policisté dokonce museli vypnout semafory a dopravu řídí sami. A možná vás taky napadlo, jestli je teď v Brně rychlejší jet autem nebo městskou hromadnou dopravou. Obě varianty dnes v ranní špičce vyzkoušely naše reportérky.
1: Otevírám aplikaci s jízdními řády, potřebuju se dostat z Brna, Králova pole, do univerzitního kampusu v Bohunicích, vyhledat. Tak a nejrychlejší trasu mi to píše autobus E56, mělo by to být 18 minut jízdy, no tak zapínám

0: stovky a uvidíme, jestli tam budu dřív než kolegyně autem.
1: Zobrazit trasy. Ta nejlepší, nejrychlejší by měla trvat 25 minut. Vyhýbá se Žabovřeské, která je zřejmě ucpaná, vede přes Veslařskou. Podle aplikace to vypadá, že ten nejhorší úsek bude až úplně na konci.
0: Asi. Cestou mě čekají v podstatě jen dvě zastávky. Po Králově poli má autobus zastavit ještě u Antroposu a pak už přímo u univerzitního kampusu. Jenomže když se podívám do statistik zpoždění, tak ještě minulý týden tady autobusy nabírali maximálně několik minut. Od pondělí už ale některé spoje přijíždějí se zpožděním kolem 25 minut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V souvislosti se zavřeným pisáreckým tunelem je hodně ucpaná, třeba cesta z Bystrce do centra.
1: Po mostě přejíždím Kníčskou ulici, to je vypadovka na Bystrce. A ta vypadá prostě jak parkoviště. Na Veslařské ulici v čase 15 minut a 30 sekund jízdy jsem vjela do kolony. Sedím v autě a míjí mě chodci. Teď nás právě minul cyklista. Asi si vyhodnotil, že to bude rychlejší, než použít auto nebo MHD. Křižovatku o Antroposu řídí policie, no ale v té rychlosti to moc nepomáhá.
0: Autobus vyjel asi s 3minutovým zpožděním. Zpočátku byla cesta plynulá, čím blíž jsme ale v zastávce Antropos, tím pomaleji popojíždíme, nebo spíš stojíme v koloně. A já se mezi tím zkusím zeptat dalších cestujících, jak se jich uzavírka tunelů dotkla.
4: Já jsem vyjela dvakrát autem, jela jsem z Čebína a pokaždé mě ta cesta trvala tak hodinu a půl až hodinu až 3/4 kolem kampusu. Teda bylo dost peklo a stály tam i ty trolejbusy všechny. Tak dneska právě zkouším jinou variantu, takže jsem přijela vlakem a teďka jsme tady spolu. Já jdu na přednášku vyučovat.
0: A přednáška začíná v kolik?
4: Přednáška začíná v 8.
0: Říká paní Lada. Kousek ode mě sedí Iveta, která z Tišnova dojíždí do Bohunického kampusu na přednášky.
5: Dojíždím několikrát týdně do školy na kampus a zatím jsem kvůli tomu, jak po něj, tak potom dojela pozdě.
0: Přemýšlela jste, že byste kvůli tomu třeba výjížděla dřív nebo volila nějakou jinou variantu?
5: Minimálně na semináře a laborky rozhodně budu muset jet buď to přes Hlavák a pak osmičkou, nebo třeba o půl hodiny, možná o 3/4 hodiny.
1: Do cíle na ulici Netroufalky jsem dorazila v čase 7:58, takže s krásným 9minutovým zpožděním. Takže asi chvíli budu čekat na Hanku.
6: Zastávka univerzitní kampus.
0: Vystoupila jsem z autobusu a už jsem skoro na místě, kde máme sraz s kolegyní Vlastou. Z mé strany ten čas nevypadá úplně dobře. Stopky mi ukazují určitě dvojnásobek času, než kolik mi cesta měla zabrat. Konkrétně je to nějakých 45,5 minuty. Jasné je, že cestující, kteří potřebovali přijet na 8, se sem včas nedostali. Vlastně trvala cesta nakonec 33 minut, takže to byla asi o 1/4 hodiny dřív. Vlasta Gajdošíková a Hana Novotná, Český rozhlas.
7: Jasné je i to, že vy, pokud posloucháte naše dobré odpoledne ve vzdálenějších umístěních, lokacích, třeba ve Znojmě, v Blansku nebo podobně, si říkáte, no jo, tak mají zacpaný Brno, to je skoro pořád, ale tentokrát je to opravdu výživné. A já musím říct, že my se dopravní situaci v Brně budeme, tedy dopravní situaci po uzavírce Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky, budeme věnovat ještě jedenkrát v našem dobrém odpoledni. Asi tak za hodinku, jen poslouchejte. A poslouchejte za chvíli i další tip na výlet. Ne, to už nebude výlet do brněnských ulic. S turistickou pozvánkou na víkendovou akci se už za chvilku v dobrém odpoledni přihlásí Hana Slabáková z Klubu českých turistů. A já bych řekl, že sice v Brně zůstaneme, ale spíš po svých.
8: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Jak se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. Ty turistky a turisty jsem zmínil hlavně proto, že jsme na místě, kde vám jako obvykle nabízíme další turistický tip, se kterým je ovšem připravena Hana Slabáková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vím, že výchozím bodem pro sobotní pochod, který za chvíli i pojmenujete, bude to místo, kde se v létě konají folkové slavnosti, folkové koncerty. Tam vy musíte být častým hostem, že?
1: To je přesně tak. Je to vlastně za budovou bývalého pivovaru na Palackého náměstí 9 v Brně Řečkovicích a ty koncerty tam bývají moc krásné. Brněnské folkové léto vždycky trvá 5-6 dní. Každý den se střídá jiná kapela. Jedna lepší než druhá, taková domovská scéna je to třeba brněnského folk týmu, který mám moc ráda.
0: No, to je pravda. A navíc folk tým má teď novou desku, ale o tom zase někdy jindy. Teď si můžeme říct, co vás v sobotu 17. října na brněnské Podkově čeká.
1: Takže tento pochod, brněnská Podkova, pořádá Klub českých turistů Moravská Slávia Řečkovice. Vychází právě od té budovy bývalého pivovaru od 7 do 13 hodin, cíl je tamtéž do 20 hodin, občerstvení zajištěno a připraveny jsou trasy 8, 17, 25, 33 a 50 kilometrů a trasy cyklo 18, 30 a 60 kilometrů. Trasy cyklo jsou určitě vybírány s velkou péčí, protože předseda odboru Moravská Slavia Řečkovice je zanícený cyklista. Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli diplom a malou pozornost a samozřejmě razítko pochodu a bude také připraven odznak pochodu. Všechny údaje se dají najít jednak na webu té Moravské Slávie Řečkovice, ale také na jejich Facebooku a pořadatelé se na nás moc těší. Ta brněnská Podkova bývá po trasách vlastně značených cest, které vedou z konečné na konečnou vždycky, takže záleží na to vlastně kolem Brna a záleží na tom, jak dlouhý úsek z toho si vybereme, podle toho může také ta délka být. Takže dá se to i rozparcelovat na části a chodit tam individuálně, třeba v zimě krátké úseky z konečné na konečnou.
0: Takže my jsme vlastně zmínili v té dnešní pozvánce na výlet skoro všechna roční období. Folkové léto, teď máme podzim a vy už mluvíte o zimě. Hanko, ale i tak vám děkuji za tuhle pozvánku na nastávající sobotu. Mějte se hezky.
1: Šťastnou cestu.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé mohou k soudům podávat stížnosti týkající se komunálních a senátních voleb. U Bauerovy ulice v Brně začínají silničáři stavět chybějící část cyklostezky. Je papučový den, upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Dnes začala běžet desetidenní lhůta, během níž mohou lidé podávat ke správním soudům stížnosti na průběh voleb do obecních zastupitelstev. Nejzazší termín pro podání podnětu je pátek 23. října do 16 hodin. Krajský soud v Brně přitom řeší i stížnosti z části sousedních krajů, upřesňuje jeho mluvčí Klára Belkovová.
2: Krajský soud v Brně je příslušný k přijetí volebních stížností kromě Jihomoravského kraje, rovněž za kraj Vysočina a za Zlínský kraj. Desetidenní lhůta končí v pátek 23.10. a soud o přijatých návrzích rozhoduje to 20 dnů od jejich podání.
0: Ode dneška je možné také podávat k nejvyššímu správnímu soudu podněty týkající se senátních voleb, ale pouze v těch obvodech, kde lidé zvolili senátora už v prvním kole. V Jihomoravském kraji by se to mohlo týkat volebního obvodu, kde v prvním kole zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Dělníci dnes začali stavět chybějící část smíšené stezky u Bauerovy ulice v Brně. Zhruba 600 metrů dlouhý úsek propojí stávající trasy podél řeky Svratky s brněnskou náplavkou. Práce by měly skončit na začátku příštího roku. Stavba vyjde na 8 milionů 600 tisíc korun. Kde přesně nový úsek vznikne, přibližuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
3: Úsek, který se bude nyní dostavovat, tak je zhruba v úrovni od Vida centra po brněnský velodrom, tedy podél ulice Bauerovy, jak jsem zmiňoval, a díky tomu dojde k propojení těch stezek, které už zde existují.
0: Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Jeho cílem je podpořit povědomí o mobilní a domácí hospicové péči o těžce nemocné pacienty. Lidé se do něj můžou zapojit tak, že místo bot nazují bačkory a fotku nazdílí na sociální sítě. Činnost domácích hospiců je také možné podpořit finančním příspěvkem nebo účastí na benefičních akcích po celém Česku.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku ještě skoro jasno a v údolích mlhy nebo i nízkou oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Postupně se od východu na sude částečně průsvitná, ale velká oblačnost a jen výjimečně může být polojasno. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr by měl foukat slabý, proměnlivý nebo severní. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, odpoledne přechodně dobré, biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně, u nehody na 205. kilometru došlo při ní k úniku paliva. V Brně pozor u nehody na Merhautově a také na Úzké a na Korejské ulici. Nehoda je hlášena i u Dukovanské elektrárny. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dámy a pánové, za teplot na říjen poměrně příjemných. Posuďte sami v tuhle chvíli v Brně podle hlášení meteorologů i vás, kteří máte po ruce telefon a neleníte a občas zavoláte. Máme 15, 16, 17, dokonce někde i 18 stupňů Celsia. Ovšem za dopravní situace, která už v Brně tak příjemná není, vám přeju dobré odpoledne ještě jedenkrát. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitanček a ta nastávající hodinka našeho vysílání, ta vám přinese to, co jsem slíbil. Jednak si ještě jednou řekneme, jestli je, a to za pomoci našich kolegyně reportérek, lepší jet po Brně spíš městskou hromadnou dopravou nebo autem, když máme zašpérované Pisárecké tunel a tunel Hlinky, ale taky se dozvíte, kde se nachází náš regionální stopař, jak nenaletět a možná, že budete chtít i soutěžit, tak v trefě té telefonické soutěži na naší rozhlasové vlně, to bude možné už za pár minut, asi tak za 7,5 minuty. O něco dřív ovšem volejte na 726 465200, aby trefa nezela prázdnotou. Dnes pro vás za dvě správné odpovědi budu mít dvojici vstupenek na závěrečný galakoncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu. A to už tuhle sobotu 17. od 19 hodin do zámecké jízdárny ve Valticích. Z jakých otázkových okruhů budete moci vybírat? Moravské osobnosti ve filatelii, poměrně nezvyklé téma, evropské panovnice, co je to, a křížovka. 726 465 200.
1: Český rozhlas Brno.

0: sobotu 17. bude v Lednicko-Valtickém areálu. No, velká sláva. Já pro vás mám dvě vstupenky na závěrečný galakoncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu. No a ten se koná právě v sobotu v 19 hodin v zámecké jízdárně ve Valticích. A kdože je ve hře o tyhle dvě vstupenky? To se hned dozvíte. Já otevírám naši dnešní trefu, telefonickou soutěž s naším soutěžícím Pavlem. Dobré odpoledne, Pavle.
1: Dobré odpoledne, tak ti zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Já teď budu dvakrát zvědavý. Za prvé, když se vám povedou dvě správné odpovědi, s kým půjdete, vy máte, co si tak pamatuju, přítelkyni hodně daleko, nebo se pletu?
1: To ano, to mám, ale mám kamaráda, s kterým objíždíme tady po okolí divadla
0: a
1: představení a koncerty.
0: Tak to bude pánská jízda.
1: Tak to bude taková pátská jízda. Ve Valticích jsem se narodil, tak...
0: No, takže vlastně domů, do Valtic, do jízdárny se těšíte, že jo? A teď ta druhá zvědavá otázka, zatím ještě nesoutěžní. Před námi je trefa, tam už budeme soutěžit, ale za námi je písnička v podání Dua Carpenters, Jambalaya. Kdybych se vás zeptal, co to je Jambalaya, věděl byste bez nápovědy?
1: Jambalaya bez nápovědy. Hmm? To bude něco, nebude to třeba něco, nějaký festival, něco jako třeba Jamboree od Junáku nebo od Scoutu nebo od Kotle.
0: No, to by napovídala zvuková podobnost, ale Jambalaya, když si zadáte na vyhledávači, je rýžový pokrm typický pro kreolskou kuchyni v Louisianě na jihu Spojených států, především pro město New Orleans. Základem je rýže, vývar, klobása nebo jiná uzenina. No, asi bychom si pošmákli. Ale jak jsem říkal, Pavle, to je nesoutěžní otázka. Teď byste si měl volbou otázkových témat vybrat ty soutěžní dotazy. Takže vybíráte v tomhle kvartetu. Moravské osobnosti ve filatelii, evropské panovnice, co je to a křížovka. Křížovka je jediné téma, kde nedostanete možnosti odpovědi, tedy varianty odpovědí. Tak co vybíráte?
1: Váhal jsem mezi C-čkem a D-čkem, ale vzal bych si ty panovnice a co je to.
0: Je vybráno a já spustím minutový limit, který ohraničí vaše snažení o dvě vstupenky na závěrečný galakoncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Jdeme na to a protože jste první zmínil evropské panovnice, tak právě u nich hodlám začít. Jste-li připraven, řekněte ano a jdeme na to.
1: Ano.
0: Která panovnice se ve druhé polovině 18. století poměrně nečekaně nechala nakazit lehkou formou pravých neštovic, aby tak získala imunitu. Říkáme tomu dnes očkování. Byla to císařovna Marie Terezie, nebo britská královna Viktorie, nebo carevna Kateřina II. Veliká?
1: Byla to Marie Terezie díky své dceři, která to měla, která vlastně na to... Pak umírala, zemřela, tak ona o ní byla, pečovala o ní, tak myslím, že to bude určitě Marie Terezie. Typl bych ty.
0: A co je to Karnivorie? Opakuju, Karnivorie. Je to jméno starověkého babylonského města? Nebo je to masožravost? Nebo je to latinsky krční tepna? Karnivorie.
1: Karnivorie.
0: Babylonské město, masožravost, krční tepna. Bohužel.
1: Dobře, tak...
0: Už je pozvonění. Pavle, moc ano, mě to mrzí.
1: Masožravost.
0: No, sice by to bylo správně, ale je to mimočasový limit. A já to dosti často říkám, dnes jsem to s vámi neřekl, ale vy jako stálý posluchač to musíte vědět, že co zazní po minutě, už neberu. Nicméně, ano. I kdybych na to přistoupil, tak to nebyla Marie Terezie, to se vracím k prvnímu otázkovému tématu, byla to carevna Kateřina II. Veliká, která dokonce kvůli tomu pozvala Edwarda Jennera, ten, který vlastně stál na počátku očkování proti neštovicím, se dostavil do jejího sídla a opravdu to byla ona, Kateřina Veliká, Kateřina II., carevna, která se nechala nakazit a já jsem taky záměrně říkal to, že to bylo ve druhé polovině 18. století, tedy nechala nakazit lehkou formou pravých neštovic. Bohužel nevyhráváte a mě to moc mrzí, protože s kamarádem byste si ve Valticích užili. Ale mám pro vás návrh. Zítra to zkuste znovu a ve hře budou opět tyhle dvě vstupenky. Souhlasíte?
1: půjdu do toho.
0: Výborně. A teď mi oplaťte svůj dnešní neúspěch otázkou ze všeobecných vědomostí a budeme na tom stejně. Já nebudu znát správnou odpověď. Tu ty.
1: Je, tak to mě nic nenapadá.
0: Nepřipravoval se. No tak to pro mě znamená.
1: Židochovicí těm zámku se narodila Marie Tereza, teda Marie Kristýna, už v době Habsburků, a ona se provdala do jisté země, kde se stala vlastně královnou. A po smrti svého manžela vlastně regentkou, protože pak se stal králem vlastně jejich syn a ona do té doby vlastně ho měl, přebyl malý ještě, tak se stala regentkou toho státu. Tak kde myslíte, že to bylo teda?
0: Tak já bych řekl Prusko, ne?
1: Taky ne, no.
0: Taky ne, že bych nevěděl. No, takže byla... Jakou královnou? No, španělskou. Teď jsem si to rychle našel, protože ten můj první pokus byl jenom od boku, takže teď už to máme potvrzeno i wikipedicky. Pavle, děkuji za rozšíření znalostí. Člověk se pořád učí. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já taky naslyšenou. Děkuji moc krát.
0: Zítra tedy, dalo by se říct, máme postaráno o soutěžícího, ale máme postaráno i o další program Dobrého odpoledne. Já vám to říkal, když se zazněla ta skoro hantecová básnička, že tunel Šrajbec hlásí stopku, tak se mrknem na tu zobku. Jinými slovy, vyplatí se po uzavírce Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky po Brně jet spíš městskou hromadnou dopravou nebo autem. Dnes ráno si to v Kolonách vyzkoušeli naše reportérky a za chvíli se o své zkušenosti s námi všemi podělí.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Sváteční chovatelskou poradnu 16. října po 11. hodině věnujeme drobným hlodavcům. Veterinářka Hana Černochová poradí, jak už při koupi poznat zdravé zvíře, co křečci, morčata a další drobní hlodavci potřebují ke svému životu a co by jim naopak mohlo ublížit. Probereme zdravotní problémy a také správnou výživu. A prostor bude samozřejmě i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnu moderuje Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Dvě redaktorky, jedna trasa a uzavřený pisárecký tunel a tunel Hlinky. Dopravní situace v Brně od pondělka trápí řidiče i cestující. Zkrátka každého, kdo se potřebuje někam dostat včas. Opravy tunelů potrvají 40 dní. Se mnou jsou teď ve studiu dvě redaktorky, Vlasta Gajdošíková a Hana Novotná, které dnes ráno vyzkoušely, jestli je rychlejší cesta městskou hromadnou dopravou nebo autem. Děvčata, kolegyně, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Hanko, můžeš prosím shrnout, kterou trasu jste pro test vybrali a proč?
2: Tak my jsme zvolili trasu od nádraží v Brně Králově Poli ke kampusu v Brně Bohunicích. Chtěli jsme zkusit trasu ze směru, odkud přijíždí auta ze severu od Brna a zároveň je blízko dopravnímu uzlu, kde můžou přestupovat cestující, tedy právě to Královopolské nádraží. A jako cíl jsme vybrali místo, kam zase míří spousty lidí. Studenti do školy, pacienti do nemocnice, třeba na vyšetření, nebo lidé do nákupního centra. Obě místa spojuje velký městský okruh, po kterém je za normálních okolností doprava plynulá. Jenom dodám, že problematická je i doprava například z Kohoutovic a Nového Lískovce. Komplikace můžou řidiči potkat i na Jihlavské ulici u Fakultní nemocnice Brno.
0: Ty jsi jela městskou hromadnou dopravou. Jak váš test dopadl?
2: Já jsem si na nádraží pomocí aplikace s jízdními řády vyhledala to nejrychlejší spojení. Nabídlo mi to autobus linky E56 a podle jízdního řádu ráno spoje jeli každé čtvrt hodiny. Cesta měla trvat 18 minut. Ze začátku byl ten provoz plynulý. Čím blíž jsme přijížděli k zastávce Antropos, tím víc autobus zpomaloval, respektive potom už spíš stál v dlouhé koloně a minuty zpoždění naskakovaly. Já jsem se dívala i do statistiky jízdních řádů a z té se dalo číst, že až do uzavírky tunelů přijížděli spoje do cíle jenom se zpožděním pár minut. Cestující teď byli většinou studenti, kteří mířili na přednášky nebo semináře, no a byli trochu nervózní, aby přijeli včas.

0: směr do centra napojují auta od Kohoutovic. Tu křižovatku řídili policisté, ale průjezd se tím moc neurychlil, protože ten provoz je tam prostě příliš hustý. V koloně jsem stála asi 5 minut. Druhé sdružení, a to 9minutové, mi navigace hlásila až v Novém Lískovci před kruhovým objezdem na křížení ulic Rybnická, Petra Křivky a Kamenice. Celkem jsem nabrala na té trase zpoždění zhruba 10 minut.
1: Mají policisté k aktuální dopravní situaci nějaká doporučení?
0: Mluvčí Pavel Šváb řekl, že řidiči musí být trpěliví. Měli by zvážit, jestli musí jet přímo v dopravní špičce, nebo mohou zvolit jiný čas. Měli by počítat s časovou rezervou, anebo volit delší trasu, která by ale nakonec mohla být rychlejší než nejkratší cesta. A do světelných křižovatek by neměli najíždět, pokud nemůžou pokračovat dál a blokovali by vjezd z jiných směrů. I přesto, že některé křižovatky řídí policisté, tak zpoždění nabírají nejen auta, ale i trolejbusy a autobusy. Podle mluvčí dopravního podniku města Brna Hany Tomáštíkové linky v oblasti Kohoutovic a Kamenného vrchu nabírali včera až 40-minutová zpoždění, dnes to bylo do 30 minut.
1: Jak to vypadá v Brně s dopravou, už možná mnozí tuší a my jsme to za vás vlastně i vyzkoušeli. A já tím pádem děkuju Vlastě Gajdušíkové a Hance Novotné, které se na ten závod vydali během dnešních brzkých dopoledních hodin. Jak dopadlo, jste slyšeli v Dobrém odpoledni. Oběma velké díky.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Taky děkujeme, naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Všem v souvislosti s tím, co odeznělo, co jste slyšeli v našem Dobrém odpoledni, přidám ještě jednu zprávu pro ty, kteří třeba vsadili spíše na bicykly, anebo na svoje vlastní nožičky. Od 16. do 25. října bude probíhat údržba lávky přes Žabovřeskou ulici z ulice Bráfovy. Práce si vyžádají úplné uzavření lávky. Brno je město hrdina, tak bych to viděl já. Ale je to jenom můj subjektivní názor. Teď je 15 hodin 31 minut, začíná písnička v podání Věry Špinarové a za chvilku budete slyšet našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojta Halaš vyrazil opět za sportem. A to v rámci série o méně známých sportech. Dnes si vyzkoušel na vlastní kůži Nordic Walking, neboli dynamickou chůzi se sportovními holemi. Ale jelikož se stihl vrátit k nám na Beethovenovu ulici, tak ho nezastihnu v terénu, ale mám ho tady ve studiu, přímo před sebou. Vojto, dobré odpoledne.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Tak teď podrobněji, odkud se zvrátil a jak nám svůj dnešní sportovní zážitek popíšeš?
2: Tak Nordic Walking, neboli severská chůze s holemi, má své kořeny ve Finsku. Vznikl prý tak, že na jedněch běžkařských závodech prostě nenapadl sníh. A tak vymýšleli nějakou náhradní variantu a spojili chůzi a běžkařské hole. Běžkaři pak používali chůzi s holemi jako součást letní přípravy na zimní sezónu. No a z původně tréninkové metody se stal samostatný sport dostupný široké veřejnosti. Ta popularita je čím dál větší a tento sport se prý před nějakými přibližně 20 lety dostal i k nám. No a k té druhé otázce, já jsem se vrátil z brněnské Líšně, kde jsem absolvoval přibližně hodinu a půl dlouhý trénink, nebo výšlap možná spíš, a vzala mě na něj lektorka tohoto sportu Renate Rybníčková ze sítě Nordic Walking Point. Na začátku jsme se samozřejmě rozcvičili pořádně a ukázala mě nějaké základy, kam píchat přesně těmi holemi, jak dlouhé dělat kroky, že se mám třeba více pohnout v ramenou. No a pak už jsme se vydali směr na hády, chodili jsme po různých lesních cestách v různém tempu a ona mě taky vysvětlovala a upozorňovala, na co si dávat pozor. No a jinak na dnešek je ideální počasí, krásně svítilo sluníčko a ty lesní cesty nejsou nějak bahnité, ale ani suché, takže se do nich dalo skvěle píchat těmi holemi a dobře se odráželo.
1: No tak jsi zapíchal holemi. Mně napadají dvě věci v téhle souvislosti. My tady totiž, to jistě víte, máme webkameru a na webu brno-rozhlas.cz byste mohli vidět, kdybych teď Vojtu vyzval, aby aspoň naznačil, jak hýbat těmi rameny, ale zase ne všichni mají přístup na internet, takže to radši nechme bokem, ale k té druhé věci já se za chvilku ještě vrátím. Ty jsi říkal, že vlastně tenhle sport vznikl, když prostě jednou nenapadl sníh a museli vymyslet něco jiného. No, jaké svaly tě po dnešku bolí a kolik z toho vlastně nachodil?
2: Nevím, jestli se dá říct, že přímo bolí, nebo minimálně teď to ještě necítím, ale rozhodně jsem se dobře protáhl a celkem i zapotil v tom počasí. Já teda v zimě rád běžkuju, takže myslím si, že tohle je dobrá alternativa pro všechny, kteří to chtějí vyzkoušet, i když není sníh. No a člověk prý zapojuje až 90% svalů. Věřím, že jsem od toho čísla nebyl daleko. Při té správné technice se totiž zapojuje nejen nohy, ale také svaly paží, ramen a zad a vůbec všeho. No a ušli jsme, myslím, že takových 4 až 5 kilometrů a musím se teda pochválit nebo pochlubit, že jsem dostal pochvalu, že prý i díky tomu možná, že jsem hudebník, tak jsem měl dobrý rytmus a že mi to celkem na začátečníka šlo.
1: No, tak zatím ještě nebolí svaly, ale neboj, ona kyselina mléčná začne účinkovat až zítra, jo, tak to si povíme.
2: Samozřejmě uvidíme, můžu přijít zase zítra povykládat, jo. Jaké svaly mě bolí.
1: No ale víš, ta druhá věc, která mě napadla, já nechtěl vstupovat do proudu tvých myšlenek na téma Nordic Walking, ta druhá věc, která mě napadla je, co by asi vzniklo za sport nebo sportovní odvětví, říkal jsi, že jednou nenasněžilo na běžkařském závodě a tak vznikl Nordic Walking, co by asi vzniklo, kdyby nešla voda a měl být plavecký závod. Jo, představ si to, na sucho, v tom bazénu, já nevím, možná nějaké krtkování.
2: Myslím, že je pořád prostor pro to vymýšlet nové sporty, takže můžeme být průkopníky tohoto sportu.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se dnes v rámci sportovního seriálu vydal na Nordic Walking. A Vojto, děkuju a přeju dobré odpoledne.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jak nenaletět, se dozvíte už za pár chvil. Poslouchejte.
3: Napůl jako hrou a napolovic vážně čerstvou maturitou.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů a řidiček stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
3: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
4: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
3: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
4: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
3: Na co si mám dát pozor?
4: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
3: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
5: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
3: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
4: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
3: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
4: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
3: Jaké triky používají neseriózní servisy?
4: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
3: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si na tomto místě v naší rubrice o tom, jak nenaletět, povíme o tom, jaká úskalí skýtají či spíš skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Teď je 15 hodin a skoro 49 minut. Pro mě je to bohužel známka toho, že už se s vámi budu muset rozloučit, ale než vám definitivně zamávám třeba i na webkameře, ale to bude trvat vlastně hodně dlouho, tak vám řeknu, co ještě je před vámi během odpoledního či večerního vysílání. Když jsem říkal, že to bude trvat hodně dlouho, tak vlastně můžu začít odzadu, protože dnes se s vámi budu moci setkat ještě jednou. A to po 23. hodině v noční lince. A když tedy říkám, začínáme odzadu s tím, co ochutnáte na naší rozhlasové vlně ještě dnes, tak musím říct, že tématem noční linky budou taneční, vaše taneční. Jak jste si poradili s těmi prvními základními kroky? Vybavila se vám, když jsem řekl taneční, vzpomínka na právě ty vaše kurzy tanečních a společenské výchovy? No tak právě o tom si budeme povídat po 23. hodině. Ale teď se vrátím k hodině 16., kdy vás čekají nové zprávy v podání Pavla Chaloupky, no a hned po nich bude čas humoriády. Jejím dnešním hostem bude Jiří Ptáčník. Ve studiu jej přivítá Patrik Rozehnal. Ve Dni v kraji očekávejte i další duel kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb. No a jak jsem říkal, já za vámi přijdu ve 23 hodin. Na začátku noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám krásně strávené odpoledne s datem 14. října a Agátám jen to nejlepší. Mají jmeniny, nezapomeňte jim pogratulovat. Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
1: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik nakupuje až 80 nových vozů. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. V Technickém muzeu v Brně začíná výstava historických motocyklů. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Až 40 obousměrných tramvají a 40 kloubových trolejbusů nakoupí brněnský dopravní podnik. Vypsal výběrové řízení na firmy, kterému 80 nových vozů dodají. Dopravní podnik chce v první fázi do roku 2029 pořídit 30 trolejbusů a 12 tramvají. Další případně dokoupí. Hodnota obou zakázek dosahuje skoro 4,5 miliardy korun. Nejdražší jsou tramvaje, dodává mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
2: Předpokládáme, že se nákup 40 nových obousměrných tramvají může s cenou pohybovat okolo částky 3,6 miliardy korun, tedy asi 90 milionů korun za kus. Novými tramvajemi nahradíme starší vozy typu T3, T6 a případně také KT8.
0: Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiného přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. Historii britské motocyklové značky Douglas přibližuje nová výstava v Technickém muzeu v Brně. Lidé uvidí 20 strojů, vyrobených v letech 1910 až 57. Mezi nimi je také motocykl, který vlastnil malíř Kamil Lhoták, nebo dva modely určené přímo ženám, což bylo v době výroby neobvyklé. Výstava připomíná i 100 let od chvíle, kdy značka získala výhradní zastoupení v tehdejším Československu. Další zajímavosti o Lhotákově motocyklu přibližuje kurátorka výstavy Sylvie Zouharová-Dyková.
3: Ten motocykl Kamila Lhotáka oslovil natolik, že vytvořil i několik obrazů s tematikou Douglas motocyklu. Zároveň vlastně si i dělal takové zápisky do deníku, kde i namaloval, jak prostě svému Dagímu, jak mu říkal, tomuto motocyklu pořídil nová řídítka.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku ještě skoro jasno, v údolích mlhy nebo i nízkou oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Postupně se od východu nasune částečně průsvitná, ale velká oblačnost. Výjimečně může být i polojasno. Teploty 14 až 17 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní. Biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 opatrně u nehody na 205. kilometru na cestě do Brna a s tém 57. ve směru na Prahu. V Brně pozor u nehody na Jihlavské ulici u krematoria. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
4: Ano, podzim hezký. Podzim.
5: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
4: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale
0: že
1: nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou, nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva nejsou. Je stejná. Ne, tak ne, co ne, měníš? Ne. Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským je scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tady Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravíme vás oba, zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Pane přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklavá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude
8: pífat. Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko.
3: No, a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře. Snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat. Už jsem to zmiňoval na začátku. Jirka je s námi taky zažil, takže ví, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
3: Výborně.
2: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šípa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl za nebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek?
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od toho do Z. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, stroj? No takový vypadá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, ne. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já se styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Takže... Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánka, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takové to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenom

0: hezký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
0: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
0: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
0: To určitě, tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
0: to vlastně ještě...
1: ty barevné přiléhavé kraťásky.
0: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivě žlutý nebo zelený?
0: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, kdy Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu, je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 90 01 04, humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
2: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
4: Zvlášť Juru zdravím.
3: Děkuju, já vás
4: no,
3: taky.
4: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
2: Dobře. Zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
3: Naschle.
5: Zapsáno a děkujem. Kdo další?
3: Naschle.
6: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
2: Dobře.
3: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
2: Ano. Dobrý den dalšímu.
3: Dobrý den.
7: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
3: Děkujeme.
2: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
8: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
9: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
8: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky takový dopis.
9: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže přímo, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
8: Ano, ano.
9: To se ptají lidi.
8: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
9: Na mě ne.
8: A co já na to?
9: No, co vy na to?
8: A co já na to teď?
9: Jak to, co vy na to?
8: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
9: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být vám a toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
8: Já.
9: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky jsi ve své době třeba hlasatelsky odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: Jo, ono jí zase nebylo tolik. Tak závratný, jako krabice
4: neříkej.
5: Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, já napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Memoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek utekalo. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní, objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Spoje městské dopravy v Brně snížily zpoždění kvůli uzavírce tunelů zhruba o 10 minut. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. Po roce bez obchodu budou mít ve Stupavě prodejnu s nepřetržitým provozem. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Uzavírka pisáreckých tunelů v Brně spožďuje městskou hromadnou dopravu hlavně ve směru od Kohoutovic a Kamenného vrchu. Zdržení spojů se ale ve srovnání se začátkem týdne snížilo. Podle dopravního podniku pomohlo to, že policie v některých kritických křižovatkách řídí provoz.
4: Kláře Belzové a dalším cestujícím se nechtělo čekat v koloně při cestě z Kohoutovic do centra Brna.
5: Poprosili jsme řidiče a většina autobusu vystoupila vlastně úplně mimo zastávku ještě před Antonína Procházky a sešla dolů.
4: Spoje se na téhle trase i jinde zdrží až desítky minut, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zatímco v pondělí na některých spojích bylo zpoždění i přes 40 minut, dnes se vejdeme do 30 minut, ale tady ta zpoždění se týkají daleko menšího počtu linek.
4: Uzavírka tunelů potrvá do 20. listopadu. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
2: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun 11 haléřů, o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Ve Stupavě na Uhersko-Hradišťsku v listopadu otevřou obchod s non-stop provozem. Provozovat ho bude obec, protože prodejna potravin v ní už déle než rok chybí. Od 7 do 11 hodin bude v obchodě prodavačka. V jiný čas si lidé budou moci nakoupit sami. Co k tomu bude zákazník potřebovat, popisuje nezávislý zastupitel Zdeněk Basista.
7: Stáhne si aplikaci ČSOB nebo přímo té firmy Contio, která to tady bude instalovat, tady tu samoobslužnou pokladnu, která taky vydá kartičky. Ty starší lidi, kteří nemají chytrý telefon nebo nedokážou to ovládat ten telefon takhle, aby si tu aplikaci stáhli, tak si to vyzvednou na obecním úřadě a ty u kartičku si zároveň otevřou obchod a můžou s ní platit.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku ještě skoro jasno, v údolích mlhy nebo i nízkou oblačnost. Postupně se od východu nasune částečně průsvitná, ale velká oblačnost, jen výjimečně pak může být polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Bělohorské ulici, zasahují tam záchranáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Vítám vás na Prahu, Dne v kraji, což je pravidelná hodina Českého rozhlasu Brno, věnovaná aktuálním událostem. Tím pádem se budeme v druhé části věnovat volbám, konkrétně senátním volbám v obvodu Znojmo. Do té doby vás bude od mikrofonu provázet Marek Zouhar. Budu pro vás mít něco z kultury, z počasí i obecně z dneška v kraji, jak to má být. Přeji vám příjemný, ničím nerušený poslech, zůstaňte naladěni.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Úvod Dne v kraji patří souhrnu událostí. Připravil ho a uvede ho Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Znovu přeji dobré odpoledne a přidávám. Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27členném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO.
3: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud.
2: Politici v Brně dnes přerušili povolební vyjednávání o složení nové rady města Brna. Na celodenní úterní debatu o programu navážou zítra. Na koalici se domlouvají vítězní lidovci a starostové z ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a Hnutím za Lužánky. Primátorem se má podle jejich dohody stát Jakub Hruška z KDU ČSL. Podle něj je teď nejdůležitější sestavit programové priority. Dělníci dnes začali stavět chybějící část smíšené stezky u Bauerovy ulice v Brně. Zhruba 600 metrů dlouhý úsek propojí stávající trasy podél řeky Svratky s brněnskou náplavkou. Práce by měly skončit na začátku příštího roku. Stavba vyjde na 8 milionů 600 tisíc korun, pokračuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: Zhruba v úrovni od Vida centra po brněnský velodrom, tedy podél ulice Bauerovy, a díky tomu dojde k propojení těch stezek, které už zde existují.
2: Kvůli opravě vodovodu je ode dneška částečně uzavřená Komenského ulice v Bučovicích. Jde o silnici vedoucí do místní části Kloboučky a dál do Ždánic a Kyjova. Pro auta do 12 tun bude možný průjezd pouze jedním směrem, a to ke světelné křižovatce se silnicí první třídy číslo 50. V opačném směru opravovaný úsek objedou po Mírové ulici. Těžší nákladní vozy ale čeká obousměrně dlouhá objížďka. Dnes naposledy můžou jezdit lidé v Brně na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony 800 tisíc korun, které už lidi projezdili. Tentokrát bude o 2 týdny dříve než loni.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Český rozhlas Brno přináší v tento čas pravidelně informace o počasí. Dnes tomu nebude jinak. Z Českého hydrometeorologického ústavu se dneska hlásí Petr Minstr, kterého nejprve zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A v zápěti poprosím o shrnutí počasí dnešního dne. Na jižní Moravě už opravdu chladného dne.
2: No, nejdříve bych asi začal vysokými teplotami v maximálních hodnotách, které dosáhly zaokrouhleně až 20 stupňů, Dyjákovice 19,7, nejchladněji potom samozřejmě buď to na severu nebo v těch vyšších polohách, případně na úplném východě Hodonínska, kde to bylo lehce pod 15 stupňů. Nicméně teď už ty teploty jsou tedy kolem 17 nebo téměř 18 stupňů. Oblačnost máme stále ještě velkou, od severu bude v průběhu večera odsouvat se nízké patro oblačnosti a zůstane už jenom to vysoké průsvitné a tato oblačnost bude potom v noci dále ubývat.
1: No tak to vezměte prosím od noci, případně rána zrovna dál s výhledem na příští hodiny a skoro i půl den.
2: Tak, co se týče teplot ranních, které budou v průběhu noci klesat, tak se dostanou na hodnoty 6 až 3 stupně. V některých údolích to může být při bezvětří kolem 2 stupňů s přízemními mrazy, protože právě zmenšování oblačnosti bude dovolovat úniku tepla. Nicméně v některých údolích se v průběhu noci vytvoří mlhy, případně až nízká oblačnost, která by potom ten pokles teplot zastavila. Ty mlhy a nízká oblačnost se budou v průběhu zítřejšího dne rozpouštět už v ranních nebo dopoledních hodinách a bude tedy kromě těch mlh i skoro jasno. Nicméně opět se docela rychle nasune vysoká částečně průsvitná oblačnost, která nás bude provázet celým dnem. Takže i když slunce vidět můžeme, tak bude hodně zastřeno a teploty vystoupí zítra maximálně na 14 až 17 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní pouze do 15 km za hodinu.
1: Takže tím byla už i zodpovězená nepoložená otázka na zítřek, teda na čtvrtek, jaké můžeme čekat počasí, a to byl Petr Minstr. Moc vám děkuju a těším se na slyšenou.
2: Pěkný den, na slyšenou.
1: Petr Minstr se přihlásil z Českého hydrometeorologického ústavu a udělal nám pořádek v předpovědi počasí. Já tyhle informace doplním o muziku, o písničky, které nestárnou, a na vlně Českého rozhlasu Brno teď zaspívají dva pořádní chlapy, Joe Cocker a Michal Tučný.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Na vlně Českého rozhlasu Brno posloucháte Den v kraji. Mám pro vás teď informace o nejkomplikovanější Janáčkově opeře, která má dodnes své zastánce i odpůrce. Ano, to je osud, kterým včera večer začal Mezinárodní hudební festival Janáček Brno. Jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno začal netradičně ne premiérou, ale derniérou opery Osud. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech Moravské metropole až do 17. listopadu a nabídne kompletní Janáčkovo operní dílo. Do Brna zároveň přijedou hostovat nejprestižnější evropské operní domy.
1: Máme rádi operu a Janáčka.
2: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává, snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
3: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
4: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobnit. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
3: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
4: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
3: Na jubilejním 10. ročníku festivalu zazní všechny Janáčkovy opery a s některými z nich, včetně Osudu, se brněnská operní scéna rozloučí, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
5: Začnou vznikat nové verze jejich pastorky, věcí Makropulo, z výletu páně Broučkových a aby tomu tak mohlo být, tak se musíme s některými inscenacemi rozloučit.
3: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.
5: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější, ale samozřejmě to, že se nám do Brna podařilo kromě bamberských symfoniků získat letos Mnichovskou státní operu, je samozřejmě jako další takový zářez do historie toho festivalu, na který jsme nesmírně pyšní.
3: Dodává Martin Glázer, kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A za pár minut po písničce skupiny Elan už uslyšíte všechno podstatné o senátních volbách. O víkendu pokračují senátky druhým kolem. Týká se to na Jižní Moravě mimo jiné obvodu Znojmo a právě o dvou postupujících v obvodu Znojmo uslyšíte vše podstatné, jak už jsem zmínil, za zhruba 4,5 minutky.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Pavlína Nečásková. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 54, tedy Znojmu. Našimi hosty jsou pedagog, někdejší starosta Moravského Krumlova, obhajující senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A reprezentační trenér plavání Jiří Kyněra, kandidující za hnutí ANO. Dobrý den.
3: Taky dobrý den.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat.

0: Jsem chtěl poděkovat lidem za to, že přišli k volbám, za to, že podpořili můj program, že to oslovilo. Pro mě je to velkým závazkem a zároveň bych byl potěšen, poctěn, kdyby přišli i k okolo druhému a svoji volbu v prvním kole potvrdili.
1: Pane Kyněro, myslíte si, že hlasy pro vás jsou pozitivním hodnocením činnosti vlády, že to voliči neoddělují nebo naopak oddělují v případě Senátu?
2: Já si myslím, že hlasy voličů, moc jim za ně děkuji, jsou spíš vyjádření mojí činnosti za dlouholetou práci a že spíš se na mě dívají jako na patriota znojemského, trenéra, který něco udělal, jednak pro Českou republiku, tak i pro Znojmo. A to, že se věnuje mládeži, tak to je, myslím, ten hlavní důvod, proč mě dávají hlasy.
1: No, pro vás oba je jednou z prioritou sport a zdravý pohyb. Myslíte si, že v tomto ohledu, pane Kyněro, soupeříte o sportovního voliče?
2: To asi ne, to si nemyslím. Těch sportovních, samozřejmě, že těch lidí, kteří se motají kolem sportu, když to řeknu, tak je spoustu, protože dneska sportu je spoustu dětí a rodiče se o to opravdu zajímají. Takže ta sportovní komunita je obrovská. Samozřejmě má to spojený i s tím, že děti chcou cvičit, sportovat, rodiče chcou, aby se pohybovali. Takže tohleto a neberu to jako nějaký sportovní souboj nebo něco takového. Já si myslím, že takový občanský, aby jsme ukázali každý, kdo jak se k tomu staví.
1: No a co vy, pane Třetino, tak usilujete o zásah do sportovní komunity?
0: Tak já jsem celoživotní sportovec, 10 let jsem vedl basketbalový oddíl v Krumlově, 10 let jsem vedl fotbalový oddíl v Krumlově, v téhle chvíli jsem předsedou podvýboru pro sport a velikým tématem pro mě je v téhle chvíli sportování dětí na školách v rámci projektu Aktivní škola, který bych rád na Znojemsku rozprostřel do různých škol a tak, aby se jejich pohyb zvýraznil tak, aby mohli se pohybovat volně, pořád je nikdo neorganizoval, ale ty děti mohly projevit svou přirozenou aktivitu. Čili samozřejmě zásah do sportovního prostředí je pro mě velmi důležitý, zásadní. Já se o sportovce zajímám celý život a výrazně podporuju nejenom v práci v Senátu, nejenom v rámci mojí mimo senátní práce, ale v podstatě celý život.
1: Pane Kyněro, vy jste v rozhovoru pro regionální deník řekl, že se zeptáte kandidátů, kteří neuspěli v prvním kole, že se zeptáte na jejich podporu. Tak co jste se dozvěděl?
2: No, je pravda, že jsem se v podstatě ještě neptal. Jestli se někdo ptal za hnutí ANO, tak je to možné, ale já osobně jsem akorát telefonoval s panem Růžičkou a tomu jsem popřál k těm jeho zisku asi 6000 bodů, protože hlasu, protože on byl těsně za mnou, takže to je asi tak, uvidíme, nechám to na voličích, nechám to na těch kandidátech, jak se k tomu postaví.
1: Pane Třetino, vy jste si zjišťoval nějakou širší podporu, než jste měl před prvním kolem?
0: Já jsem výrazně stál o hlasy, které podpořili paní místostarostku Beranovou. S ní jsme byli domluveni na vzájemné reciproční podpoře a jsem jí vděčný za to, že vyjádřila svoji podporu pro moje jméno do druhého kola. S panem Růžičkou a jeho voličským jádrem jsme se výrazně prolínali, ale nebavili jsme se spolu a s ostatní kandidáti jsou úplně mimo moje přesvědčení a s nimi ani mluvit nebudu.
1: Když se podíváme na jedno z vašich hesel ve vaší kampani je držím Znojemsko pohromadě a nenechám ho na pospas Praze. Nepatří to spíše do krajských voleb než do senátních? V Senátu přece rozhodujete za celou republiku.
0: A to je mírné nepochopení, dovolím si vás trošku podpořit v názoru v tom, že práce senátora je dvojí. Z principu je dvojí. Je to práce v regionu a je to práce zákonodárce. Pokud si dobře vybavím ohledně zákonodárství, se budeme ještě bavit, takže nyní se soustředím na práci v regionu a tady je velmi důležitá práce, tak, abychom pochopili, že Znojemsko potřebuje výrazně podpořit v rámci dostavby 5. bloku jaderné elektrárny Dukovany, v rámci dopravních staveb. Teď je velmi důležité, abychom zvrátili rozhodnutí této vlády o pozastavení železničního napojení železničního napojení Znojmo Brno, které výrazně zkvalitní vůbec jako život na celém Znojemsku, nejenom ve Znojmsku.

0: měli na celém Znojemsku. Je to že silniční síť, která potřebuje opravit tady. Jsem velmi rád, že se o 10 let dříve začalo opravovat na základě silného tlaku, nejenom mého, ale celého výrazný podpory starostů silnice Znojmo Pohořelice. Čili pokud se budeme bavit Znojemsko pohromadě, tak je to proto, že těch problémů je tolik a že samotný senátor to nezvládne bez výrazné podpory celého regionu pro to pohromadě.
1: No, když dodám ještě jednu citaci, Znojemsko totiž v Praze potřebuje silný štít, tak ono to působí tak, že chcete v Senátu bojovat proti Praze.
0: To není, takhle to vůbec nevypadá. To si nemyslím. Je to o tom, že uvedu další příklad. Bývalá vláda řekla, že do regionu kolem jaderné elektrárny Dukovany půjde 12+3 miliardy na podporu výstavby toho bloku, na podporu těch obcí, na podporu různých silnic a ČOVK a já nevím čeho všeho. Tato vláda to zatrhla, že nebude nic. A to je ten štít. A tady je potřeba razantně bouchnout do stolu a výrazně vystupovat proti tomuto amatérskému rozhodnutí nekompetentnímu, které výrazně poškozuje nejenom region Znojemska, ale i Brno-Venkova a Třebíčska. Čili ten štít je velmi potřeba a je velmi, velmi důležitý a musí být velmi silný. Druhým příkladem nechce třeba daň na tiché víno, které se podařilo výrazným křikem a výrazným tlakem na různé politiky v této chvíli zabránit, protože by to vedlo k likvidaci těch malovinářů, likvidaci lidí, kteří se o to víno starají. Je potřeba zdanit dovážená vína, krabicová vína, ale ne ty naše malovinaře, ne ty lidi, kteří vytváří tu kulturu celého Znojemska.
1: K tomu se ještě určitě dostaneme, protože to jsou také vaše hlavní priority. Pane Kněrok, vy máte celostranické heslo, řada vašich kolegů, kteří kandidují za hnutí ANO, v kampani využívala to heslo, zní vyměňte senátory za ty, co makají. Vy se s tím stotožňujete, jak chcete v Senátu makat víc?
2: No, já si myslím, že se dá. Když pan senátor tady říkal, že se snaží stmelit region Znojma, tak to asi tak nebude, protože Znojmo, který bylo v první stovce těch měst, asi v určitý kategorii měst, do kterých spadá tam i Moravský Krumlov, tak z první stovky spadlo asi na 135. místo, co se týká žití a úrovně. A Moravský Krumlov dokonce na 198, myslím teďka, jestli to říkám dobře, ale je to přes 190. Takže úplně tak jako si myslím, že to není v pořádku a že bychom ty naše hlavní nebo dvě největší města v regionu měli posunout zase o pár míst dopředu, to znamená Znojmo do první stovky a Moravský Krumlov těsně za ně.
1: Pan Třetina, tedy podle vás patří mezi ty senátoři, co nemakají, když použiju to vaše
2: ale
1: slovo.
2: Pokud by to bylo tak, jak říká pan senátor, tak bychom se buď udrželi na tom stejném místě, nebo bychom se posunuli. Takhle to vidím já.
1: Pane Třetino, co vy na to?
0: A to jsou...
1: Makal jste podle vás dostatečně?
0: Samozřejmě, že jsem makal. To jsou řeči, které jsou vycucané z palce, kterým nejsou podloženy žádným rozumným argumentem, protože říct, že Třetina nemakal, protože je Znojmo a Moravský Krumlov je v jakési statistice, kdy se hodnotí, pokud teda... Já ani nevím, o jaké statistice pan Kyněra mluví, čili já mám 100% účast na jednání Senátu za těch 6 let s Fialem ze Strakoni jsme jediní, čili to je, já nevím, to je až úsměvné, jak si pan Kyněra představuje, že posune Znojmo do první stovky, když o tom nerozhoduje senátor. To je vůbec nepochopení práce senátora. Senátor nemá vůbec co dočinění s různými takovými argumentami, jako je zeleň, to jsou prostě věci, které pan Kyněro vůbec nechápe, o čem je práce senátora, to ať se na mě nezlobí.
1: Pane Kyněro, jak vy tedy chcete posunout nebo zlepšit stav Znojma skrze pozici senátora?
2: No, je pravda, že já jsem 6 let nebyl v Senátu, takže možná to nechápu ze strany senátora, možná to pochopím, když tam budu, ale jako občan, tak když se podívám tady na to, na ty těch 206 obcí s rozšířenou působností, jak se umí tisnili v jednotlivých kategoriích, tak tady mám jasný podklad, že v ekonomice Znojmo je 193., ve vzdělání 78., dostupnost zdravotní péče 140., občanská vybavenost 142., volný čas 32, prostředí no proživa a tak dále.
1: Jak vy chcete právě konkrétně zlepšit třeba dostupnost zdravotní péče ze Senátu?
2: No, jedna z cest je centralizace péče, to znamená, že dostupnost její a ty kvalitní, tak jak třeba teď se podařilo tady v Brně, udělat takový druhý vlastně IKEM, když to takhle řeknu, je obrovská investice, podařilo se koupit i kvalitní CTčko, asi za 3,5 miliardy a tak dále, takže pokud tohle to by mělo sloužit, že jo, jako bylo dostupný, protože u nás, když někdo dostane třeba, že má jít na vyšetření, ať už s jakýmkoliv orgánem nebo s něčím na CT, tak to trvá 2-3 měsíce. A to nevidím jako, že je dostupnost zdravotní péče nebo další nějaké vyšetření, kolikrát, jakýkoliv na ortopedický, za 2-3 měsíce dostane termín, ale toho člověka to bolí teď a tady. Takže to vidím jako, že by se mělo zlepšit. To znamená opravdu ta dostupnost péče, aby byla co nejdřív a co nejlepší.
1: Posloucháte senátní duel. Našimi hosty jsou Tomáš Třetina z TOP 09 a Jiří Kyněra z Hnutí ANO. Kandidují v obvodu Znojmo.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Pane Třetino, zastavme se prosím ještě u Dukovan. Současná vláda, vy už jste to zmiňoval, chce revokovat ten finanční plán na dostavbu elektrárny, především těch 12 miliard na podporu obcí a měst. Vy voličům slibujete, že proti tomu budete bojovat. Jakým způsobem?
0: No, tím, který má senátor k dispozici, to znamená výrazným atakem v rámci senátního hospodářského výboru, v rámci dopisů, v rámci osobních konzultací s ministry a snaha zvrátit toto rozhodnutí vlády soustředěným tlakem celého regionu. To zase jeden senátor jakoby toho moc nezmůže, ale ve chvíli, kdy paní senátorka Žáková, pan senátor Tepfr, hospodářský výbor bude muset v tomto směru zvýraznit svoji aktivitu, respektive bez pomocí Jihomoravského kraje, kraj Vysočina, to nejde. Tato vláda to výrazně tenhle region upozadila a je to až strašlivé, to, co se na ten region valí, protože v téhle chvíli je zpožděný stav výstavby jaderné elektrárny Dukovany. Tahle vláda nic nedělá pro ten region, nedělá pro něj nic KHNP a začíná to být velkým problémem celého regionu.
1: Ale pokud se nemýlím, tak oni neřekli, že ty peníze prostě nedostanou obce a města, ale že chtějí projít v podstatě všechny ty projekty, na které mají ta zjistit, jestli tedy ty peníze budou uloženy efektivně.
0: Jasně, já když někomu nebudu chtít dát peníze, tak budu říkat, že musím všechno prověřit a musím všechno zkontrolovat. Tadle, jako je to už je dávno dána strategie, je dávno dána, jsou rozvojové plány, udělaný Jihomoravský kraj, v tom udělal kus práce, pan náměstek Sovka v tom denodenně kmitá, odvádí kus poctivý práce, čili i to, co tady říkal pan senátor Kyněra ohledně dostupné lékařské péče, to není tak, že tak nějaké všeobecné formule, prostě jako sehnat lékaře záleží na zdravotních pojišťovnách. Tam je velikánský problém ohledně zdravotní, no samozřejmě. Velikánský problém je stav nemocnice ve Znojmě. Ta potřebuje výraznou investici. S současným ředitelem nemocnice jsme se již o tom bavili. Požádal mě o to, aby jich prostě 2 miliardy, které na výstavbu nového nemocničního traktu výrazně podpořil. Čili to jsou další věci, které je potřeba v rámci jaderné elektrárny vybudovat. Tam není nastavený systém pro ty dělníky, kteří přijedou. My nemůžeme jenom tak jako někde ubytovat, jako na louce postavit nějaký bunkoviště. Musíme jim zajistit jasné podmínky pro výstavbu. Tahle vláda všechno zatrhla a zablokovala tímhle způsobem rozvoj těch měst, protože ta města se na to musí připravovat. A v téhle chvíli neví, jak se mají připravovat. A jestli si stát, respektive vláda, myslí, že to všechno zůstane na obcích, tak se šeredně milí, ty obce na to nemají.
1: Pane Geniero, byl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který řekl, že vláda jen tak nemůže dát regionu biankošek, aniž by věděla, na co ty peníze půjdou. Souhlasíte v tomto ohledu s prvním místopředsedou strany, za kterou kandidujete?
2: Jednak se bych zdůraznil, že jsou nestraník teda.
1: Samozřejmě. Říkám, za kterou kandidujete.
2: Jo, ano. Tak já souhlasím s panem Havlíčkem, protože jsem ho slyšel zrovna o tom mluvit a co se týká znojemské nemocnice, tak ta je v gesci kraje a nedávno tam byly investovány 2 miliardy do přestavby. Tam, kde spíš nejde o to dostavit další pavilon nebo něco takového, ale spíš vybavit to novými a několika dalšími zařízeními, které budou sloužit lidem. A to si myslím, že to přinese tu zdravotní péči, kterou potřebujeme v tom regionu. A tak, jak vy jste řekla k těm Dukovanům, tak jste to řekla velice správně, protože já, co jsem slyšel, tak to není, že
1: já jsem citovala pouze.
2: Ano, že by to odmítli ty peníze, ale že je chcou přesměrovat přes kraje, přes krajský, protože vlastně je to v našem kraji. To znamená, že by to bylo jiným systémem, ale samozřejmě jaderná energie a jaderná elektrárna Dukovany má preference a je, myslím si, že nejenom u naší jako momentálně vládní strany, ale u všech, protože čistá energie a všichni to chtějí, takže tenhle ten projekt bude jakoby prosperovat mezi ostatními. A je to potřeba, ať už je to infrastruktura, výstavba bytu, všechno. A samozřejmě ta výstavba, ty jaderné elektrárny.
0: Promiňte, já se omlouvám. Já musím drobný komentář jenom k mystifikaci pana ministra Havlíčka. On tím vyloženě lže. Kraj ví, kam ty peníze mají jít. Jsou dány socioekonomické studie, které jasně formulují požadavky regionu. Každé město ví, co bude potřebovat v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Dukovany. Marek Sovka, respektive Jihomoravský kraj, výrazně skoordinoval celou práci a celou činnost v rámci jaderné elektrárny Dukovany. Čili říkat, že si musím nedávám biankošek, mi nikdo žádný biankošek nechce. My chceme, protože ten region potřebuje peníze na to, co už dávno formuloval a dávno řekl. Tahle vláda prostě odsunula ten problém a slovy ministryně Schillerové, jako v téhle chvíli to není potřeba, tak jako jestli potom se ten region má jako zasypat, nebo co tam bude?
1: Panové, oba dva se hodně zaměřujete na situaci v regionu. Mě by zajímalo na závěr, jakou roli podle vás zastává Senát v České republice. Často je označován jako pojistka demokracie. Tak jak to vnímáte vy a jakým způsobem tedy tu demokracii chrání, pane Geniero?
2: No, samozřejmě, že může zablokovat spoustu zákonů. Pokud nesouhlasí s vládou, ta většina, to je jasné. Potom je tam možnost o rozhodování Rady České televize, Českého rozhlasu, vlastně schvalování soudců, takže to všichni víme, že co to všechno obnáší jakoby Senát. Je to horní komora, mají k tomu pravomoci, určitě pan Třetina ví přesně, protože tam 6 let působí. Já si myslím, že momentálně ještě furt potřeba Senát a že by měl ještě nějakou dobu působit a být takovou pojistkou té demokracie.
1: Pane Třetino, jak to vidíte vy?
0: Podívejte, Senát má v rámci České ústavy dané svoje pravomoce a dané svoje práva a povinnosti. Já vnímám roli Senátu jako ze 3 hlavních hledisek. Za prvé je to určitý strážce stability ústavního systému. Tím, že jmenujeme ústavní soudce, tak výrazně doplňujeme celou tu naši ústavu v rámci pravomoci Senátu. Je strážcem parlamentní demokracie. Zcela jednoznačně je to vidět a budeme výrazně bojovat třeba o televizní a rozhlasovou nezávislost. Druhá role je to role poradní, když se jedná o kontrolu a opravu zákonů. Třeba poslední stavební zákon, Senát nic neblokuje. Senát opravuje a kontroluje. a vidím, že musíme spěchat, tak třetí role je právě, že chrání zájmy regionu tím, že jsou tam voleni regionální zástupci, tak výrazně právě do celonárodní politiky vstupuje ochrana regionu. A já pevně věřím tomu, že se mi podaří nadále chránit Znojemsko v rámci celé České republiky.
1: Poslouchali jste duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby do Senátu ve volebním obvodu číslo 54, tedy ve Znojmě. Našimi hosty byli pedagog, někdejší starosta Moravského Krumlova, senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: A reprezentační trenér plavání Jiří Kyněra, kandidující za hnutí ANO. Děkujeme za váš čas.
2: Děkuji za pozvání.
1: A ještě dodám, že i tento předvolební rozhovor najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Volby 2026, senátní duel. Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Kancelář ombudsmana spustila nového AI chatbota Otakara. Začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
2: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaný nařízení vlády.
0: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana spustila na svých webových stránkách nového AI chatbota. Virtuální asistent, nazvaný Otakar, má veřejnosti usnadnit vyhledávání informací v databázi, včetně evidence stanovisek či informačních letáků. Kancelář ombudsmana zároveň upozorňuje, že odpovědi chatbota nepředstavují oficiální vyjádření ombudsmanů a nemusí být vždy přesné. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru přehlídky odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
3: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku ještě skoro jasno, v údolích mlhy nebo i nízkou oblačnost. Postupně se od východu nasune částečně průsvitná, ale velká oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní, biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Hradecké ulici ve směru do Pisárek. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

A je tady opět Morava krásná zem a stejně jako v poledne vás zdraví Jiřina Ostrá. Ovšem tentokrát už pěkný večer. Před chvíličkou dozněla úvodní písnička, byla to polka Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka V háječku zeleném. Hrála Boršičanka Antonína Koníčka. A kdo nám zahraje ty další písničky? Prozradím písničky ze srdce. Straňanka zahraje panu Bohumilovi Páníkovi z Ostravy Valčí K lásku jsem našel. No a dechová hudba Antonína Votavy pak panu Mirovi Lorencovi z Vyškova známou Antonína Votavy a Bouslava Nádvorníka Svítá. Tak samozřejmě připravila jsem pro vás i další pěkné písničky, ale ty už neprozradím. Leč doufám, že i ty přinesou radost. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Agáty a Háty, na Slovensku Borisové. Přeji vše dobré. No a pokud i vy máte kolem sebe někoho, kdo třeba v tyto dny slaví narozeniny či svátek, či výročí svatby, pokud třeba chcete někomu poděkovat, vždy je za co, anebo chcete zazpomínat, tady je telefonní číslo 724 46 52 00. A teď už Jiří Helán s Jožkou Šmukařem.

0: No tak to byly lidové zpěváky, doprovodil na cymbál Petr Oliva. A už tady mám první telefonáty, ale napřed se musím opravit, protože v úvodu jsem špatně řekla telefonní číslo. Správné telefonní číslo je 726 46 5200. No ale to naše telefonní číslo dobře znají volající posluchači, tak slovo už dává Matějovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Rád bych nechal zahrát písničku mému strýcovi Vladislavovi Křeháčkovi. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu. To vše ti přeji Křeháčkovi.
0: No ano, Křeháčkovi, to je muzikantská rodina, že Matěji? Ano. Tak já věřím, že si písničku užijí všichni dohromady. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Věra z Bošovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostra, já vás zdravím všechny rozhlase a mám na vás takovou prosbu. Chtěla bych vzpomnět na svou švagrovou Marušku Jadrnou z Bošovic. Tato paní byla velice milá a hodná, pracovitá a od narození byla neslyšící. Přes tento handicap dokázala vychovat dvě děti a spolu s manželem celý život pracovala, poctivě dokázala, jenom se podívala na něco, co viděla, už to dokázala udělat. Takže a potom, ale když už byla starší, tak se stalo ještě to, že jej úplně odešel zrak. Takže byla neslyšící a ještě k tomu ztratila zrak. Ale její rodina byla prostě tak senkutá, tak dobrá, že se o ní postarali až do poslední chvíle a opravdu byla to velká osobnost a zasloužila si takovou vzpomínku a zároveň si připomíná její narození a taky její úmrtí v tento měsíci. Takže to je všechno.
0: Tak a každopádně na Marušku Jadrnou jste říkala, mají všichni jenom ty krásné vzpomínky na tuto šikovnou, úžasnou.
2: Ano, opravdu to říkáte přesně, co jsem chtěla říct. A teď vám jenom řeknu takovouto maličko. Já tomu pevně věřím, že teď tam nahoře už nás jak vidí, tak slyší. To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji
0: tak vám, ano, věřím, že tomu tak je, paní Věro. Nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. No a stejně jako v poledne, tak i dnes ráda předám blahopřání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. Ano, právě tento aktiv blahopřeje také sestře Blance Šochové k 68. narozeninám nedávno. Slavila je společné, takže já tedy za všechny ty hasiče sestře Blance děkuji za její veškerou práci, kterou vykonala, určitě ještě i vykonává pro hasiče. No a do těch let příštích přeji za ně, abyste byla zdravá, šťastná, sestro Blanko, aby vás nic netrápilo a třeba ještě prožívala mnoho, mnoho radostí právě s těmi hasiči a také s blízkými. A písnička Kde se, lásko, túláš?
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička Kde se lásko tuláš, Miloslava Procházky v podání Žadovjáku. No a teď tady mám na jednom telefonu paní Lídu a na druhým paní Ludmilu. Tak napřed dávám slovo paní Lídě ze Šlapanic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá, zdravím vás, zvukového mistra a taky rozhlas Lín. A chtěla bych dnešním vaším rozhlasem popřát kamarádce do Blížkovic, paní Marii Vedrové. Byla Žička, ona dělá všechny ty sraze, jak se scházíme, taky za to chci poděkovat a zítra má ona krásných 18 roků. Tak bych jí přála hodně zdraví, ještě aj tady dlouho je, aby jsme se ještě mohli dlouho scházet a takhle si popovídat.
0: Jo. Tak krásných ano. 18, paní Lído. 18. Tak paní Marie Vedrová konečně tedy dosáhla plnoletosti, že jo? Teď si musí dávat pozor, aby náhodou něco neprovedla. Dobrý, tak jo, takže to bylo přání pro vaši kamarádku, ano?
1: Ano, a ještě bych chtěla pozdravit do Nájhradu paní Květku Hofmanovou, známý z nemocnice od roku 2005 a voláme si a je nějak nemocná, tak bych jí chtěla poslat písničku, aby se rozveselila.
0: No určitě a popřejeme brzké uzdravení, ano, nebo alespoň, ano, aby to
1: no,
0: zdravíčko.
1: Ona je taková nešťastná chuděna, víte, tak se s ní omluvila dnes, takže ji taky posílám.
0: Tak, určitě ano. Teď ráda, že na ní myslíte, paní Lído, no a předtím jsme se bavili o té písnice Ze srdce,
1: ano.
0: Já tedy pro jistotu to ještě zopakuji, bude to pro pana Jana Šenkyříka, pro vašeho přítele, narozený v roce 1935, žije s vámi ve Šlapanicích a je to Nastává listopad, podání Babouku.
1: Ano.
0: Jo, je to tak,
1: ano,
0: dobrý.
1: Ano.
0: Tak jo, mějte se hezky, hezký večer,
1: naviděnou.
0: Tak a teď už paní Ludmila Zapletalová, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostra, zdravím vás a zvukového mistra. Dnes má svátek Agátka Zapletalová z Horního Němčí, tak jí přejeme hodně zdraví, štěstí a ve škole samé jedničky, to jí přejí babička a děda Zapletalovi z Horního Němčí. A paní Ostra, kdybyste někdy Komenskou vesničku
0: se... Já se smějím, paní Runo, já jsem jenom čekala, jestli to přijde, nebo jestli to nepřijde, ale ono to přišlo.
2: Ano.
0: Nesklamala jste, tak já si píši Komenskou vesničku. Už jste, mám tam napsaný 3 posluchači, kteří tuto písničku velmi milují, takže to
2: no,
0: já
2: tak
0: skloubím a vy se s nimi určitě ráda rozdělíte, že jo?
2: Ano.
0: Tak jo.
2: Ano. Tak vám moc krát děkuji.
0: Nemáte za co.
2: No.
0: Nashledanou, doufám, že ta Agátka skutečně bude mít jenom ty samé jedničky, no a když už se objeví nějaká dvojka, tak to není taky taková hrůza, že jo, paní Ludmilo? Tak jo, tak nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: Není zač. No a Honzík Buřil píše, v pátek probíhala v Kunštátě v kostele mše svatá za moje rodiče a za syna. Chci poděkovat paní Ješkové, že to zařídila, také chci poděkovat Olšanům, zahrejte jim pěknou písničku. Písničku posílám i Jirkovi Altovi a Radkovi Tichému. A držím palce Jirkovi, aby mu ta operace dopadla dobře. Tak a písnička, no nebude jenom jedna, je to směs, která nese název Okolo hradišťa.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s

0: Vysočina mě poprosila o písničku a říkala, kebyste věděli, má maměnko stará. Ještě tak nějak podotkla, že je to od Konečného. No já, abych řekla pravdu, paní Maruško, já tedy opravdu nevím, protože kebyste to, mamko moja, věděli, to je jasné, to je známá lidová. Potom jsem našla ještě Mamičko stará písničku, má mamičko stará, ale to je zase cymbálovka. A já mám pocit, že vy jste chtěla asi dechovou písničku, kebyste věděli, má maměnko stará. No tak Marku a další, vy milí znalci, zkuste zapátrat a možná, že přijdete na to, o jakou písničku se jedná, bylo by to pro paní Marušku z Vysočiny. A já vám už dopředu mnohokrát děkuji. Ale teď tedy už jsem tedy avizovala tu první písničku ze srdce. Takže zdravím v Ostravě pana Bohumila Páníka. Tak pane Bohumile, teď vám právě začíná hrát Straňanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla první písnička ze srdce. Hráli jsme až do Ostravy panu Bohumilovi Páníkovi. Lásku jsem našel, hrála Straňanka. No a záhada je vyřešená. Maruško z Vysočiny. Písnička bude. Opět mě pomohl Marek Verbík z Lanžhota, tak já moc děkuji. Opravdu moc. Máme tu písničku tady, jmenuje se Kebyste věděli a hraje Sokolka ze Šakvic. Je autorem je Zdeněk Baťka, takže bude někdy jako písnička ze srdce pro paní Marušku z Vysočiny. No a pro Marka Verbíka, pro něho bude ta následující písnička, protože ten mě vždycky ve všem pomůže. Ještě jednou moc děkuji. No a ta následující písnička je také písnička,

písničkou ze srdce pro pana Míru Lorence z Vyškova. Tak pane Míro, vy jste pravidelným posluchačem našeho vysílání, za což vám samozřejmě děkujeme. Napsal jste mě, že už jsme dost dlouho nehráli písničku Antonína Votavy a Bohuslava Nádvorníka Svítá, tak tady je.

No ale vy ještě nechoďte spát, přátelé, protože ještě tady mám pro vás připraveny další hezké písničky, které, jak doufám, do vašich domácností, do vašich domovů přinesou radost a takový pohodový večer při nich strávíte. Toto byla písnička Ze srdce pro pana Míru Lorence z Vyškova, kterého zdravím a přeji krásný večer. No a mezi tím jsem tady měla telefonát, volal pan Joška z Kobylí, také náš věrný posluchač a také pozorný posluchač, a říkal mě, že tu písničku, kebyste věděli, hrají i žadovjáci. A ještě mě tady napsal Jarda Wolf, jde o písničku, kebyste věděli, Valčík o Zdeňka Baťky, hrají to žadovjáci. Takže pánové, já vám samozřejmě děkuji, jak už jsem říkala, záhada vyřešena, Maruška z Vysočiny může dnes klidně usnout. Tak, ale teď už si beru dopis od paní Helči z Uherského Hradiště. Dnes má 85 let moje sestřenice Liduška Omelková ze Starého Města. Všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Ti ze srdce přeje Majka z domova a Faninka, sestřenice Helča i Fanek. A ještě paní Helča posílá písničku dceři Helence Doležalové z Uherského Hradiště, tak i jí přeje jen to nejlepší, zdraví hlavně, ať jí slouží a ať se jí ve všem daří. Blahopřejí mamka i děda s rodinou. A ještě paní Helča posílá písničku k nedávnému svátku mé milé vnučce Elišce, tak já za Elišku moc děkuji a určitě bude mít velkou radost. Ostatně tak, jak měla velkou radost těch vašich přání, která zazněla právě v ten její sváteční den. Já jsem jim všechno vyřídila, tak byla opravdu moc potěšena. Tak jo, takže radost dělá, to je vlastně tady naší milou povinností a já doufám, že vám udělá radost i následující písnička, ale předtím ještě si vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny paní Ludmila Domanská ze Žeravic a také paní Anna Dulová z Hroznové Lhoty. A ještě mají narozeniny pan Karel Salvec z Pítína a také pan Radek Smutný z Uherského Hradiště. Takže milí naši posluchači, samozřejmě jsme rádi, že jste si vybrali právě naši stanici k poslechu. Moc vám za to děkujeme. No a přejeme vám, abyste byli zdraví, abyste byli šťastní, aby vás nic netrápilo. Prostě, aby váš další život byl jako procházka růžovou zahradou. Mějte se moc hezky a určitě potěší i písnička. Je to Valašsko v podání Záhořanů.

0: Tak dozněla písnička Bedřicha Čuby, Valašsko v podání Záhořanu. Poslední telefonát, je to pan Bartoš. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Hřínko, já bych chtěl nechat zahrát svoji dceři k 51. narozeninám.
0: A jak pak se jmenuje dcera, mě pověste?
1: Andrejka.
0: A co pak Andrea, a co pak jí popřejete?
1: Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do toho života a hlavně z její vnuška.
0: Mm-hmm. Tak její dcera asi, no.
1: Tak. No, prostě všechno je lepší.
0: Jo, tak celá rodina, všichni, kteří mají Andrejku rádi, ti nyní blahopřeji, pane Bartoši, no a já mám připraveny pěkné písničky, tak už se rozloučíme. Naschledanou. A Broněk Uher blahopřeje. Včera měla svátek paní Renata Němcová z Horního Němčí. Dále včera měla svátek i Renata Dvořáková z Hluku. A dnes má narozeniny bratranec pan Petr Ježek ze Cvikova, takže Broněk vám všem přeje jen to nejlepší, zdraví, štěstí, mnoho lásky a boží požehnání. Samozřejmě s rodinnými příslušníky blahopřeje Broněk Uher a také tady vidím, že Renatě Dvořákové blahopřejí i fotbalisté tělovýchovné jednoty Javořina. No ale teď už si, přátelé, zaspíváme vesele s Josefem Poncarem.
2: Český rozhlas Brno.

No tak to byly veskrze známé písničky, věřím, že jste si zaspívali. Doprovodila nás malá česká dechovka. No ale je 18 hodin 56 minut, takže Morava, krásná zem, končí. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. No a vydáme se s vlněnou krajinou Bílých Karpat za písničkami z jihu Valašska, Kopanic i Horňácka. Na výlet zve Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám pak přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje mistříňanka, hraje milovanou Metoděb.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Břeclav má sestavené vedení města, novým starostou má být Martin Marták z Hnutí ANO. Lékaři pečující o seniory mohou žádat o dotace na nové ordinace či rozšíření. U Bauerovy ulice v Brně začali silničáři stavět chybějící část cyklostezky. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
2: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
0: Lékaři pečující o seniory mohou žádat o dotace na nové ordinace či rozšíření stávajících. Z evropských fondů mohou získat více než 3 miliony korun. Vzniknout by jich mohlo 15. O novém dotačním programu na podporu geriatrických ambulancí dnes informovalo Ministerstvo zdravotnictví. Lidé nad 65 let tvoří v Česku více než 1/5 obyvatel. V roce 2100 jich bude více než 1/3. Počet seniorů starších 85 let se zdvojnásobí do 15 let. Dělníci dnes začali stavět chybějící část smíšené stezky u Bauerovy ulice v Brně. Zhruba 600 metrů dlouhý úsek propojí stávající trasy podél řeky Svratky s brněnskou náplavkou. Práce by měly skončit na začátku příštího roku. Stavba vyjde na 8 600 000 korun. Kde přesně nový úsek vznikne, přibližuje mluvčí města Filip Ponuchálek.
3: Úsek, který se bude nyní dostavovat, tak je zhruba v úrovni od Vida centra po brněnský velodrom, tedy podél ulice Bauerovy, jak jsem zmiňoval, a díky tomu dojde k propojení těch stezek, které už zde existují.
0: Přestože vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy, na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné či extrémní půdní sucho, tedy 2 nejhorší stupně, postihovat bezmála 1/3 Česka. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGlobe na webu projektu Intersucho.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku ještě skoro jasno, v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Postupně se od východu nasune částečně průsvitná, ale velká oblačnost, jen výjimečně může být polojasno. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na stém 84. a půltém kilometru dálnice D1 stojí ve stoupacím pruhu ve směru na Prahu 2 auta. Nepojízdné auto blokuje jeden pruh i na D52 na 11. kilometru ve směru na Pohořelice. V Brně pak pozor u nehody na Hradecké ulici a také na Vejrostově. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Máme tu středu, krátce po 19. hodině a naši pravidelní posluchači jistě ví, že to je ten pravý čas si udělat pohodu a klid, ke kterému vám budou hrát lidové písničky. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Když se podívám z okna a vidím to krásné babí léto, rozhodla jsem se vydat na moje oblíbené podzimní místo. A tím jsou Bílé Karpaty, kraj listnatých a smíšených lesů, které v tomto období hrají všemi odstíny žluté, hnědé a červené. Krásný je na pohled, ale i na poslech. Tak se tam společně vydejme. Bílé Karpaty se táhnou kolem obou stran moravsko-slovenské hranice a patří do něho hned několik regionů. Jako první nám zahraje cymbálová muzika Pajtáž na rozhlasové nahrávce z pořadu Na živou notečku z roku 2016. Podíváme se s nimi na Kopanice a v druhé sérii nahlédneme i přes hranice do slovenské Bošáce. Příjemný poslech.

To byla cymbálová muzika Pajtáš a já jsem dnešní pořad na pěknou notečku věnovala úplně celý nahrávkám a ukázkám hudby z oblastí, které se rozkládají mezi kopečky a vršky Bílých Karpat. A z Kopanic je to jenom kousek do Strání. Tam se vydáme s pěveckým sborem Vlasty Gricové a hned po nich hudecká čtyřka Jana Rapanta ze Starého Hrozenkova. Obě nahrávky jsou z roku 2001.

To byl ženský sbor Vlasty Gricové a hudecká čtyřka Jana Rapanta v dnešním pořadu na pěknou notečku. Procházka Bílými Karpatami ale ještě rozhodně není u konce. A teď se od Horenky Chabové, Machnáče a Lopeníku vydáme dále jižněji ke kopcům Žalostina a Kobyla, tedy na Horňácko. Zaspívají nám chlapi táhlou píseň Za hájíčkem za zeleným za doprovodu muziky Martina Hrbáče. Tak tedy příjemný poslech.

To byly mužské sbory z Horňácka se skvělým doprovodem a sólovým zpěvem majstra Martina Hrbáče z Horňácka, které je také samozřejmě zasazeno do Bělokarpatských kopců. A z jejich nejjižnější části se na úplný závěr dnešního pořadu jedním velkým skokem přesuneme k té nejsevernější. Tedy už nebudeme v kraji tance Sedlácká, ale v kraji, kde se tancuje Točená, tedy na jihu Valašska. S cymbálovou muzikou Klobučan z Valašských Klobuk a jejich Závršskými Točenými dnešní pořad završíme. Od mikrofonu se s vámi loučí a podzim všemi smysly přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Sváteční chovatelskou poradnu 16. října po 11. hodině věnujeme drobným hlodavcům. Veterinářka Hana Černochová poradí, jak už při koupi poznat zdravé zvíře, co křečci, morčata a další drobní hlodavci potřebují ke svému životu a co by jim naopak mohlo ublížit. Probereme zdravotní problémy a také správnou výživu. A prostor bude samozřejmě i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnu moderuje Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedově soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době je nepodmíněný trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomní všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, příští rok. To znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky. Střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartují, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Ale jste se neseznamovali tam. Až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021, někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jako že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak
0: musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěženích věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže tyhle základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: slovenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, že tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem. To znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let. Tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé, ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na Zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava, je v plném proudu.

0: Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
1: takže
0: to
1: i na vaše stravování je embargo.
0: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
1: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka.
0: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3 až 6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. A pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně 2 astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
1: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly. Jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, které jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabidete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se pomaluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola. Nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady. No a pak to procházíme dlouhými testy, kdy naštíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kdy ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluji ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919, v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29-letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a dva páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznícím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování. To znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam o toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili. Tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později ji Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím, měl ho ve spálené ulici.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pestrý týden 24. srpna 1940.
1: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky

0: se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probandky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
0: A instruujete nějak právě ty své probandky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, z blízka, v rytmu diska, Triola.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: A 20 hodin.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
4: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
2: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
5: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někde příští týden.
2: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míní než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru.
3: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem, aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně, a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, a aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čadák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle,
4: takhle. Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady vedle.
3: Dobře, nic vezli.
2: Ne, jdepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No, počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No,
5: když dopisy taky
3: rozdíl.
5: Můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský, na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přítel, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No.
4: No.
5: No, taky mě to někdy dělá potíže, ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech ty, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Tam opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 dekadole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babu.
5: No, prosím, to bych se vyprost. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano.
6: Ale pak se zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No,
3: už je to z něj venku.
5: No, to je hezké. No, a co ctírat, Stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: To vám ty strany nestačily, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu. Vy na mě máte takový pohled, já už se na vás... No, to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No, umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím...
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyritýho. Co tady za nápisy, ježiš, tady je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem vztah.
5: A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i ta.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě no, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, ten teda vy jste opravdu. Jestli budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No, už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům, co říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šurida, žuš, obědu, obědu, no, to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
9: No, jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak jsem já šel to potěmskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco to jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem ta žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z patra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co, se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek, to vám povím teda. To je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
3: No tak jo, no, si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Abych
4: to nesla do mášenky, teda. Ještě jednou, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát se hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschranou.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vám dala.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, jezi jsem malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna naše kolegyně, vaše kamarádka, jestli teda...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tož, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptali, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kluci vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky. Čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky. A teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával. A bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

ale známo by. Hrajte prvci, víš, že známo, samo dobrou, víš, zpívá na ráda, zpívá řád.

0: on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariová. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariová. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, nechcem povedať kde, strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, teraz by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej? Odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
1: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
0: Chlupatý
2: kaštánek. Petr Popelka se stává, to je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikrátý...
3: To je jako návrat Beatles, jo?
4: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkám, tak co bude kaktus, jo?
3: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, z vějířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: 12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční dnes už tady do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. To mi říká, maminka zpívala v kostele, když jí takže to mi říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na místě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švíhák, že, tak jsem musel se vlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Říči. No. A to jsme chodili jako úplně do prvních. Co. No a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. No a to jsme spavli oba dva.
0: No,
1: to
0: teda... no polka, nevím jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás.
1: Taneční mistr a my jsme spavli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, tak to byla mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem tam tančila. Tatínek vždycky říkal, holka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, je to takový, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra. I něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak, pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: To bude asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nezahá. To já zapomínám hodně. Tak to víte, u mě není dávno 20, ani 50. Tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd. Ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho, masakr. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mluví z polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Mm-hmm. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, já pochádím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale... To by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala. Tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše: Moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale byly to krásné děti, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Válčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinsko-americký, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako do, tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu a ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl Taft, z Taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to ale muselo.
1: Ne, jako hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci, jako že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo
1: no,
0: něco teplej?
1: Zimně, to byla zima.
0: No, ale to musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normální kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, to všechno šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel, on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak, ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor, ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je
0: jo,
1: mladá.
0: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu Hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím necháme jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční a prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: Tam my jsme měli i prodlouženo, ale já měl taneční na Staré radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka a je tam teda vytištěný pár taneční a když otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, na tom nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Podpis v Šmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo. Takže vás hodnotil tanečník.
1: Jako hodnotil tanečník, měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, jsou všichni
0: prý. No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku, to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční ale lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevím. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodila do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás všeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a tady tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázní v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takový to pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové raz, dva, tři.
1: Já mám spíš podezření na ten vals. Ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam. No jo. Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Neopotili partnerku. Tak,
0: ano,
1: přesně,
0: ano.
1: Tak, no.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, co to nejde ulit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem

0: Moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Mm-hmm. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuju,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc krát, dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy. Ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je to paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale z roční 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Mm-hmm. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: řekněme takové... Všecko, swing,
0: taky.
1: Tak já tanči, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Jak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova. No a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na 2 kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je skované na památku.
0: No a no. Když tady máte 2 dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky 2 zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měla pravit.
1: No o tý mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu napřed Havlice, tak pro mě tančení skončilo. Mm-hmm. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ze 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roků, žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: No tak...
1: No, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici, a tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kroužku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu v sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Mm. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Víte, dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač. A vidíte, tak já chodím spát, jakékoliv je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, tak už jdu na kutě.
0: Tak, dobrou noc a hezké sny.
1: Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bohdíš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak se naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svítu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových, takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký, no, potom říkám s manželkou, jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nám zahrál a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smelík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje,
1: tak složili kapelu, měli jsme aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zotavovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka, já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla smím prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky, stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak,
0: jo?
1: Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky takový studentský lásky. Mm-hmm. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Mm-hmm. Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válci krásný. Mm-hmm. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa. A byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: To ještě ne. Mm-hmm. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou taky zase tak, někdy v noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz lomítko linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje o páté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala? Vy, to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních šatech. Takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá.
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali, narovnej se, neolíbí se, na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přerušil, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vlastně, no, tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky uměla jsem polku, valčík a moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynikali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynikali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty mi babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: No ale než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště Ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam
1: na Václavách. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo. No, tak to, a víte tak, co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučí kárny jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, a ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům. A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vý, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě tanečně jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že? Ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát, zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Víte, tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No, a co bych řekl k tomu tancování teda? Já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidiskoklan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. A takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaký vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není, a to byl Ševčík.
0: Tak to byl už si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže samý kluk a přiřadili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, no jo.
1: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů opravdu dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to byla taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takový akce a zase těch peněz jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo, šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žbunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu i školní,
0: ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne ples teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takovej večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenom, že pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychválení, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty... Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka. Že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních. Jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova.
0: Ano, Kudláček no. Tam byl pořád, i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to, ano, jako dobrý to bylo.
0: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády. No, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
1: Antidisco Klan, no, a vždycky, když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco, do dneška.
0: Antidisco Klan, no, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
1: je, je tam pořád.
0: Výborně. Tam. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku. Jsem odhodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu, prosím vás, pozdravit Jošku z Valačka.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, Jošku. A teď bych... Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Narodila jsem v čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečně. A byli jedni polka, valčík a druhé byli zase jiné. Za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měl příhodu v Jeseníku a...
0: A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím...
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec nešli pěšky od vlaku do Černé vody. A tam čekal na jednoho chlapce z naše porty. Nešťastný den a na svého ráno mrtvýho. Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se. Já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se probůh, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečních dala jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se ostříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běžně kotví. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to asi má hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé vody až do Velké Kraše a do Kobylet. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk zpátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky, Borečku, časnou cestu domů.
0: Moc krát děkuji.

0: A naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz / Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to jak vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak, jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK, máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý, kdybys byl trochu vyšší, tak to, ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty dneska, no tak ty mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z toho diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let tomu, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: No tak okres. No, Nový Čín, ano, Nový Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle, potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, valčík, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jde učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, a děkuju. Už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju v Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od tady, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já tomu říkám dědiny, no ale je to nádher, je to
0: horor. Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma Moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma Ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá. Pudile, nechte toho kluka. On ten pudil trochu špatně vidí. Já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl. Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl, vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, úžasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím podílem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný. Nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš. Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen. Hrom do vás,

0: rozkvikl se soudce, proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest? Rozkvikl se soudce, proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
0: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
0: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
1: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
0: Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé, tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
1: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
0: Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil,
0: mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co? Uhodil jste tím kamenem toho podíla nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberleitnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nastydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se vopili. A vopili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnicí a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu, upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. A já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy o to kace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, držel se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nec, to spíš k tvojmu.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nenevej se, kamaráde, že ti tykám. ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Můžete již být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš jasně něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí mi se, líbe kamarád. Jsi dein Tatl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela, uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: V Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžují si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte.

0: Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
1: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
0: Ne, to si rozhodně nemyslím.
1: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
0: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
1: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové nikdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
0: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
1: Děkuji vám a naschledanou.
0: Kde jsme to přestali, Watsone?
2: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
0: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
2: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
0: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
2: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
0: Víte, co to je?
2: Jistě, třezalka tečkovaná.
0: Ano, jakou má barvu?
2: No, žlutou přece.
0: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
2: Ó, máte prsty červené.
0: Správně. A proč?
2: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
0: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
2: Já nevím.
0: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
2: No, hypericum perforatum, přirozeně.
0: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
2: Jak hypericin?
0: Správně.
2: Jakže jsem o tom neslyšel.
0: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
2: A chcete říci, že znali hypericin?
0: Název patrně nikoli, avšak...
2: Tak vidíte.
0: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... Konstáble se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
1: Nezlobte se, Holmesi.
0: Co pak se stalo?
1: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
0: Ale... Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
1: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
2: Ne tak docela.
1: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
0: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
1: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
3: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
0: Zanechte lichotek, inspektore.
3: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
0: Jedeme.
3: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
0: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
3: Avšak vzhledem k času...
0: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
3: Myslíte?
0: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
3: Jenom to, co mi řekl konstábl.
0: Co jste mu řekl, konstábl?
1: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
0: A to je?
1: Několik osob popíjelo.
0: Kolik?
1: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
0: Myslím, kolik osob?
1: Čtyři.
0: Muži?
1: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
0: Kde?
1: V domě pana Simpsona.
0: Kdy?
1: Po obědě.
0: Kolik?
1: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
0: Jakého?
1: Červená karkulka, prosím.
0: Tedy nikoli krvavá mer.
1: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
2: Červená karkulka? to vůbec neznám.
0: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy kampary, říkáte, Konstantin?
1: Ano, a také jsou v tom olivy.
0: Ale je to červené.
1: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
0: Kdo z nich zemřel?
1: Pan Kempelman.
0: Mýval nějaké potíže se srdcem?
1: Ne, nikdy.
3: Jsme na místě, pánové.
0: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
4: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
0: Kromě pana Kempelmana ovšem.
4: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
0: To on vždycky míchal koktejly.
4: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
0: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
5: Dosti často. Všem nám chutná.
0: Chápu. A vy, slečno...
6: Kaudelová.
0: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
6: No dovolte, jsem modelka.
0: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
5: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
0: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
2: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
0: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
2: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
4: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
0: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
4: Ano.
0: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
4: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
0: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
6: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
0: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
5: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
0: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
5: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kempelman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
0: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
5: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
0: mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
5: Ano, ale
0: extrahovali jste hypericin, nemám pravdu?
5: Tady máte, ale já nechápu, jak...
0: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
5: Pro pána. No snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kempelmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
0: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
3: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
0: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
2: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
0: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je to totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
3: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
0: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
3: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
0: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
7: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.